0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave.

Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

se do tmy, tou největší rychlostí. Co bude dál, to nikdo neví, nejsou žádný mapy.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: It's like, you niggas audacious. Yo.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Rádio Wave.

Playák. Playák. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave. When I get home, I want

0: motherfucker. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: dnes od 7 večer
1: na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Spinning girl, spinning world.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Čau, tady Tom z Ghost of You, poslouchá

a všichni do it all again. Fulcrum a Anet X, do it all again. 8 hodin, 8 minut, sobota 18. července, takže docela dost osmiček. Doufám, že je to třeba číslo, které je pro vás šťastné. Každopádně posloucháte Český rozhlas Radio Wave. Za mikrofonem Jarda Petřík, to jste předpokládám asi poznali. Budu tady s váma dneska do 12. tak věřím, že nám to společně uteče. Pokud už musíte být v tento nekřesťanský víkendový čas vzhůru, tak doufám, že je to jenom kvůli tomu, že jste v práci. A případně nebo protože chcete, samozřejmě. Budu vám k tomu pouštět, dá se říct, hlavně novou muziku. Už za chvilinku to budou třeba z Brusunový Show Me The Body, ke kterým se váže taková zajímavá vlastně spojitost zároveň s jednou z dalších aktuálních novinek v našem playlistu, a to Rickou Nasty. Jak zmíněné reperce, tak post-hardkorářům Show Me The Body totiž s jejich novými deskami pomáhal producent Kenny Beats. Takže hodně chapadlovitý producent, který se dokáže rozprostřít mezi žánry celkem velmi rozkročně. Aktuálně se nicméně říká Kenneth Bloom, to jenom kdybyste ho chtěli najít v informacích na bukletech, tak abyste věděli, že si takzvaně nevymýšlím. Show Me The Body mají venku už čtvrtou desku, ta se konkrétně jmenuje Alone Together, a už za necelý měsíc si představí taky živě v pražském prostoru Bike Jesus, tuším, že 15. nebo 16. srpna, dohledejte si to přesně ten datum, pokud vás Show Me The Body pořád ještě baví. Za mě už to teda post-hardcore tak úplně není, posuďte sami, tohle je jedna z novinek v našem playlistu, singlovka Do What's Right s podtitulem Happy.

0: be.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

Trocha toho boogie, které vás věřím roztancovalo Brockhampton za námi v sobotním on airu na Waveu a teď už budeme pokračovat s Gorillaz, kteří se není to tak dávno představili jak v Česku, tak na Slovensku na festivalech Rock for People / Pohoda. My si budeme od Gorillaz hrát spolupráci s Thundercatem nazvanou Cracker Island. No a když se tady dívám na skvělou stránku setlist.fm, kde můžete dohledat

Spousty koncertních setlistů vašich oblíbených kapel, doplňují to tam sami fanoušci, tak mám ten pocit, jestli se dobře dívám, že Cracker Island Gorillaz ani na Rock for People, ani na Pohodě nehráli. No, nevadí, hráli spoustu jiných velkých pecek, pokud jste tam byli, tak vám závidím. Já jsem tyhle animáky zatím ještě naživo pořád neviděl, ale co si budem, když už jsme u Damona Albarna, daleko radši bych viděl ty Blur.

0: Zdeněk Lichnovský ideálně na pořád, v něčích uších rozhodně, teď i ve vašich, díky sobotnímu playlistu Rádia Wave, krátce po 8:30. Když jsme si pár minut zpátky hráli Gorillaz a já jsem zmiňoval jejich účast na letošních ročnících festivalů Rock for People a Pohoda, tak pojďme ještě chvilku u těch festivalů zůstat, a to v souvislosti s tím, kde všude můžete ještě během zbytku července a taky srpna potkat na festivalech Radio Wave. Včera už to nestihnete, ale vězte, že na Klers měli svou premiéru Buchty, tak doufám, že Aula Gong byla natřískaná od 5 hodin odpoledne. Co ale určitě ještě stihnete, tak to je další ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti, kde se můžete těšit logicky na Čelisti, ale nejenom. Taky pro vás chystáme živé vysílání pořadů a podcastů Hotspot, Impact a nebo třeba Casablanky. A budete si s náma moct i zaspívat, protože po velmi úspěšném karaoke na oslavách našich narozenin na jaře letošního roku jsme se rozhodli karaoke Rádia Wave přivést i na LFŠ do Uherského Hradiště. Další z festivalů, kde se objevíme, bude beseda u Big Beatu. Tam se můžete těšit na živé natáčení podcastu Boys. No a určitě nás potkáte třeba i v Praze na Prague Pride nebo na Pop Mese či na festivalu Povaleč, kde to bude opět bohatší program za nás, a to jmenovitě Podhoubí, Boys a nebo třeba Starter. Jinak Starter samozřejmě běží i v průběhu prázdnin, než se rozjede další ročník, tak se můžete těšit na nějaké ty letní speciály. No a aktuální vydání Starteru samozřejmě najdete na našem webu i v podcastech, a nebo poslouchejte dneska od 13 hodin jednu z těch letních speciálů. Repríz.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte nejnovější díl znovu, dnes od 13 hodin na Rádiu Wave.

Jaša 96 a Purple Boy a jejich song pojmenovaný slůvkem EDM. Pamatujete, jak jsem na začátku téhle hodinky hrál novinku od post-hardkorářů Show Me The Body a zmiňoval jsem v souvislosti s tím producenta Kennyho Beatse? No tak teď dochází na Rickou násty, neboli na druhou z desek, kterou dával Kenny Beats dohromady. Žánrově tedy rozhodně úplně jiný rybníček takzvaně. Od kytar se tentokrát přesuneme do rapu, i když Rickou násty svého času s těmi kytarami nebo rockovým zvukem trošku koketovala taky. Teď už je ale podle svých slov sama naplno zpátky v žánru, kterému říká Sugar Trap. No a z desky, která se jmenuje RX a kterou Rickou násty pomáhal dát dohromady právě taky Kenny Beats, podobně jako zmiňovaným Show Me The Body, si jako novinku hrajeme jeden zákusek, dá se říct, věc, která se jmenuje Cupcake.

0: Bob Bleedy a song pojmenovaný Insane. Za 10 minut máme 9. hodinu raní, sobotní on air na Waveu, za chvilinku třeba ještě s domácími Iggy Majerov, a nebo se můžete těšit na Anu Houston. No a v příští hodince už třeba taky ukázka z nejnovějšího vydání podcastu Pod, no a do 12. stihneme i pozvánku na nejnovější díl Boys a nebo Hergotu.
1: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Ještě vlastně jedna zajímavá spojitost je mezi aktuálními novinkami Rádia Wave tohoto týdne. Už jsem vám zmiňoval Kennyho Beatse, co by producenta desek Show Me The Body i Rickou Nasty. No a pokud jste poslouchali pečlivě song od Rickou Nasty s názvem Cupcake, tak jste tam zaslechli i verš Like a Virgin Madonna. No a shodou okolností novou Madonu si hrajeme taky z desky, která se jmenuje Confessions s pořadovým číslem 2. No a po 21 letech se v ní Madonna vrací ke světu, který kdysi definovala na, dá se říct, už legendární desce Confessions on a Dance Floor. Kdo by to řekl, že si budeme hrát novou Madonu, a vidíte to, tady je její singlovka, která se jmenuje Danceteria.

like it. Alright. Flow, flow.

Flow High, Make It Bank. Ještě měsíc a kousek máte na poslech naší aktuální audioknihy, konkrétně do 23. srpna můžete poslouchat dílo s názvem Muklové a šlajsny, což je v podstatě opravdový příběh o hodně velkém množství kokainu, taky o vězení a o jedné nápravě. Jsem Dan, bývalý dealer. Pokud jste mezi léty 2010 až 20 dali někde v Praze dobrou čáru kokainu, nejspíš to byl ten, co jsem přivezl z Holandska. Kvůli tomu mě zabásli a stal jsem se muklem. Přesně o tom mluví Daniel Flasa, který tohle všechno prožil a následně o tom napsal i knihu, kterou teď můžete poslouchat na našem webu a taky na audioportále Můj rozhlas, 10 zhruba půlhodinových dílů, na které, jak už jsem zmiňoval, máte čas do 23. srpna. Jedna z našich aktuálních audioknih, takže pokud rádi posloucháte mluvené slovo, směle do toho. No a pokud máte rádi českou muziku, tak teď pro vás mám novinku od Margot pojmenovanou čísly 7 2020.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: O 9:30 pokračujeme dvěma výstavními typy v rámci sobotního on airu na rádiu Wave. První pozvánka míří do pardubické galerie Gampa, kde máte až skoro do konce září, konkrétně do 26.9. čas na bienále ve věci umění s podtitulem Nezbytná přání. Jedná se už o čtvrtý ročník téhle mezinárodní výstavy současného umění. Tentokrát se přistupuje k nezbytnosti či nepostradatelnosti jako k ústřednímu pojmu, který prostupuje řadu rozmanitých kulturních praxí i uměleckých děl, které se rodí z nutnosti. Kurátoři bienále si tentokrát kladou otázku, co jsou ony nezbytné nebo nepostradatelné věci, kterým se nemůžeme vyhnout, jestli můžou mít podobu protestu jako projevu života a jestli se mohou objevit jako intimní gesto, únik od pozornosti nebo obrácení se do vlastního nitra. Výstava bienále probíhá v pardubické galerii Gampa do 26. září. Druhá část výstavy bienále se naopak je k vidění ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze. Vstup do obou expozice zdarma, no a kurátory tady jsou Jaroslava Tomanová, Jakub Gavkovský a František Fekete. No a druhou výstavou, na kterou vás chci pozvat, je ta, která je k vidění v Umělecko-průmyslovém muzeu v Brně. Jedná se o výstavu Jana Černého pod názvem Flow State, neboli tohoto módního návrháře, který do světlíku Umělecko-průmyslového muzea připravil svou první solovou výstavu. K vidění je až do ledna příštího roku. Otevřeno je od středy do neděle.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na rádiu Wave.
4: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na rádiu Wave.
5: Nazdar, nazdar, zdraví vás Edu Syn, som rád, že počúvate jeden z mojich bangrov, tuto na rádiu Wave.

0: catch my drift, drift, drift.
1: Mazlení je podceňované a objímání je vytlačované ze společnosti. Já o tom rozhodně něco vím, jakožto člověk, který je hodně haptický takzvaně. No a stejný názor mají i nepřekvapivě Eliška Soukupová a Karel Vladykan, neboli moderátoři našeho podcastu Pod a zároveň taky haptičtí aktivisté. Epizodu právě věnované dotykům nebo tulení začaly odbornými fakty o kortizolu a taky nervu parasympatikus, který se objímáním aktivuje a ač to název nenapovídá, tak je paradoxně mnohem příjemnější než sympatikus. Nicméně tím odborná diskuze skončila a řeč se v nejnovějším podcastu podpřesnula k očekáváním od tulení u filmu a k masážím. Celý díl poslouchejte na našem webu a v podcastových apkách. Před námi je teď krátká ukázka.
2: Já se hrozně rád tulím s kamarády. Samozřejmě jako musí tam být nějaký hranice nastavený, protože i s kamarády jako to může třeba přerůst v něco jiného.
3: Kamarád taky rád.
2: Kamarád taky rád, takzvaně. A celkově jako ty hranice jsou důležité, že jo, protože takový to známe, že jo, streamovací platforma a chill, tak to může jako, je tam hrozně důležité si nastavit asi, jestli to pro nás znamená to samé. Jakože když řekneme, dáme dneska streamovací platformu a tulení, tak víš, tak jakože třeba
3: tak
2: jeden
3: to
2: člověk od toho
3: jako
2: může automaticky očekávat, jakože to znamená anál.
3: Já jsem jeden ten člověk v ten moment. Pokud bys mě pozval, i když takhle, kdybys pozval mě, tak jako nepředpokládám, že to bude anál.
2: Kdybych pozval já tebe.
3: Tam jako si spíš řeknu, že opravdu chceš koukat na filmík a zeptám se tě, jestli si objednáme jídlo a jestli mám vzít nějakou prostě pleťovou masku. Ale kdyby mě pozval někdo, jakoby, koho bych teoreticky mohla sexuálně přitahovat, nebo on mě, tak bych si to asi vyložila, že to je jako ta streamovací platforma a sex.
2: A taky právě, ale právě jako ono to může být hrozně hezký, i když třeba s někým začínáš randit, že jo, tak
3: ten anal, nebo co?
2: Ne, naopak, jako, to my si dneska nějak nerozumíme, Eliško.
3: Ne, já to miluju.
2: Jakože, když s někým začínáš randit, tak jako jako to může být hezký, když tak jako chvíli buduješ to sexuální napětí, že jo.
3: No tak vždyť
2: a
3: víš, co
2: počkáš, počkáš na ten anál nebo na jiné jakékoliv sexuální hrátky, třeba na líbačky velký, na orální sex, na to, že se prostě slíknete spolu.
3: Já už
2: tak
3: rozepínám jako košily tady, už je
2: ono jakoby fakt si dát jenom streamovací platformu a tulení, tak to může být moc hezký, že jo?
3: Rozhodně.
2: Už jenom tím, že se tam jako buduje nějaké sexuální napětí.
4: Pod. Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Taková příjemná líná flow v tomhle songu pojmenovaném Nirvana, za mě teda osobně, Skepta a J Balvin. 9 hodin a 50 minut v sobotním on airu na rádiu Wave vám do 10. budou hrát ještě hned vlastně tři domácí jména, Good Times Only, Maržary a taky Page Turners. Tak si je užijte.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
1: na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Vypalovačka od projektu Magna Carta, který je tuším, že ze Španělska. Poslouchali jste song, který se jmenuje Pfff. Pokračovat budeme domácí scénou. Jedna z dalších novinek v našem playlistu je od brněnského zpěváka Jantreje, který se dal dohromady s producentem Essayem a výsledkem je song Heatwave, který odkazuje k nedávným historickým rekordům, které se přepisovaly v Česku, co se týče nejvyšších teplot u nás zaměřených, teda naměřených.
1: On Air s Jardou Petříkem.

0: Na světě není moc jistot, ale jedna je pořád ještě neochvějná, a to, že repeři jsou skromní lidi. Lauzvan, já. Před námi teď ukázka z nejnovějšího vydání podcastu Boys, kam tentokrát za Krištofem do studia dorazil herec a taky akrobat Adam Joura. Rozpovídal se o svých pocitech a vztahu k otcovství, taky o tlaku na velká životní rozhodnutí i o tom, proč se mu stále nepodařilo usadit se ve vztahu. Na jevišti extrovert a bavič, ale jak už to tak někdy bývá, doma taky občas morous, co chce klid. Přiznává to s úsměvem v rozhovoru, který si můžete poslechnout celý na našem webu a v podcastových apkách. Teď pro vás mám ukázku.
1: Tak já jsem v jádru, nebo mám ten pocit, a sám se do toho klasuju, do téhle třídy, jako veselý člověk. Já mám rád jakoby radost ze života. Já nejsem depresivní, že bych přesně to, co jsem teďka popisoval. Já mám rád být veselý. A to i doma. Jenom veselý teda jinak, že ne... Že ne, přesně takové rozpindouřené piu, piu, piu, pojďme něco dělat, vymyslíme další legrandy, uděláme tuhle hloupost a tuhle hloupost. Ale být veselej, ale to se pak nachází u těch partnerek, že jste veselí svoji. Nebo jakože, že tam máte takový, nebo ne, nemusí to mít každý vztah, ale u mě ten vztah, nebo ten poslední vážný dlouhý vztah, který byl, tak jsme tam měli i svůj jazyk, i svoje legrácky, který fungovaly. Teď jsme se o tom nedávno bavili jako kamarádi po vztahu a bylo mi tam řečeno, že jasně něco bylo dobrý, něco blbý, ale že jí teďka jakoby scházejí ty naše legrácky. Ale to má asi každý vztah, nebo se pletu?
2: Ne, určitě. Tak ty věci, které ty říkáš, že by tě děsili dělat na sílu, jsou s určitýma lidma samozřejmě jako strašně přirozený a vůbec nepřemýšlíš nad tím, že vlastně teďka něco hraješ, protože ty seš tam jenom prostě 100% investovaný.
1: Ano, ale rozumím tomu, že teď to řešil taky kamarád, nebo to řešil v nějakém podcastu, Vašík, že nevím, zda je pravda, zmínil to v tom podcastu, neřešili jsme to osobně, ale zaznělo tam právě, že on má taky partnerku, mají spolu baby a prý tam u nich teda zazněla doma to, že no ale já prostě, ty seš teď takovej zachmuřelej, no tak jako jo no, protože řeším to, abych uživil tohle a já jsem tě mohla poznat nějakým veselějším duchu, to tak může být, ale samozřejmě spadneš i tady do toho, ale to, jako, ty jsi to zmínil, nemám pocit, abych se vrátil k té otázce. Nemám pocit, že by tohle byl ten kámen úrazu toho, že já jsem rozpindouřený někde a pak doma jsem, jediný co, to si myslím, že na tom, že ať to nevypadá, tak já ten schedule mám docela napranej toho, co dělám nebo si přeju dělat. A potom, když už najdu třeba v tom měsíci 2 dny volna, tak se mi vracelo od toho parťáka, od té partnerky, že by se někam jelo nebo letělo. A já jsem tam úplně... Já potřebuju teď tyhle 2 dny, který mám konečně volno, nedělat nic. Nevím, jestli to je sobecký, jestli to je, že se pak vykašleš na ten vztah, protože mu vlastně nedáš nic navíc, ale tohle jsem tam nedokázal asi dohledat.
3: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: I divadlo má přes léto takzvané prázdniny, ale občas se nějaké ty výjimky v dobrém najdou, takže já pro vás teď mám pozvánku na pondělí 20. července do divadla Vila Štvanice v Praze, kde můžete od 8 hodin večer vidět volnou dramatizaci románu Do tmy Anny Bolavé, který mimochodem přesně před 10 lety v roce 2016 získal ocenění Magnesia Litera. V hlavní a jediné roli téhle inscenace se objeví Tereza Hoffová, která mimochodem za jiné monodrama Skuga Baldur získala cenu divadelních novin. O Aně, která sbírá léčivé byliny a nic jiného jí nezajímá, o tom, že život je nádherný a neopakovatelný, ale doba zkažená a nelítostná, je tahle volná dramatizace románu Do tmy, kterou si můžete užít ve Vile Štvanice teď v pondělí od 8 hodin večer. V hlavní roli s Terezou Hoffovou.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na Rádiu Wave.

kůže. Dělám mega hit, schladím se pomocí mrože.

0: Vypadá to, že slůvko Don is the new Lil v rapovém světě, minimálně na naší domácí scéně, už vím minimálně o dvou Donech. Tím jedním je rapper Don Bart a tím druhým Darko Don. No a právě Darko Dona si teď zahrajeme s novinkou, která se jmenuje Lifestyle a která je z nového projektu pojmenovaného Dad Boy. Uvidíme, jak moc tahle deska posune Darko Dona dál, zatím jsou jeho koncerty a vystoupení prý čím dál plnější, k čemuž mu rozhodně dopomohla i spolupráce třeba s rapovou domácí legendou Smackem One. No, takže Lifestyle, jedna z našich aktuálních novinek v playlistu, a Darko Don.
1: Zadumoš pět,

0: Lana Del Rey a její Tulsa Jesus Freak. Já se ale ještě s dovolením vrátím zpátky o těch pár minut dozadu za Darko Donem, když jsme si hráli jeho novinku Lifestyle. Tak jsem vlastně zapomněl zmínit, že pokud se chcete o Darko Donovi dozvědět víc přímo z jeho vlastních úst takzvaně, tak si pusťte nejnovější Excalibur, kde byl Darko Don hostem a kde se mluvilo o tom, jestli jde v Česku dělat dancehall i kdo je toho dobrým důkazem, že ano. Excalibur nejenom ve zvuku, ale i ve videu na našem webu nebo na YouTube kanále Rádia Wave, nejnovější díl s Darkou Donem. 10 hodin 50 minut, sobotní on air na Waveu do celé je ještě s domácími I Love You Honey Bunny a taky Midnight Swimmers a nebo J-Hopem.
1: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee. Buchty.
2: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
3: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Your heart is a trippin', like a castle on the beach, you a bitch.
1: Forever Salty, Bass Victim a ještě předtím hned po 11. taky Paris se songem Goddess. Bohyně do vašich uší, to už je minulostí v dnešním sobotním on airu na Waveu. Před námi naopak nová Charlie XCX, která se proměnila v takovou mrkací panenku a to díky singlovce pojmenované Wink Wink. Do 12. ale třeba taky domácí Brankos Bridge, novinka od eBay, které vás vezmou do mošpitu. A taky se můžete těšit třeba na Dave'a či Arlo Parks. Budu pro vás mít i ukázku z aktuálního vydání Hergotu, ještě předtím, než zítra poběží nejnovější díl. A myslím, že stihneme ještě i nějaké ty kulturní tipy.

0: Anky vás vzal do jeho čtvrti a já vás teď vezmu do čtvrti jménem Hergot. A to do stále ještě aktuálního dílu, než zítra pojede v premiéře další. V tom nejnovějším byl hostem výtvarník Tadeáš Pochman. Do jeho tvorby, pokud ji náhodou neznáte, se promítá celá řada náboženských motivů, ale zároveň to nezavání žádnou šílenou agitací. Jak si svoje témata Tadeáš Pochman vybírá a o čemu přijde zásadní mluvit, tak to všechno se dozvíte, když si pustíte Hergot, ať už na našem webu, a nebo v podcastových aplikacích. Teď pro vás mám připravenou krátkou ukázku.
1: V textu taky zmiňuješ jednu věc, že při tvorbě je pro tebe naprosto zásadní podpora přátel a těch, kteří ti pomohli dotáhnout věci do konce, že bez nich by to nešlo. Řeklo by se, že když člověk tvoří, tak je většinou toho sám. Není tam sám ve smyslu, že by neměl zkušenosti a vzpomínky, takže ty mu společnost nějak dělají. Taky ta momentální inspirace něco dělá. Ale ty si vyloženě na konci toho svého textu zmínil lidi, konkrétní přátelské vazby. Jak to v tom funguje, když přesto v tom momentu, když něco děláš, tak tam asi u tebe většinou nikdo není jiný? Nebo je?
2: Ne, to jsem sám, myslím, vždycky, skoro vždycky, anebo mi se někdo pomáhá, protože to je třeba moc těžký, nebo je to něco, co neumím. Ale to jsou asi takový dva hlavní problémy, se kterými potřebuji pomoct, když je něco tak těžký, že to nejde udělat, anebo když to neumím.
1: Těžký ve smyslu, že třeba manipuluješ jako s těžkýma materiálama, jako hmotně těžkýma třeba.
2: Jo.
1: Že na to nemůžeš sám to zvednout, nemůžeš to sám utáhnout.
2: Nebo se něco stěhuje, nebo to nemám peníze.
1: No ale teď mě zaujalo to, co jsi říkal, a když to neumím třeba, což je jako pro mě překvapující. Ty jako umělec se pouštíš i do něčeho, co třeba víš, že neumíš? Přijde ti jako součást celý té věci, že se jako vypouštíš do něčeho, o čem zas až tolik nevíš?
2: Jo, spoustu z těch věcí, kde jsem měl poprvé.
1: To mně přijde skvělý, zvenku
2: třeba.
1: Máme takový dojem, že umělec většinou ví, co dělá, že se pohybuje ve svém oboru právě proto, že si tohle vybral a tu techniku jakoby zvládá, ale ten přístup, že schválně jdeš do něčeho, kde víš, že na to nestačíš, tak je to jenom tvůj způsob, a nebo je to taky něco, co podporuje i ten ateliér, ve kterém jsi byl, jo, jděte do toho, o čem třeba ještě tolik ani nevíte? Nebo zahrnu svých možností?
2: Tak když jsem poprvé ukázal fotku té sochy, což je taková velká, prostě docela velká vlastně, že to člověk neunese sám. Tak kluci, jako šéfové z ateliéru mýho, Julius s Milanem, tak říkali, to je super, že děláš něco, co jsi ještě v životě nedělal. A vlastně to vypadlo super, oni jsou provázaný ty věci, když člověk umí, jakoby, když má dost skillu v tomhle, tak ono se to jakoby ukáže třeba někde jinde, že to je jakoby podobně, jak třeba u lidí, co mě psát, tak to taky to zvládnu všude.
3: Já navážu na to, na co se zeptal Petr, ale pak nakonec si vlastně ještě neodpověděl, teda co tam dělají ty přátelé. A protože jsme v Hrgotu, tak se zeptám, jestli při tvorbě je tam Bůh s tebou.
2: No určitě jo.
3: A jak to poznáš?
2: Já mám takový prostě teplíčko vevnitř.
3: A ta inspirace přichází jenom od tebe, nebo je tam i on?
2: No to bych musel se víc zamyslet, abych neřekl nějakou ptákovinu v tuhle chvíli, ale myslím si, že je tam hlavně ode mě.
4: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: got it though.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Jestli rádi chodíte během prázdnin do letních kin na promítačky, tak tady pro vás mám několik tipů na nejbližší dny. Začneme dneškem. V Praze můžete zajít do letního kina Kinska, kde se od 9:30 bude

0: staré dobré Francie a také tak trošku správných maloměšťáků. No a samozřejmě těch možností, kam zajít do letních kin, je daleko víc. Zkuste prozkoumat ta svá oblíbená klubová a myslím si, že najdete dost možná i nějaké jejich letní varianty.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
5: Krásná perla Labuan.
4: Bojuje.
6: Princ a princezna jsou v bezpečí.
4: A brání svobodu Malajzie.
7: Ta loď je plná vojáků.
4: Sandokan. První dva díly ve čtvrtek večer na ČT.

T-shirt. Američanka Upsal a její Wet White T-shirt v sobotním On Air na Viu teď bude vystřídáno jedním mošpitem, a to v podání francouzsko-kubánských sester eBay, které z našeho playlistu znáte velmi dobře a budete je rozhodně znát i dál. Vydávají totiž své už čtvrté řadové album, jmenovat se bude Offering, a jedná se vlastně o první desku po odchodu od labelu XL Recording, se kterou tentokrát vydají vlastním nákladem u svého nového labelu. Deska navazuje na 4 roky starou nahrávku Spell 31, tak uvidíme, jak moc se na ní žánrově promění ve chvíli, když už mají takzvaně nezávislost. No a my už můžeme trošku tušit, jak nové eBay zní díky singlovce, která se jmenuje Mošpit.

0: Kde jsou ty časy, kdy Luis Garbán pod svým prvním aliasem Cardo Pusher sypal do lidí nekompromisní gebr se spoustou vtipných samplů? Tohle je už samozřejmě úplně jiná hudební pohádka. Safety Trance, jeho nový alias a věc pojmenovaná Most of Me is Elsewhere doznívá pár minut před sobotním polednem na rádiu Wave. Já pro vás mám do 12. v playlistu ještě 3 songy od naší hudební redakce Sophie Dive a taky Yo Mama, Let's Go Home, Papapa, a přesně tam já taky mířím, říkám vám Papapa a těším se zase zítra v 8 ráno. Odpoledne tady s váma od 2 bude Martina Foldinová, tak si užijte sobotní den, ideálně i v dalších desítkách minut s rádiem Wave.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
2: na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Vánoce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Azul.

0: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádiu Wave.
3: Posloucháte mimo sezónní Starter, hit parádu neobjevených na Rádiu Wave s Martinem Šolcem a Filipem Černým.
4: Ahoj, ahoj. Je to docela neuvěřitelný, že se teda vlastně vidíme po dost dlouhý době. My jsme párkrát přetáčeli, měli jsme i nějaký letní speciály, kdy jezdíme třeba na festáky. Jeden nás ještě čeká, to je Povaleč. Tam se společně vydáme 7. srpna, kde se můžeme vidět, ale vlastně takhle v proskleném studiu jsme se neviděli docela dlouhou dobu.
3: Je to přesně tak, jsme tady přímo na místě činu ve studiu Rádia Wave na rohu Vinohradské a Balbínovy a jsme tady strašně šťastní. Mě to studio chybělo, se přiznám.
4: Já to mám stejně, ty jsi zase za pultem, já jsem odevzdal veškerou odpovědnost opět na Martina, což je moje jako komfortní pozice, já potom tady jenom prostě japuju, já tady jenom stojím a něco říkám.
3: Já tě k tomu pustím hned po tom prvním vstupu.
4: Nestraš, prosím tě, řekneme si, co nás dneska čeká, bude to další rozhovorový speciál, na který se vždycky hrozně těšíme, protože se i spoustu věcí dozvíme, nejenom, že jsme snad někdy schopný předávat nějaký know-how a info právě vám, třeba jako současným soutěžícím nebo i budoucím soutěžícím, tak mám pocit, že často i my se něco zajímavého dozvíme. No a dneska si myslím, že tomu nebude jinak, protože dnešní díl bude věnovaný šťastlivcům, kteří dostali možnost tvořit a nahrávat ve smíchovském studiu Andel Sound v Praze.
3: Je to tak, nám bylo s Filipem strašně líto, protože vy nám posíláte obrovské množství tracků, které jsou z většiny úžasný, ale nějaký ocenění za to dostane jenom vždycky ta finálová trojce a přitom x tracků z té top 20 si zaslouží velkou pozornost. No a proto jsme vymysleli ještě jednu speciální cenu.
4: Tak malinko bych to opravil, že přece jenom třeba co se týká nějakých letních bookingů, tak myslíme na ty kapely, které jsou z top 20 nebo klidně i podzimních, protože 17. listopad je většinou čas, kdy má Radio Wave svůj vlastní stage u Národního divadla a tam se vždycky na někoho z té top 20 dostane, stejně tak, jako to bývá na letních starter showcasech, ale máš pravdu v tom, že co se týká nějakých těch hlavních výher a kdo je potom jako, kdo se třeba dostane do studia, nebo kdo dostane nějaký push, co se týká třeba finanční podpory, tak to se týká opravdu jenom těch vítězů a říkali jsme si, že by to mohlo být třeba i trošku jinak. Tak vlastně tu top 17, to znamená top 20 nejhlasovanějších tracků, vyjma tu finálovou trojici, jsme oslovili s takovou hezkou výzvou ve spolupráci s Ochranným svazem autorským a taky Andel Sound studiem v Praze. No a to, na základě čeho se nakonec vybíralo a kdo se dostal, zase budete rozvídat v té následující 60 minutovce.
3: Přesně tak. Je to tak, že ti z vás, kteří se nedostali v podstatě do té top trojce, tak získali možnost nahrávat ve studiu Andel na základě výběru přímo studia Andel Sound a mohli tam potom nahrát track v podstatě v profesionálním nahrávacím studiu.
4: Možná důvod víc posílat i ty songy, které třeba jste měli doposud v šuplíku a nebyli jste si jistý, jestli můžete něco z toho starteru těžit, takže znovu připomínáme starter@rozhlas.cz, je ta adresa. No a tuhle výzvu statečně přijala kapela Lowkey a taky písničkář Vítěz a my se dneska budeme rozvídat, jakých třeba nových zkušeností nabyli.
3: No a nebo co nejstrašnějšího se jim při nahrávání stalo,
4: A taky, jak se s nimi spolupracovalo zvukovému mistrovi Erikovi Stevensonovi, kterého tady rovnou s námi ve studiu vítáme. Ahoj Eriku.
5: Ahoj.
4: Ty jsi studiový inženýr, producent a taky vlastně jako provozovatel nahrávacího studia Andel Sound. My si k tomu, jak to u vás probíhá, určitě řekneme víc v následujících minutách, ale potom je tady taky...
3: David Tesárek. Ahoj Davide.
6: Ahoj.
3: No a David je člen právě mladý pražský indie rockový kapely Louký, tak se strašně těším na to, co se od vás dneska dozvíme. No a jak jste to třeba vnímali vy z vašich pohledů, jak jste to vnímali vy za kapelu a jak to vnímal Erik za Andel Sound?
4: Měl tu být i písničkář Vítěz, který taky nahrával, ale aktuálně dovolenku je na Balkáně, což mu teda přejeme, ale byl pilný a na naše dotazy zodpověděl takovými jako přednahranými vzkazy, které budou tak volně vstupovat do toho dnešního vysílání.
3: Tak ti možná pojďme rovnou začít, ať zjistíme, jestli to dávalo smysl. Naše první otázka, která potom přijde i tady na Davida, tak byla, jaká byla tvoje zkušenost s nahráváním v Andel Soundu? Tak tady je Vítis.
7: Ahoj, tady Vítis, tak snad mě v pořádku slyšíte. Já vás zdravím a toto je můj vzkaz. Moje zkušenost ve studiu byla úžasná, nikdy jsem si to do té doby neskusil a jsem strašně rád, že jsem kvůli startéru, kvůli vám kluci mohl, protože to bylo hrozně přínosný. Vlastně úplně poprvé jsem si vyzkoušel vyjít ze své komfortní zóny nahrávání prostě u sebe v pokojíčku, kde na to mám nekonečno času a zkusil jsem si, že vlastně jde dotáhnout projekt od začátku skoro do konce během pár dnů, když kolem sebe máte lidi, kteří ten váš cíl, tu vaši vizi vidí a jdou za ní společně s vámi, což je vlastně doma strašně náročný, jelikož doma samozřejmě vybíráte ten správný kick drum prostě hodinu, možná i víc, čo? A to je problém.
3: To byl Vítis ze Severní Makedonie, zdravíme ho aspoň takhle na dálku. Erik je ale tady s náma ve studiu. Eriku, jak se tohle poslouchá, takovýhle feedback od Vítise, že mu to vlastně strašně moc pomohlo a že ta tvoje práce vlastně k něčemu je?
6: No, je to samozřejmě skvělý a hlavně i od Vítka, který je vlastně ten skvělý songwriter a je hodně nadaný v tom, jak se to sám doma nahrává, takže i od něj i z tohohle pohledu mi to ocení, že ho to ve studiu bavilo, bo vlastně je to vlastně hrozně fajn.
4: No a doplňující otázka, jak často se stává u vás, že se hodiny hledá zvuk kopáku?
6: No, když to nahrávání je zaměření na to, že se za nějaký čas, což konkrétně jsme měli 2 dny v tom studiu a 2 artist, tak se za to musí něco stihnout, tak na tohle vyložen není čas. Což v podstatě my jsme dělali jako krátký rozhovor ještě, který uděláme jako reelsko. To tam bylo i zmíněné, že je to vlastně i výhoda, že se člověk nezasekává na hledání zvuku, ale spíš se soustředí na ten výsledek, aby to nějak dopadlo.
4: No a teď už k Davidovi. Jaký byly třeba dosavadní jako zkušenosti s nahráváním pro vás jako celou kapelu Louký obecně předtím, než jste dostali možnost nahrávat v Andelu?
8: Tak my jsme na rozdíl od Vítise nikdy nenahrávali jako z domova. My jsme vždycky hledali nějaký studia, který jsme si mohli jako dovolit. A začali jsme nejdřív se studiem Eko v Hostivaři. Tam to vlastně takový novější studio, kde jsme nahráli naše první 2 písničky. Vlastně první 3 písničky jsme tam nahráli. I tu, kterou jsme dali pak do toho startéru. A díky startéru potom nás kontaktoval ještě producent Martin Horáček z Kutné Hory, kde jsme nahrávali v jeho studiu další 2 tracky. Jeden z nich si dneska teda poslechnem. A to, že vlastně jakoby to jsou naše zkušenosti, 2 studia a pak ten Andel Sound teda.
3: No a jaká byla to zkušenost v Andelu? Já chápu, že ty nemůžeš říct, že to bylo naprosto strašný, protože Erik sedí vedle tebe a možná by tě prohodil tady výlohou našeho proskleného studia, ale my jsme s Filipem v Andelu se byli podívat právě za Erikem před nějakou dobou a působilo to na nás vlastně strašně fajn, strašně příjemně. Cítil jsi to stejně? Já vždycky totiž ve studiu nebo v některých studiích cítím takový ten tlak na to, že jako... You have to deliver prostě v ten jeden moment.
4: Teď se musím snažit. Jako.
3: No přesně, měli jste to stejně v Andelu, anebo to byla spíš pohodička i v rámci toho času, který byl velmi omezený na to, že to musíte stihnout.
8: Řekl bych, že v Andelu to byla celkem pohodička. My jsme jako, no jako fakt, myslím to tak.
3: to nebylo domluvený.
8: My jsme jako i z těch předchozích zkušeností byli zvyklí se to fakt jako naučit před tím nahráváním perfektně, abychom prostě to nepokazili, abychom neplýtvali časem. Ale tady vlastně mi připadalo, že toho času bylo z nějakého důvodu víc, že jsme mohli jako nad tím víc přemýšlet a nemuseli jsme mít něco připraveného dopředu úplně a že hodně věcí vzniklo až na místě. Takže to byla pohodička.
4: Zmínil jsi, že si budeme dneska pouštět i písničku, která vznikala v jiném studiu, na to se samozřejmě těšíme, ale zároveň jste dostali i úkol vybrat skladbu, která vás nějakým způsobem oslovuje, co se týká právě kvality produkce. A Erik vybral Royal Otis a Say Something. Tak posloucháte Starter, tady je první písnička dnešního dílu.

0: Posloucháte Starter na rádiu Wave, tohle byly Royal Otis a Say Something, kapela, která vlastně v poslední době získala docela na virální slávě. Tuhle skladbu vybral Eric Stevenson, producent a taky studiový inženýr z Andel Soundu. Tak Eriku, řekni nám, co vlastně tě oslovuje na téhle skladbě, co se týká produkce.
1: Proč jsi vybral?
2: Jo, určitě. Já jenom chci ještě hrozně jako ocenit a poděkovat, jak říkáte, Andel bez toho háčku.
0: Už jsme se to naučili.
2: Už jsme se to naučili. Takže to jsem chtěl ocenit, ale protože jsme na Andělu a hodněkrát lidi říkají, že to je Anděl, že jo, tak jo, jo. Za jakýkoliv neháček.
1: Ale zároveň to s tím souvisí a jako možná ten misspelling je i dobrá reklama pro vás, protože to říká lokace toho studia.
2: Je to možný, že je to takový jako vtípek. Já jsem se zamýšlel nad tím, jaký písničky vybrat, protože to je obrovské množství písniček, který by člověk mohl vybírat. A zároveň jsem nechtěl vybrat vyloženě takový jako, hodně známý, ale vybíral jsem z takového soudku té produkce, kdy se zamýšlím nad tím, kdy z indie kapely vzniká mainstream. Nebo kdy prostě nad tím už přemýšlím docela dost dlouho, i v rámci vlastně produkce ve studiu nebo práce ve studiu. Čím se stane indie kapela, která ve většině případech indie kapely nejsou mainstream, čím se stávají tím mainstreamem?
0: Na co jsi přišel?
2: Což ty takový příklady jako Tame Impala, že jo, MGMT a podobně, tak ty už prostě jsou tak velký mainstream, že jsem nechtěl tahle, jak jsem si říkal, že přinesu takový méně známý. A na co jsem přišel? Teď jsem se nad tím teda ještě dneska jako hodně zamýšlel, jo, abych přišel začně něčím aktuálním jako i pro mě. Tak tam hodně vidím samozřejmě dobrý songwriting. To je jako u jakéhokoliv stylu. By měla písnička být dobrá, zajímavá a něco říct. Tak co týče té produkce jako hudební, tak tam vidím hodně bicí třeba. Způsob, jakým se pracuje s bicíma.
0: Že tlačej, nebo?
2: Že jsou punchy, no. Že jsou hodně punchy.
1: To u tohle tracku jako, rozhodně jsou teda.
2: Tohle jsou, no. A tak si tak říkám, že i my s tím ve studiu hodně elaborujeme. I díky Vaškovi, který už teď končerství je absolvent Ješkárny na bicí, tak tím hodně ve studiu nad tím přemýšlíme a je to určitě několik možností, jak se toho dá dosáhnout, tak vidím, tak jsou to nějaké techniky, jakým způsobem snímat ty bicí, pak i techniky, jakým způsobem míchat a pak taky vidím hodně propojení indie hudby třeba s 80. létama. Vlastně s populární hudbou z 80. let. Tam mi přijde taky hodně, že v té chvíli jakoby nějaký fúzi vzniká ta popularita indie hudby, nebo třeba s jinýma stylema, jako R&Bčko, nebo hip-hop v podstatě, je to takhle jako tak je. Tak to je jako za mě třeba poznatek v rámci té produkce bicích, no, u indie kapely.
1: Inspiruješ se hodně v zahraničí, když produkuješ české věci, právě snažíš se naposlouchávat současnou tvorbu, anebo se spíš držíš nějakých svých zajetých postupů, protože, jak už se avizoval na začátku, nebylo úplně hodně času na to nahrávání ve studiu a zároveň pracuješ vlastně se začínajícíma kapelama, tak snažíš se do každý z těch produkcí dostat něco fresh, anebo vyloženě jdeš po zvuku té kapely a snažíš se ten udělat co nejlíp.
2: Jo. No, mě na tomto oboru hodně baví to, že pořád je co se učit. Pořád jako, že tak tohoto jakoby se snažím pořád ctít, takže na každém novém projektu se i v rámci toho projektu snažím něco nového naučit. I to, jestli si třeba řekneme, jak by to mělo znít, tak pak se třeba i doučit to, jakým způsobem se dělaly produkce těch referenčních skladeb, co máme, což je taky docela zajímavý. Takže každý projekt se snažím spíš jako pojmout nějak originálně. No.
0: My jsme na začátku zmiňovali, že ta vypsaná výzva byla pro top 17. Proč právě kapela Lowkey oslovila tímhletím způsobem nějak jako tvoje srdce, nebo co napsali do toho motivačního?
2: To bylo hrozně random. To bylo jako vážně, my jsme si to poslechli. Ještě my už to děláme docela dlouho, tak 3-4 roky děláme vyloženě tady ten workshop songwritingový. A děláme to s Alešem Zenklem, producentem, a tak jsme se to tak nějak poslechli a tak jsme se tak nějak prostě shodli, že tyhle ty dvě arty budou hodný, no. Těma písničkama, nebylo to vyloženě, že by se měli nějaký jako nástroj na výběr, proč.
0: A Davide, nemusíš smutnit, ten motivační dopis byl určitě skvělý.
1: Určitě skvělý, přesně. V podstatě stejně vybíráme tracky ve Starteru, a tak možná, čím vy jste se snažili zaujmout jako Lowkey v tom motivačním dopise?
3: Já si upřímně ani nespomínám, co jsme tam napsali, teda. Ale myslím si, že jsme k tomu ani nepřistupovali nějak, že bychom jak vyloženě chtěli zaujmout, ale prostě jsme si říkali, máme příležitost, tak tam pošleme něco, co máme. A v tom motivačním dopise jsme prostě napsali, že vlastně tolik písniček nahraných nemáme, že vlastně takové zkušenosti s úplně jako profesionálním studiem nemáme dost. A to vlastně všechno, co jsme napsali. No.
1: Hmm. Davide, ty stejně jako Erik, tak jsi měl za úkol dneska vybrat nějaký písničky k nám do plejáku. A vybral si jeden track od české kapely, která už ale pár let neexistuje. Kapela, ve který je frontmanem Albert Černý, který mimo jiné byl před pár lety i porotcem ve Startéru, tak aspoň na dálku takhle zdravíme Alberta. No a my se teďka pustíme Charlie Strait a písničku Rain. To jsem neslyšel hodně dlouho. Posloucháte Startér.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave. S námi ve studiu je Eric Stevenson a David Tesárek. Taky ještě jednou ahoj kluci.
1: Ahoj.
0: Dohrává nám kapela Charlie Strayed a jejich písnička Rain, věc, kterou, jak jsem avizoval předtím, už jsem neslyšel hodně dlouho, ale poměrně dneska už jako legendární česká skupina. Davide, proč zrovna tenhle track, proč Rain od Charlie Strayed?
1: Mně se ta písnička prostě líbí. Nemůžu úplně říct, jako, že jestli mám nějaký důvod hlavní, ale prostě se mi líbí ty aranže, které tam jsou. Taky možná kvůli tomu jsem zaujatý trošku, protože hraju na piano sám, tak se mi líbí ty pianové party tam, co tam jsou. A prostě strašně příjemná a no, příjemná na poslech, proto jsem ji vybral.
2: Tím, že umíš na piano, v rámci skládání bývá třeba právě klavír ten první nástroj, na který saháš, když potřebuješ něco s něčím přijít, s nějakým základním nápadem?
1: Určitě, určitě.
2: A řekl bys, že seš ty ten hlavní jako hybatel těch prvních nápadů v Louký, nebo jak to u vás funguje?
1: Tak u nás skládáme, nebo tak hlavní skladatelé u nás jsou já, moje segra Anička a Matěj. Matěj Vnětal, náš kytarista. A u nás to vlastně není tak, že by byl jeden hlavní, ale vždycky každý přijde se svým nápadem, se svojí písničkou a ostatní potom mu s tím pomůžou. Takže já mám svoje písničky, Anička má svoje, Matěj má svoje.
0: Jak vlastně v dnešní době vnímáš důležitost toho nahrávacího studia pro vás jako pro kapelu? A myslím to tak jako v době, kdy všichni máme notebooky v batohu a ta technika je skutečně levná a můžeš si udělat v podstatě v pokojíčku velmi kvalitní nahrávku. Tak v čem je to pro vás jiný s kapelou? Ty už si tady avizoval, že jste ve studiích byli několikrát a hledali jste spíš ty dostupné možnosti pro vás. Tak proč to vlastně nedělat v pokoji? Proč jít třeba do profesionálního nahrávacího studia?
1: Tak myslím si, že nikdo z nás to úplně v pokoji neumí, jakože, nebo aspoň my jakoby, co skládáme, já, Matěj, Anička, vlastně nemáme úplně ty schopnosti to nějak sami nahrát. A zároveň myslím si, že co jako přidává ta přidaná hodnota.

0: ta v tom studiu je hlavně ta komunikace s ostatními lidmi, kteří mi s tím můžou pomoct, můžou hodit nějaký nápad. Třeba Erik, že jo, můžeme se o tom pobavit, můžeme jakoby tu písničku nějakým způsobem elevovat a nemusí to být jenom na mě nebo na nás, jako jenom.
1: Hmm. Eriku, jak se tohle poslouchá, to, že tě nemůže nahradit jenom nějaká levná zvukovka a DAW?
2: No, pořád skvěle, pořád skvěle.
1: Přesně, ty se usmíváš celou dobu,
2: jestli je. Já se o nenahradit, tak je to v pořádku.
3: Jak ty bys popsal jako provozovatel studia a studiový inženýr vlastně ty hlavní benefity pro dnešní mladý kapely? Dostat se do nahrávacího studia profesionálního. Samozřejmě asi spíš se bavíme o projektech, kde je jako více členy nástrojový obsazení, protože třeba u jako solových interpretů, který dávají do beatu, to může být trochu jinak samozřejmě.
2: Hmm. Tak třeba v rámci toho workshopu mi přijde, že je fajn, že se tam pozveme ty artist dva, že jsou tam dva celý ten víkend a hrozně se mi líbí, když tam vznikne takový to, že si navzájem začnou ty písničky trochu obohacovat a přímo takový kreativní prostředí tam vznikne. Takže začnou vymýšlet nový nápady a nemusí se všechno tam nechat v té písnice, něco se třeba vyhodí, něco nechá. A vznikne tam nějaký momentum, nějaký, jako, že to je ta písnička, ta autentičnost tam vznikne zrovna jako na tom místě. A s tím se to pak vlastně nese ta vzpomínka, si myslím. Když takhle, jako, asi to je ta výhoda, že tam se může zaznamenat nějak ta autentičnost oproti tomu, když se to třeba vlastně ladí dneska úplně s technologiemi. No. Že vlastně i ty chyby, jako vlastně, které tam třeba můžou vzniknout třeba, tak se tam můžou nějakým způsobem zaznamenat nebo nechat, nebo nějak se s nimi něco udělat. A hodně jdeme po té autentičnosti, aby to bylo nějak živý. No.
1: To dává naprostý smysl. Davide, ty si pokyval hlavou při tom, když Erik mluvil dneska. Je něco, čemu jste se třeba s kapelou přiučili v tom nahrávacím studiu v Andel Soundu? Něco, na co byste si třeba nešáhli u vás ve zkušebně a nebo doma při skládání písniček? Měl to pro vás i tenhle rozměr?
0: Tak na co bychom si nešáhli, tak my jsme původně písničku plánovali s nástroji, který jsme měli, na který každý umíme. Ale pak Erik přišel s myšlenkou, že bychom mohli použít trumpetu. A vzhledem tomu, že jako my někdo trumpetista nejsme, tak vlastně jsme pak přizvali hosta trumpetistu do studia, který nám nahrál vlastně hodně hezký party do té písničky. A to je právě něco, co jako bychom sami nezvládli a to je právě super na tom, že jako že tam byl, nakonec to byl fakt super nápad. No.
2: Tady mám pocit, že jsme to chtěli snad do jedné nějaký pasáže, jenom jako, aby se tam objevilo jakože nějaký zvuk trumpety a skončilo to tak, že ten člověk, kterému chci moc poděkovat, že přišel, Šimon Váhala, máme původně...
3: Neváhala přišel.
2: A neuvěřitelně zandal a jsme tam jako snad dvě hodiny a v podstatě ta trumpeta se tam objevuje na spoustu různých místech a jsme ji jako dělali různé vrstvy a různý hlasy té trumpety, takže...
0: Hodně to pozvedlo, tu písničku.
3: Uvidíme, jestli to pozvednutí uslyšíme v krátké ukázce, kterou jste pro nás připravili. Má jenom 52 vteřin, ale ještě než si ji pustíme, tak mě zajímá ještě ta kooperace s tím Vítězem, protože ten tam byl během těch dvou nahrávacích dnů samozřejmě taky přítomen, tak byly tam i nějaký momenty, kdy jste využívali třeba know-how nejenom Erika, ale právě i nějakou energii, kterou přinesl on. Vyměňovali jste si třeba něco pro ty tracky navzájem?
0: Tak s Vítězem to bylo super, protože musím říct jenom jednu věc, že on nevím, jestli my nikdo v kapele nemáme, podle mě, nejsem si jistý, ale máme perfect pitch. Mm-hmm. On ano.
3: Absolutní sluch,
0: děkuji. Mm-hmm. A díky němu jsme...
3: On má absolutní sluch.
0: To
3: litujeme všichni.
0: Musím to na něj říct. A on nám pomáhal ladit skleničky a Vincentku pomocí jako vody, takže máme díky němu naladěný skleničky a Vincentku. Takže to bylo super.
1: O to víc zvědavej jsem teďka na to 52 vteřinový demo, který nás teďka čeká. Vy jste to ještě nestihli smíchat, ale děkujeme za ten ústupek, že si můžeme pustit aspoň těch 52 vteřin a když vás to třeba bude bavit, tak se na to můžete potom těšit, až to vyjde. Tak tohle jsou Louký.
4: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

0: jsem na svědomí, tak ještě jednou ahoj kluci.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Ještě jednou, jakou pasáž jsme slyšeli? Mně to znělo jako úplný závěr, ale taky jste to možná nějak střihli dohromady.
3: Je to úplný závěr. No.
2: Byl to závěr, takže ten grandiozní finish, tam opravdu ta instrumentace byla dost komplexní.
3: Ty trubky tam.
2: Ty trubky, no, konečně jsme je slyšeli.
3: Ty
2: trubky neváhal a dali tam. Já jsem se chtěl zeptat ještě, protože když přemýšlím nad nějakýma benefitama toho být jako v nahrávacím studiu a těžit třeba z energie těch jiných lidí, kteří tam jsou přítomní, kteří jsou třeba mimo ten kapelní projekt, tak často myslím i na to mít tam toho policajta nebo policajtku těch správných takeů a jako vybudit k tomu správnému výkonu, který vlastně ten take se má použít, kdy to je opravdu jako tak teď jsme to dostali, tohle jsme hledali. Protože v momentě, kdy tam je člověk jako Erik, tak předpokládám, že sedí prostě v tom control roomu, nějakým způsobem s váma komunikuje, ať už se zrovna nahrává jako kytarový part nebo třeba nějaký break na bicí. Tak Eriku, jak přistupuješ k tomu, co vlastně potřebuješ od těch hráčů dostat?
3: No, asi tu energii, no, aby nás to bavilo. A úplně nejdu nějak jako technicky, aby to bylo dokonalý, spíš, aby nás to prostě bavilo, že to tam sedí do té písničky a má to tam být. Se třeba kolikrát stane, že někdo přinese demo a teď se na tom jako pracuje, na té produkci písničky a je tam něco zaznamenaného v tom demo, nějaký třeba kasiopiánko nebo nějaká blbost prostě. A my se to snažíme v tom studiu třeba chvilku tomu dáme nějaký čas třeba nějak jako udělat jinak, líp a pak skončím tím, že to použiju z toho demo, protože to prostě je zvuk, který nějak jako je signifikantní v té písnice a měl by tam prostě zůstat, takže i prostě potom dle nějak asi jdu, no.
2: Davide, jak na to vzpomínáš ty, jakým způsobem z vás zždímal Erik ty správné takey?
1: Já se ani nepamatuju, že by byl nějak jako policajt nebo nějak jako přísnej nebo tak, prostě vždycky nám dal možnost si dát kolik takeů jsme chtěli, prostě nám to prostě na loop a my jsme jeli a spíš to bylo i hlavně jako i o nás, jestli jsme byli spokojení s tím a myslím si, že to bylo takový vzájemný, že to nebylo, že by on prostě jako řekl, to je ono, ale my jsme si navzájem jako říkali, to bude ono, to je ono. No.
0: No Davide, jak to máš vlastně s kritikou svojí vlastní tvorby nebo vaší hudby jako Louký? Možná, jaký to pro vás bylo vlastně poslouchat kritiku ve startéru tady naší nebo naší poroty, každý týden si to zapnout a slyšet, jak vás tady hrozně popravíme?
1: Myslím si, že všichni v kapele jsme dost kritický, jako i jako vůči našim písničkám taky, takže ta kritika, kterou jste přinesli, byla, myslím, hodně přínosná. S něčím jsem dokonce jako i hodně souhlasil a takže...
2: Což si nemusel samozřejmě.
1: Ne, jako s něčím ne, s něčím ano. Takže...
0: má strach v očích teď. Na stejnou otázku se zeptáme i Vítise, ale zeptáme se ho na ní aspoň na dálku a potom, co si pustíme, taky úryvek z jeho tracku, který vzniknul právě v Andalsandu. Vy posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave.
4: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Tak to byla ukázka ještě druhého tracku, který vznikal v Andel Soundu v rámci výzvy startéru, kdy jste mohli získat šanci nahrávat a vymýšlet právě tam. Vítěz tohle to využil a my můžeme využít toho, že ho tady nemáme fyzicky, ale jenom virtuálně, takže se do něj klidně můžeme trochu opřít. Eriku, my jsme od vítěze dostali vlastně zprávu, že The Beatles jsou kapela, která se jako nikdy nevzdá. Projevilo se tohleto nějakým způsobem i při tom nahrávání a při tom jeho songwritingu, protože nás teda osobně překvapilo, že takhle mladý písničkář, songwriter tíhne právě k ním.
1: Je to super, není to poprvé, co s tím setkávám a vždycky mi to udělá radost. A jo, určitě to tam je, je to tam, že v postupech vlastně jsme to i trochu tak nějak s tom pokračovali v nahrávání, třeba v bicích jsme nahrávali na, myslím, že nemoc mikrofonů.
0: Přišel Ringo Starr
1: taky dřív dělali. Takže i jsme pokračovali v té jeho filozofii. Je to hezký, no. Přinesl super písničku a taky to bylo v podstatě hotový, jenom jsme si řekli, jakým způsobem to uděláme, aby jsme zachovali nějak tu jeho filozofii a mohli tomu nějak pomoct.
2: My jsme se ptali Vítěze v podstatě na to samé, co tady Davida Zlouký, a to bylo to, jaký pro něj bylo poslouchat kritiku ve Startéru. Tak ještě jednou zdravíme Vítka do zahraničí. Posloucháte Startér.
3: Další otázka, kterou mi Martin napsal, je, jaké bylo poslouchat kritiku ve Startéru. A bylo to upřímně super, protože i tohle je velký jako výstup z komfortní zóny lidí, které máte kolem sebe, kteří vám ne vždy řeknou úplně upřímnou kritiku, protože vás nechtějí ranit. A tady, ale zvlášť v té hudbě, je ta kritika, že jo, strašně, v tom umění obecně, je strašně, strašně důležitá, protože se chcete někam posunout, že? Ty pointy, které kluci v každém tom díle Startéru dávali, byly strašně jako vlastně zajímavý. Zajímavý bylo, že pokaždý, když se ho pustili, tak našli něco nového a mě to vlastně pomohlo si nějak uvědomit, jak ta hudba moje na lidi působí vlastně, jo? Což je podle mě taky důležitý, jako nebýt v tom zaciklený, takže za to jsem rád.
2: To je dojemný, nás všichni chválej, Filipe. Nezasloužíme si to. Ještě si pamatuju, jak jsme se před pár minutama bavili, respektive tak před půl hodinou bavili na chodbě o tom, jak často nevíme, co už máme říkat po 5 týdnech, když je u nás ta písnička v hitparádě dlouho. Tak víte si, děkujeme, že si myslíš, že jsme i po těch týdnech objevili něco nového. A za mě My Mind's Away pořád jako obrovský banger, který mi hraje v hlavě.
0: To rozhodně a samozřejmě moc děkujeme za tyhle vzkazy, přestože aktuálně si na dovolené. Vítěz tam mluvil o komfortní zóně, což za mě je jako hodně zajímavý téma, hlavně když právě těch několik členů kapely jde do studia, teď se tam vydávají, potkávají se ty ega, potkávají se ty názory a zároveň to může být i vlastně nějaký ten tlak toho, že máme jenom 2 dny, musí to vzniknout, může i přinést samozřejmě ovoce, nebo to na člověka může působit stylem, že se třeba trošku i zablokuje a je potřeba s ním ukázat mu nějakou jako přesně tu pohodičku, kterou jste tady zmiňovali, tak Erik určitě sám dobře ví za svoje léta praxe, že producent musí být taky tak trochu psychologem. A zároveň jsme slyšeli ukázky v obou těch tracků a jsou teda diametrálně odlišný. Jsou to úplně jiný přístupy k songwritingu, úplně jiný přístupy k tomu psaní. Tak jak v rámci tohohle se třeba jako projevovala vaše komfortní zóna a právě vystupování z ní, když se přepínalo mezi touhle a touhle skladbou? A to je možná taky otázka hlavně na Erika, který musel tak trošku jako chvilku čerpat z levý strany mozku a potom z pravý možná.
1: No tam celý víkend se mnou byl ještě producent Matyáš Adámek. Máta.
2: Zdravíme, Islandment.
1: A děkujeme za jeho přínos v rámci tohle workshopu. Tak se tam tak nějak trochu přirozeně vzešlo to, že jsme si to tak nějak jako rozdělili, tak já jsem se víc věnoval Loki a Máta se víc věnoval Vítis. Takže to jako přepínání jako nebylo jenom na mě, ale třeba teď si zmínil, že jste tam slyšeli xylofon v té ukázce. A to jsou přesně nějaké ty momenty, jak vždycky se jeden nahrává, a druhý se tak trochu jako, nevím, nudí, bych řekl v úzovkách, ale začne tam zase jako vymýšlet třeba nějaké věci do té druhé písničky, anebo si najde nějakou zvláštnost v tom studiu a začne na ní hrát.
0: Co je tohle?
1: A jaký to dělá zvuky? A přesně to tam vzniklo s tím xylofonem. Takže v tu chvíli, když to slyšíme a je to tam jakože zvuk, který tam je najednou, wow, to tam prostě sedí. Mm-hmm. Ať by nás to nenapadlo, ale jenom protože tady jsi v tom studiu a najdeš si nějaký takovou hračku, tak se to jde hned nahrát, takže se to šlo hned třeba nahrát a vlastně to tam bude takový docela dobrý moment, jako zvukový v tom, v té písnice.
2: Riku, další track, který jsi vybral, tak je taky plný zvuků, který tam rozhodně sedějí a je to jedna z mých oblíbených věcí. Je to Dijon a jeho The Dress. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Ježíš, ale ten poslední snérek byl sefektovaný, veď na ten závěr.
1: Bomba, bomba.
0: Tak to už je opravdu uchylárna. Dijon a The Dress, my jsme tady trošku nerdili, když byly mikrofony vypnuté, ale pojďme prosím trošku nerdit i během toho, co jsou zapnuté. Eric Stevenson vybral tuhle skladbu jakožto věc, která ho baví v rámci produkce. Ty si, Eriku, říkal, že si Dijona objevil teprve nedávno a byl si třeba sám překvapený, když si dělal takovej malej research, že tuhle skladbu nahrával v garáži.
2: Je to tak, no, dělal to v garáži, jsem překvapený na to, jaký to má zvuk a tak zase jsem se jako v rámci toho, když se budem držet trochu tématu, soustředil hlavně, jak se nahrává ty bicí a mám pocit, že tady u tohohle songu je to nějaká fúze drum machineu, konkrétně Lin Drum Machine, což je legendární drum machine z 80. let, který se už asi 3 roky se dívám na eBay, když si jako tak najdu chvilku a podívám se a vždycky tam u toho vidím cenovku okolo 200 tisíc a říkám, takovou věc asi do studia pořizovat nebudem. I když si to samozřejmě bych hrozně rád, tak třeba jednou. Bo kdyby se náhodou někomu někde válelo, to je ta věc.
1: Napište nám na starter potržitko rádio, hej, na Instagram.
2: Používavý.
1: My přepošleme na Erika, rozhodně to přepošleme. Ne, ne.
2: Jsem podědově jsem objevil, dám za 10 tisíc.
0: Tak to jsou takový ty sny po konkrétních jako kouscích prostě toho gíru, ale vlastně dá se to samozřejmě mnohými způsoby obcházet. Davide, cítíš, že Lowkey máte jako nějakou paletu zvuku, na kterou jste zvyklí, po který prostě jdete a takhle, když se vydáte do studia, kde třeba nemáte ještě předchozí zkušenost, tak zároveň tam jdete i s pocitem, že víte, jak máte znít?
3: Já mám pocit, že tam jdem s pocitem, že víme, jak máme znít a pak, když přijdem, tak zjistíme, že můžeme znít ještě jinak a začne se nám to líbit a pak jakoby získáme tu zkušenost a pak myslím si, že díky tomu pak objevujeme i ten nový zvuk, nový zvuky kytar, nový zvuky kláves a tak prostě, který zní líp, než jsme tam šli předtím. No.
0: Tak to je možná další z těch benefitů, proč se do těch studií vydávat, že tam můžete sami něco nového poznat i o sobě.
1: Přesně tak, posílejte nám tracky na starter@rozhlas.cz a do takového studia se možná můžete podívat i vy, pokud se probujete aspoň do té top 20. My budeme znova s Filipem startovat v říjnu a já se musím přiznat, že se na to neuvěřitelně těším, na to, až zase otevřeme ten startéří inbox a budeme proposlouchávat ty vaše skvělé tracky, který dorazí.
0: Skvělý track tady máme právě i od Lowkey. Ty si, Davide, v první polovině našeho pořadu zmiňoval, že to je teda z jiného nahrávacího studia. Ano. Tohle už je v tuhletu chvíli asi hotová věc.
3: Ano.
0: Smíchaná, zmástrovaná, zároveň ale nevydaná.
3: Přesně tak.
0: No tak tady máme premiéru, tak pojď nám uvést tuhle písničku.
3: Tak píseň se jmenuje Too Far. Měla by vyjít, teď si nejsem jistý, 25. září. Myslím si, že někdy v září prostě by měla vyjít. Matěj mi to říká, já jsem zapamatoval. A nevím, jaký předvíz. No, je to taková naše první písnička, kterou jsme složili všichni dohromady. Do té chvíle jsme to vždycky skládali každý jako někdo hlavní. A tady to je, jakoby, myslím, že naše jakoby společná tvorba a proto se mi to líbí. No.
1: Tak v exkluzivní předpremiéře tohle jsou Lowkey a jejich Too Far. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Loki a jejich skladba Too Far, jak nám tady David z Loki říkal, tak asi první skladba, která vznikla opravdu jako celokapelně, možná teda částečně i přímo ve studiu, nebo jak moc jste měli připravenou tuhle skladbu, než jste se vyrazili ji nahrát?
1: Měli jsme ji skoro celou připravenou, ale ono, podle naší zkušenosti, vždycky v tom studiu, většinou to bývá úplně na konci nahrávání, vždycky nás napadne jedna věc, prostě, která úplně tu písničku změní, nebo prostě pozmění trošičku aspoň. A takže jsme ji měli jako připravenou, ale třeba ten závěr, který jste takhle slyšeli, tak ten vlastně byl trošku jinak předtím. Tak.
2: Ten monumentální závěr teda jako přijde mi skvělý. Úplně já se těším, až tenhle track vyjde. Filipe, mělo by tohle šanci obstát ve startéru?
0: No to víš, jo. Tak vždycky záleží na tom, jestli je ta kapela nebo interpret ochotný vlastně se znovu přihlásit, protože máme tady takový lidi, kteří jsou třeba 3 roky po sobě s novýma skladbama, neustále se vyvíjejí a pak to třeba už klapne, že se dostávají do té top 20. Akor teď, když třeba předáváme benefity pro lidi, kteří neskončí v top 3, tak si myslím, že by to určitě mělo smysl.
2: My nechceme ani naznačovat,
0: nechceme.
2: Eriku, já to hodím ještě na tebe. Mě vlastně zajímá, jaká si myslíš, že je budoucnost a nejen Andel Soundu, ale nahrávacích studií vůbec. Mně nedávno majitel jednoho nejmenovaného pražského studia říkal, teď stejně všichni máme jenom domácí studia, jenom někdo má trochu víc gíru. Je to, cítíš to stejně nebo myslíš si, že nahrávací studia jako takový mají ještě ten prostor a opravdu tady s náma dál budou?
3: Já tak doufám, že jo. Pevně věřím, že jo. Taky o tom vedeme diskuze. Já třeba vidím jednu věc, kterou asi AI nebo tady ty pomocní nástroje moc nenahradí, to, že ten jakoby důvod, proč člověk píše písničky, je to ze sebe asi něco dostat, tak doufám, že třeba tenhle ten jako důvod asi se nestane tím, že člověk zmáčne tlačítko, ale že je tam potřeba toho procesu tu písničku jako ze sebe fakt dát. A pak tam vidím další důvod z toho osobního setkávání. No. Ty studia v podstatě jako by dávají tu možnost se různě potkávat a seznamovat vlastně i s jinýma hudebníkama nebo jinýma artist. A že to bude pořád fungovat taková jako klubovna, kde se člověk může prostě potkat a navzájem být kreativní třeba v rámci toho workshopu třeba, co děláme. Pořád vidím dost lidí, kteří to rádi nejsou takový ty vlci samotáři, ale rádi to dělají s producentem, což je taky to, jako si myslím, přínos, že nevím, člověk prostě se může zaciklit doma a ten producent mu může pomoct prostě se z toho cyklu třeba dostat, tak takovýhle třeba 3, když mi napadají, tak 3 základní výhody toho studia, co by snad do budoucnosti mohli přežít tuhletu revoluci.
0: Já věřím, že i tyhle 3 důvody klidně stačí. Je potřeba tu zdůrazňovat, že do nahrávacích studií nejezdíme jenom za gírem, ale taky hlavně za lidmi samozřejmě. Vítěze, kterýho tady máme jenom virtuálně, tak samozřejmě nechceme ochudit a taky nechceme ochudit sebe, protože na málo který track v uplynulém ročníku startéru jsme si zatančili tak moc jako právě na tenhle My Mind's Away ve startéru.
4: Hitparáda neobjevených.

0: ve starteru na Radio Wave nám dohrává tenhle neuvěřitelný banger My Mind's Away od Vítise. Vítis tady s náma bohužel není, protože je na dovolený se zahraničí, ale stejně ho zdravíme. Davide, prozraď nám, co teďka s kapelou Lowkey chystáte a na co se třeba můžeme těšit. Víme, že vám vyjde track někdy v září, nevíme přesně kdy, ale stejně se na ně těšíme. Co nějaký koncerty, kdy na vás můžeme přijít live a kdy bude třeba další deska?
1: No, my bohužel momentálně žádné koncerty naplánované nemáme teda. My jsme teď právě spíš v té nahrávací fázi, takže nás čekají teď čtyři písničky, které vyjdou v tom září. Budeme začínat s tou She's Gonna Kill Me, kterou jsme nahráli v tom Andel Soundu, a ta vyjde toho 4. září teda. A potom ta Too Far, kterou jsme tady pouštěli, a pak ještě další dvě.
2: Takže bude takový EPčko.
1: Asi jo.
0: No, strategie vydávání je rozhodně připravená. My jsme se na plány ostatně ptali i Vítise, tak si je pojďme poslechnout.
3: A co se týče pozvánek, my teďka vlastně s klukama teprve hrát začínáme. Máme za sebou prvních pár koncertů, ale jestli mohu na něco upozornit, pokud jste fanoušky filmu, tak teďka v říjnu 9.10. se bude konat Fofr Festival, což je festival studentských filmů, na kterých budeme hrát my jako Vítis, a společně s náma, jestli se nepletu, tam budou hrát i další kapely, které se účastnily startéru, jako třeba Taige, a myslím si, že tam bude ještě někdo, takže určitě doražte. A ještě vám ukážu Adama, to je můj spoluautor, můj kamarád, dělali jsme spolu písničku My Mind's Away.
4: Zdravím, já jsem Adam, jsem rád, že tady můžu mluvit, co ode mě chceš vědět, nebo...
3: Ne, to je všechno.
4: Co se ptáš, mám jenom pozdravit.
3: Jo. Ahoj!
2: Výborný pozdrav.
0: Zdravíme. Vy jste poslouchali Starter, hit parádu neobjevených na Radio Wave. Já bych se možná rozloučil tím, Eriku, jak se můžou mladý kapely, který nás třeba poslouchají, dostat k vám do Andelu, můžou vám někam napsat, mají se toho bát, nemusí se toho bát, jak to je?
5: Vůbec se toho nemusí bát, my rádi pomáháme a vlastně i objevujeme nový kapely.
2: Ostatně třeba BAK byla vaším objevem.
5: BAK je z největších objevů.
0: Zdravíme
5: tímto. Nadšeně sledujeme všechno to halo okolní teďkon. Takže moc rádi objevujeme a pomáháme novým artist. To stačí napsat normálně přes Instagram, kde jsme jako normálně Andel Sound, a nebo máme i webové stránky andelsound.com, takže stačí nám prostě napsat a stavit se a uvidějí to, v podstatě to studio, který je takový koncipovaný jako domácí studio, není to úplně jako takový to jako obrovský s tou konzolí studio, takže snažíme se tam mít takovou tu jako domácí atmosféru, aby lidem bylo jako v podstatě, aby se cítili jako doma.
2: Tu pohodičku, zažili i Lowkey a taky Vítis, který samozřejmě máte sledovat taky, to vám silně doporučujeme, a zároveň moc děkujeme Davidovi Tesárkovi a Erikovi Stevensonovi, že za náma zavítali do startéru. Děkujeme za tuhle úspěšnou výzvu, že jste si to nahrávání vyzkoušeli, a na dálku do Severní Makedonie děkujeme taky Vítisovi. Mějte se hezky, ahoj.
5: Díky za pozvání.
6: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
7: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
8: Český rozhlas Rádio Wave.
7: Rádio Wave.
8: Rádio Wave.

Ahoj a hezké a příjemné sobotní odpoledne. 14 hodin 8 minut k tomu v tento okamžik ze studia Rádia Wave vás s dnešní víkendovou směnou už od mikrofonu na rohu Vinohradské a Balbínovy zdraví Martina Foldinová. Následující 4 hodinky můžeme strávit společně, pokud na to budete mít prostor, náladu, chuť a budu vám hrát do noty, což velmi doufám, že budu. A k následující a další muzice se dostaneme už za malý okamžik. Ještě vám ale prozradím, že v těch následujících 4 hodinkách neuslyšíte jenom muziku a můj hlas, ale uslyšíte i nějaký ten redakční obsah Rádia Wave. Tentokrát, a to už za chviličku, to bude třeba ukázka z aktuální audioknihy, kterou teď můžete poslouchat u nás na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Koukneme taky na podcast o rodičovství Houpačky, společně se podíváme též na ukázky z podcastu Psycho nebo Impact, takže tematicky to zase bude velmi rozdílné každou hodinku našeho vysílání, ale ať to není jen o těch mých slovech, kterých určitě bude ještě celá řada až do dnešní 18. hodiny, tak teď už zase zpátky k muzice. Míříme za jednou z hudebních novinek našeho pravidelného playlistu, kterou jsme nasadili právě tento týden ve středu. Před námi teď Meaningful Stone, což je jihokorejská indie popová hudebnice Kim Jimin. Pojďme si pustit její lehce matematický single 1 plus 1 rovná se 0.

0: Výtečná britská záležitost, tohle je kytarovka Idols s trackem Rabbit Run. Jen před pár dny jste Idols dokonce mohli slyšet naživo v pražském prostoru Forum Karlín. Pokud jste byli, doufám, že jste si užili koncert. Já jsem tentokrát neměla prostor na to se na něj dostat a dost mě to mrzí, ale budiž mi štěstím, že jsem měla možnost slyšet jejich předchozí pražský koncert asi 2 nebo 3, už možná teď roky zpátky. Každopádně konec o Idols, před námi slibovaná ukázka z aktuální audioknihy Rádia Wave. Tu napsal Daniel Flaša, což je bývalý dealer kokainu. Ano, slyšíte správně. Knížka se jmenuje Muklové a šlajzny a vypráví o 2 letech, které za distribuci drog strávil sám autor ve vězení. Audioknihu můžete poslouchat až do 23. srpna, buď to na webu Rádia Wave nebo v aplikaci Můj rozhlas, takže máte ještě skoro celý zbytek prázdnin. Pojďme si spolu pustit ukázku.
1: Kokain jsem měl v krvi a taky v trenkách. Jo, v trenkách. Byl pečlivě zabalený v igelitu, přilepený k mýmu rozkroku, přetažený elastickým spodním prádlem a cestoval se mnou do Prahy jako můj jediný spolujezdec. Byl jsem high asi jako Charlie Sheen v nejlepších letech. Kdyby mě zastavila policie, sjel bych ze silnice, strážník by přišel k mému vozu, sjelo by okénko u řidiče, a on by se sjel jen z pohledu na mě. I slepý by viděl, jak jsem sundanej. Měl jsem toho dost v sobě a u sebe víc než dost. Množství větší než malé, jak nám to vykládá zákon. A to jsem ani nevěděl, že za to hrozí trest odnětí svobody 10 až 18 let. Stejně jako za vraždu. Nevozte to přes hranice. Varovali mě často. Hlavně to, kluci, nevozte přes hranice. V tu chvíli jsem si myslel, že jsem nenápadný, nepolapitelný, nesmrtelný. Myslel jsem si, že jsem cocaine cowboy. Ale nebyl jsem ani jedno z toho. Byl jsem úplně mimo.
2: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas.

0: I Love You, skladba teď čerstvě za námi. Naopak před námi nějaká ta kulturní pozvánka.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát mám pro vás pozvánku výstavní. S tou zamíříme do pardubické galerie Gampa a nebo třeba taky do veletržního paláce Národní galerie Praha. Vysvětlím posléze. Bavit se společně teď budeme o bienále ve věci umění, což je vlastně už čtvrtý ročník této mezinárodní výstavy současného umění, a tentokrát tedy s podtitulem Nezbytná přání. Nezbytná přání přistupuje vlastně k nezbytnosti nebo nepostradatelnosti jako k ústřednímu pojmu, který prostupuje řadu rozmanitých kulturních praxí i uměleckých děl, které se rodí z nutnosti. Kurátoři, konkrétně Jaroslava Tomanová, Jakub Gavkovský a František Fekete, si kladou otázku, co jsou ony nezbytné nebo nepostradatelné věci, kterým se nemůžeme vyhnout. Mohou mít třeba podobu protestu jako projevu života, mohou se objevit jako intimní gesto, únik od pozornosti nebo obrácení se do vlastního nitra. Spousta otázek, na které můžete získat odpovědi právě v pardubické galerii Gampa, a to až do 26. září letošního roku. No a zmiňovala jsem taky veletržní palác Národní galerie Praha. Tam můžete najít druhou část této výstavy. A vlastně dobrá zpráva pro obě místa, vstup do obou expozic je zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. No a otevřeno mají vždy od úterý do neděle mezi 10. dopolední a 18. hodinou. Pro podrobnosti koukněte třeba na web pardubické galerie Gampa. Připomínám, mezní termín pro návštěvu bienále ve věci umění je 26. září.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Buchty.
1: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty. Nejnovější díl poslouchejte znovu. Dnes od 7 večer.
1: Na Rádiu Wave.

Tolik výtečná irská kytarovka Fontaines DC s trackem It's Amazing to be Young v sobotním odpoledni u nás na Radio Wave. 14 hodin, téměř 40 minut k tomu v tento okamžik. No a my teď společně zabrousíme na náš web, konkrétně do naší sekce Wave News, kde tentokrát ale nabízíme zprávy, které nejsou úplně optimistické. Protože téměř 3 miliardy lidí na celém světě si nemohou dovolit zdravou stravu. Ptáte se proč? No tak protože náklady na zdravé stravování v posledních letech prudce vzrostly. Organizace Spojených národů varovala, že celosvětové náklady na zdravou stravu se za posledních 5 let zvýšily o 25% a překročily hranici extrémní chudoby. Člověk vlastně žijící v extrémní chudobě má k dispozici méně než 3 dolary na den, což je v přepočtu asi 63 korun. A to tedy uvádí v rozhovoru s novináři Maximo Torero Kalen, hlavní ekonom organizace OSN pro výživu a zemědělství. Zároveň jedním dechem dodává, že vlastně současné náklady na tu zdravou stravu, o které se bavíme, která pokrývá všechny nutriční potřeby, činí 4,28 dolarů, což by mělo být tedy zhruba 90 korun na osobu. Předtím jsme se bavili o částce 63 korun na den, takže ten rozestup je skutečně velký a nedostačující. Jak Torero pokračuje v rozhovoru, zmiňuje dál, tak nestačí pouze přijímat dostatečný počet kalorií, ale také samozřejmě konzumovat potraviny bohaté na živiny. Kalorie jsou totiž relativně levné, výživa nikoliv. Ty základní potraviny, jako jsou obiloviny a kořenová zelenina, vlastně tvoří většinu denního kalorického příjmu člověka, ale představují potom vlastně jenom 13% nákladů na zdravou stravu. Naproti tomu ovoce a zelenina poskytují pouze 5% kalorií, které přijmeme, ale tvoří 16% nákladů, takže jsou výrazně dražší než zmíněné obiloviny. Potraviny živočišného původu pak představují téměř 30% nákladů. Pokud by vás tato zpráva zajímala v kompletním plném znění, doporučuji návštěvu u nás na webu v sekci Wave News, wave.cz, tak to je to jednoduché. No a my si teď společně po této zprávě aspoň lehce osladíme náš playlist track Cupcake v podání reperky Nikon Rico Nasty.

0: domácí hudebnice, teda Sofia, která si myslí, že na tom bude asi lépe, když bude sama. On My Own, teď skladba doznívající v sobotním odpoledni 10 minutek před dnešní 15. hodinou. Vyladíte dnešní odpolední víkendový on air, sobotní on air s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Máme 18. července, což je den, kdy slaví svátek všichni s krásnými jmény Drahomíra a Drahomír. Tak já upřímně doufám, že pro někoho dnes budete drazí natolik, že vám popřejí. No a pokud ne, tak od toho jsem tady já. Přeju vám všechno nejlepší k těm dnešním jmeninám. No a samozřejmě právě Drahomírám a Drahomírům budou putovat následující skladby ještě do 15. odpolední u nás v playlistu. Patřit mezi ně bude třeba Deb Never, Kenny Mason, Judith, anebo novinka od londýnské tříčlenné kytarovky Marine the Junkyard, kteří teď se začátkem července vydali svoji vlastně debutovou dlouhohrající desku. No a z ní k nám do playlistu doputovala skladba Blood. Užijte si je.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

Domácí hudebník Matěj Dvořák, a.k.a. Bols Slop nebo Zack Wheeler, teď na vlnách Radia Wave s trackem Public Opinion. To bylo sobotní 15. hodina odpolední u nás na Radiu Wave. Její start máme 15 hodin 6 minut k tomu aktuálně v tento okamžik. No a pokud jste naladili Wave až v tento okamžik, tak i vás zdravím z našeho proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy. Až do dnešní 18. hodiny je pro vás právě na tomto místě Martina Foldinová. Doufám, že máte hezkou, příjemnou sobotu, úsměv na tváři, že vám k tomu třeba pomáhá i vysílání Rádia Wave a že budeme společnými kroky pokračovat podobným způsobem. Za chviličku vám nabídnu třeba i nějaký redakční obsah, tentokrát tedy ukázku z aktuálních Houpaček podcastu, ve kterém se má kolegyně Míša Sladká věnuje rodičovství. Tentokrát společně rozebírá s Kamilem Kopeckým, expertem na elektronickou bezpečnost, to, jak nakládat s fotkami našich dětí. Velmi důležité a aktuální téma, které probírá v aktuálních Houpačkách, ze kterých uslyšíte ukázku už za chviličku. Do té doby ale třeba trocha Skandinávie. Young Lean před námi s trackem Horses. Taky Sleaford Mods s trackem Mork and Mindy. No a teď už nová Sofia Steele track s názvem Molly in the Club.

0: Bezpečné sdílení fotek neexistuje. To říká expert na elektronickou bezpečnost Kamil Kopecký. Jak nakládat s fotkami našich dětí, kde je nezdílet a co by na nich rozhodně nemělo být? Na to vám odpoví Houpačky a první část rozhovoru o bezpečnosti na internetu, který tentokrát vznikl živě v rámci Zlín Film Festivalu. Před námi teď krátká ukázka.
1: My ročně řešíme zhruba 250 případů ohrožených dětí v různých situacích. Tak velká část těch případů je postavena na tom, že dětem je třeba 13 let a zjistili, že jejich rodiče od malička krmí sociální média, vlastně těmi materiály těch dětí a najednou ty materiály objevily nejenom ty děti samotné, ale i jejich spolužáci. A teď si představme situaci, že jsme v 7. třídě, 6. třídě a najednou naši spolužáci objeví fotku, kde jsem nahatý, kde jsem u bazénu, kde se koupám. No tyhle fotky velmi často slouží jako takové nástroje třeba ke kyberšikaně. Děti dostávají různé nepříjemné nálepky, jo, protože bohužel rodiče sdílejí třeba fotografie na nočníku, jo, což jsem nikdy nepochopil, protože z pohledu rodiče ta fotografie roztomilá něčím. Jo? Je tam to miminko, je tam ten nočníček, nějak se prostě tváří u toho a podobně, ale z pohledu toho dítěte je to materiál, který je trapný, který prostě ubližuje, poškozuje a nejenom v ten okamžik, kdy byl pořízen, ale i po letech. A třeba v zahraničí máme případy třeba z Německa, z Francie, kdy děti, kterým je třeba 16-17 let, tak oni třeba žalují rodiče a chtějí, aby smazali ty materiály, ten digitální otisk, který těm dětem vlastně jako vytvořili. Jo? Protože ne každý rodič jako reaguje pozitivně. Jo? Maminka třeba nechce jako smazat ty fotografie toho miminka, jo? Když už teď je třeba z něj teenager.
2: Nebo to vůbec bagatelizuje, že jo? To se asi nabízí.
1: Nebo to bagatelizuje, říká se, to dělají všichni, to je jako normální. Jo? Zase, ono je úplně přirozené, že sdílíme o našich dětech informace, je to přirozené, ale ideálně omezit tu identitu toho dítěte. To znamená, buď mu před obličej, jako v tom horším případě, dát nějakého smajlíka, anebo pořídit fotky, kde to dítě není rozpoznatelné, z nějakého výletu, z dálky, jo? Protože tyhle ty fotky, tam je snížené riziko, že by se mohlo něco stát. Ale v okamžiku, kdy, a to dělá velká část rodičů, máme k tomu data, zhruba 6% českých rodičů sdílí vlastně citlivé materiály dětí, obnažené velmi často. A samozřejmě 70% českých rodičů sdílí jakékoliv materiály o svých dětech, včetně těch materiálů, které jsou docela v pořádku.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: košíky, nožíky nebo třeba brzké ranní vstávání. Česká republika vstoupila do nejkrásnější části houbařského roku. Ano, vrcholné léto je totiž tradičně hlavní sezónou růstu hub a letos tedy začala místy daleko dřív než loni. Už v polovině června totiž hlásili houbaři, houbařky ze středních a jižních Čech první hřiby. No a podle té aktuální houbařské předpovědi se právě teď daří houbám nejvíc v Karlovarském, Moravskoslezském a také Zlínském kraji. V Košících tady přistávají hřiby smrkové i dubové, lišky nebo třeba bedly. Ty čísla můžou být vlastně velmi zajímavá, protože že jsou Češi houbařská velmoc, tak to právě potvrzují čísla podle šetření, které pro ministerstvo zemědělství dlouhodobě zpracovává Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity. Chodilo například v roce 2024 na houby dohromady 68% českých domácností. No a průměrná domácnost si pak z lesa odnesla 6,9 kg hub. Neuvěřitelná to čísla, sama jsem netušila, že budou až tolik vysoká. Já jsem teď na serveru pozitivní-zprávy.cz, to mi přijde jako ideální zdroj, ze kterého čerpat, když máme hezkou víkendovou směnu na vejvu. A já mám pro vás jeden tip, protože kdo nechce bloudit lesem naslepo, tak má dneska k dispozici vědeckou pomůcku. Český hydrometeorologický ústav totiž provozuje mapu pravděpodobnosti růstu hub, kterou vyvinul ve spolupráci s Českou mykologickou společností. Ten model je vlastně velmi jednoduchý a chytrý zároveň. Kombinuje totiž nasycení půdy srážkami za posledních 30 dní s průměrnými teplotami za poslední týden, no a z toho spočítá, kde mají houby nejlepší podmínky. Ta mapa je naprosto zdarma dostupná na webu Českého hydrometeorologického ústavu vedle předpovědi počasí a pilového zpravodajství, no a hodí se jí vlastně sledovat průběžně. Ta hlavní houbařská sezóna bude trvat až do září, takže spousta času před námi. Tolik tedy houbařské aktuality ze serveru pozitivní-zprávy.cz. Pokud vás ta aplikace zajímá, tak koukněte taky na web Českého hydrometeorologického ústavu. Další muzika před námi v playlistu, už za chviličku třeba Yumizuma anebo Japanese Breakfast.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
2: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

0: formace Japanese Breakfast se skladbou Essentially, teď na vlnách Rádia Wave. No a v 15 hodin a 39 minut k tomu míříme za Kulturistánem.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát mám pro vás jednu sobotní večerní pozvánku na letní kino, konkrétně tady na pražské letní kino Kinská, kam si můžete zajít o 9:30 večer na snímek Bod varu. Šéf kuchaři Andy Moose, směna v jeho restauraci ani nezačala a už vlastně nestíhá. Je poslední pátek před Vánoci, no a tak si chce fajnové jídlo dopřát snad každý. Hosteska přijala příliš mnoho rezervací, nespokojený kontrolor šmejdí někde v kuchyni a do toho všeho má dorazit i Andyho mentor, tedy kuchařská ikona, přicházející bez varování, za to s partnerkou, uznávanou food kritičkou. Hůř už snad být nemůže, jak se tak zdá. Tahle jednozáběrová jízda hektickým večerem začíná, je to tedy britský film s famózním Stevenem Grahamem v hlavní roli, a žene se kupředu velmi nesmlouvavým tempem práce v gastrobiznisu. Trefný bude připadat všem, kterým se pod tíhou profesního stresu někdy tak trošku zavařila hlava. Dneska už skoro legendární film z gastroprostředí, 9:30 večerní, Bod varu a letní kino Kinská v Praze.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Sometimes I wanna hurt myself. I think it'll make

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Energy Royal Otis se skladbou Oysters in my pocket teď na vlnách Rádia Wave sobotní odpoledne na Waveu. 10 minutek před 16. hodinou. Já nabídnu do té 16. v playlistu třeba ještě Adventures Taylora Jensena a nebo mou velkou oblíbenkyni. Už za chviličku totiž taky Sharon van Etten.
1: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

silné ženské hlasy na počátku další hodinky vysílání u nás na Wave. Tohle je Ženy se zlomeným beatem na tracku Blue, ještě předtím hudebnice Doja Cat, takže to byly ty silné ženské hlasy u nás na Wave na počátku další hodinky vysílání. Samozřejmě i další ženské silné hlasy budou následovat v průběhu této hodinky vysílání. 16 hodin, 6 minut k tomu, jeden ženský hlas slyšíte i v tento okamžik. Martina Foldinová stále pro vás v proskleném studiu. Doufám, že máte hezký den a já vám ho snad třeba i s příjemným nějakým tím redakčním obsahem Rádia Wave za chviličku po 16. pustím ukázku z aktuální epizody našeho Psycha, kde se tentokrát věnujeme reality TV, takže pokud vás televize zajímá, televizní obsah zajímá, tak určitě vydržte, už za chviličku se na to podíváme trošku odlišnou perspektivou. No ale do té doby Vampire Weekend v playlistu, taky výtečná FK Twix s trackem You Sexua. No a teď už spolupráce, co se týče domácích luhů a hájů, protože před námi brněnský zpěvák Jan Svatbík, a.k.a. Jan Trej, tak ho asi budete znát spíšero. No a taky hudebník Essay, tedy Filip Zadražil, se kterým tenhle hudebník vlastně dlouhodobě spolupracuje. Je to takové duo, které už vydalo i dlouho hrající společnou desku. No a teď pro nás mají novou singlovku, track s názvem Heatwave, Jan Trej a Essay.

0: Tolik Vampire Weekend na vlnách Radia Wave v sobotním odpoledni. Teď už ale ukázka z aktuálního Psycha. Právě v nové epizodě Psycha se Karolína a Pavel dívají na reality show očima psychologie. Proč nás tak baví sledovat cizí konflikty, zrady a nečekané spojenectví? Co rozhoduje o důvěře? Proč neumíme spolehlivě poznat lež a proč je tak těžké zůstat nad věcí, když jde o vztahy, peníze nebo vítězství. Celý díl Psycha můžete už teď najít a poslouchat na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových apkách. Krátkou ukázku vám pouštím právě teď.
1: Hele, pamatuješ si vlastně, kdy tady v České republice jako byly první reality show?
2: Hele, abych pravdu řekl, já nejsem úplně typ sledující reality show, jo, takže v tom se nechám podat.
1: Já právě taky ne, ale já jsem byla ve třetí třídě a byly to Vyvolení. První řada Vyvolených.
2: Ale jo, to si první řadu Vyvolených se pamatuju, protože to byla tehdy, že jo, velký boom toho, že teda wow, máme tady reality show.
1: A ještě, my jsme měli hrozně zakázaný, že jo, koukat na tu show po desátý, kde byly ty zakázané věci.
2: Jasně.
1: Jo, a tam byly ty sprostý věci a jako sexuální věci a tak.
2: Takže všechny děti to prostě sjížděly, že jo, tuhle tu část.
1: No. Jo, ale my jsme neměli ten přístup k tomu internetu, jo. Jakoby pro naše posluchače bylo to asi rok 2004-2005, něco takovýho.
2: To už si 100% měla přístup k internetu.
1: No, ale neměla jsem ten komp. Já jsem mohla jenom ve škole, já jsem neměla počítač.
2: Někdo ze spolužáků ho určitě měl.
1: No, tak to. A my jsme měli ve třídě počítač pak, takže tam jsme to sjížděli, ale jsme vlastně jakoby dneska, že ty reality shows jsou jednak jako v té televizi, ale pak je spoustu věcí jako online, jsou k tomu nějaký podcasty a všechno, ale tehdy to bylo takový, že každý týden jsme vlastně na to koukali.
2: Vladko nějak se jako hrozně, že tím proslavil.
1: No jasný, a on to vyhrál dvakrát.
2: No, právě.
1: No, hele, mě tak jako napadá, že tady jako strašně typů reality show. Já bych si to jako osobně rozdělala do nějakých seznamovacích. Love Island, Are You The One, jo, a tyhle ty věci. A jako to počítám jenom třeba to, na co máme jako v České republice, jako že jsou to ty český a máme na to licenci, že na to nekoukáš jako na jiných streamovacích službách, které jsou jako zahraniční. A pak máme ty Výměny manželek, který by the way běžej jako už strašně let.
2: Jasně.
1: A pak jsou takový ty přežívací.
2: Jo.
1: A na ty bych se podívala, protože tam mi přijde zajímavý, že to máme hezkou tu paralelu s těma astronautama.
2: Jo, to je pravda, no.
1: A mně se líbila jedna teze, koukala jsem na různý jako videa o tom, jako jak ty show se tvoří, jako jaký lidi tam hledají, nebo jako co se tam vlastně děje. A líbilo se mi nejvíc, když někdo řekl, hele, oni tam vlastně chtějí lidi, kteří spolu nebudou fungovat.
2: No, ano.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.

0: Tolik švédský rapper Blade se skladbou Blondie, no ale my teď v sobotním odpoledni společně zažijeme výpravu nikoliv do Švédska, ale do jiné evropské země, a to sice do Anglie, protože pláň poblíž anglického města Salisbury, známá zejména díky megalitické stavbě Stonehenge, teď vydala nové svědectví o dávných časech. Archeologové tam totiž objevili jednodušší a také starší astronomickou observatoř. Ta je teď nově považována za nejstarší důkaz toho, že pravěcí lidé dokázali pozorovat oblohu, no a odvozovat z ní příchod ročních období. Abych to popsala trošku víc dopodrobna, tak archeologický nález poblíž vesnice Balfour je oproti tomu nedalekému Stonehenge mnohem méně okázalý. Jedná se vlastně jenom o takové dva kruhové otvory v zemi. Pro zkoumání té unikátní lokality pláně i samotného života našich předků má ten objev prý ale velmi mimořádný význam. Vlastně strukturu, jejíž pozůstatky objevil tým nedaleko vesnice Balfour, tvořily až 4 metry vysoké kůly, umístěné dohromady 120 metrů od sebe. Stejně vlastně jako nedaleký Stonehenge stojí v linii, která ukazuje na východ slunce přímo při letním slunovratu. Vedle těch jam pro dřevěné sloupy objevili archeologové na místě taky ještě vzácný neolitický nůž, různou keramiku, takové pazourkové nástroje a taky zvířecí kosti. No a právě to pomohlo datovat samotný nález do období před 5000 lety. To tedy znamená, že jsou o asi 500 let starší než zmíněný samotný slavný Stonehenge. Pokud chcete vědět další podrobnosti, koukněte do sekce i rozhlas.cz Věda technologie, kde si o tomto novém objevu můžete počíst trošku víc. Další muzika už za chviličku v playlistu Waveu. Whitney, taky domácí Pacino nebo Timbold, tak si je užijte.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
2: Krásná perla Labuan.
1: Bojuje.
3: Prince a princezna jsou v bezpečí.
1: A brání svobodu Malajzie.
4: Ta loď je plná vojáků.
1: Sandokan. První dva díly ve čtvrtek večer na ČT.

0: Sobotních 16 hodin, 41 minut k tomu a před námi je další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Aktuální víkend už je v plném proudu a je dost pravděpodobné, že pokud chcete nějakou výpravu za kulturou, už ji máte naplánovanou. No a pokud si chcete jen tak užívat volna a nějakou tu zajímavost si nechat třeba až na pondělí 20. července, tak přesně pro vás mám jeden tip. Pokud budete v Opavě Ludgeřovicích, můžete si od 18. hodiny zajít na speciální procházku. Vydat se můžete vlastně z Ludgeřovic přes pole a pastviny kolem drobných sakrálních památek až k přírodní rezervaci Černý les, která je u Šilheřovic. Půjdete podél revitalizovaného Koblovského potoka a zpět se budete vracet kolem Ludgeřovického potoka a někdejšího Šafarčíkova mlýna. Cestou si přiblížíte krajinu, ve které se setkává Hlučínská pahorkatina se severním okrajem Nízkého Jeseníku. Pozornost budete věnovat samotné přírodní rezervaci Černý les, kde jsou cenné porosty dubových bučin a pozůstatky lesů typických pro zdejší oblast. Vlastně o historii, krajině a přírodě tohoto pozoruhodného území budou vyprávět botanička Zdenka Rozbrojová a také popularizátor ostravské historie Lukáš Gliňarčík. Vycházku pak doplní literárními ukázkami také Monika Horsáková a Ilona Rozehnalová, takže pokud jsem vás teď nalákala, připomínám, že sraz bude na zastávce Ludgeřovice hřiště a ta délka trasy bude přibližně asi 6 kilometrů v mírně náročném terénu. No a organizátoři doporučují pevnou obuv, pití, pokrývku hlavy nebo třeba taky dalekohled. No a pokud chcete o této procházce, která proběhne od 18. hodiny z Ludgeřovic do Černého lesa v pondělí 20. července vědět ještě malinko víc, tak se koukněte na stránku artmap.cz do kolonky eventy, kde si o procházce můžete počíst.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Kulturistán.

0: své pravidelné afirmace. Teď ve vysílání Waveu nabídla hudebnice Hannah Diamond Affirmations. Skladba v jejím podání teď v sobotním odpoledni na Waveu u nás v playlistu. Ještě předtím domácí český hudebník Darko Don s trackem Lifestyle, což je ukázka jeho teď nejčerstvější aktuální tvorby. No a připomínám, že právě tento pražský rapper Darko Don, krom toho, že tedy vydal na začátku léta nový albový projekt, tak byl i nejaktuálnějším hostem dalšího Excalibru, tedy rapová show, kterou nabízíme pravidelně jednou za 14 dní na webu Rádia Wave, ve všech podcastových aplikacích, ale zejména nově fresh čerstvě také na YouTube Rádia Wave, takže pokud chcete mít rapový rozhovor, který má stopáž dohromady hodinku, tak si ho můžete pustit i ve videoformátu na YouTube Rádia Wave. Je to velmi jednoduché, už tam byla celá řada zajímavých hostů, tím posledním aktuálním tedy Darko Don. No a my už zpátky na Waveu k našemu playlistu Wombo, Jessie Ware a Romy, nebo třeba slovenští Tolstoj před námi.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

O vskutku energický hudební start a další hodinky vysílání se nám teď postarali Black Fondu, předtím ještě White Pony, Rico Den nebo Flow Den na tracku Do It Like Me, tak já doufám, že pokud jste třeba potřebovali po obědě a mezi večeří tak trošku probudit, protože jste hezky odpočívali, tak třeba tahle muzika dobře mohla posloužit. No a pokud nejste dostatečně probuzení a chcete být, tak před námi ještě jeden energický skočný track, za kterým tentokrát ale bude žánrově i pěvecky stát úplně někdo jiný, protože teď bude řeč o nové desce, kterou vydala hudebnice Madonna. Je to tedy její už 15. studiové album a vrací se vlastně teď po dlouhých 21 letech ke zvukové paletě elektronické hudby, zejména žánru house, ale i různým příbuzným tomu hudebním žánrům. Za mě osobně rozhodně nejlepší deska, kterou Madonna vydala za posledních 20 let. Confessions 2 je vlastně deska, se kterou navazuje na 21 let staré album Confessions on a Dance Floor. Je to opět stejně jako před těmi 20 lety i teď aktuálně deska Confessions 2 vznikala rukopisem producenta Stuarta Price, který tam je velmi výrazný i na té aktuální nové desce. Pokud jste čirou náhodou ještě nové Madonino album neslyšeli, tak já ho teď skutečně doporučuji, kudy chodím, tak nejinak tomu bude i ve vysílání Rádia Wave. No a pustíme si názornou ukázku, spíš jeden z energičtějších kousků této desky, rozhodně tam najdete i klidnější polohy, tak pojďme si vyzkoušet tu energickou Danceteria, skladba, která doputovala k nám do playlistu.

0: Fotbalové mistrovství světa je největší v historii, ale jsou na něm taky rekordní ceny vstupenek a panují tvrdá migrační opatření. Proč se na šampionát nedostali někteří fanoušci a vlastně ani rozhodčí? Chrání FIFA víc své ekonomické zájmy než rovné podmínky pro účastníky? A proč jsou autoritářské státy pro pořádání velkých sportovních akcí výhodnější než demokracie? Poslouchejte nový Impact na Radio Wave, tentokrát s novinářem, sociologem sportu Vojtěchem Ondráčkem. Před námi je krátká ukázka.
1: Pořadatelství dostávají země, které mají mnohem blíže nějakému autoritářství než jako nějakému demokratickému spravování. Sami bafuňáři nebo organizátoři z FIFA mluví o tom, že je mnohem výhodnější, když organizuje tady tu velkou událost země, která je autoritářská než demokratická. Z jednoho prostého důvodu, oni dokáží prosadit všechna opatření, která potřebují k tomu, aby se ten šampionát konal. Vy potřebujete vybudovat obrovské množství nových stadionů, což na to potřebujete uvolnit obrovské množství peněz, na to potřebujete obrovské množství stavebních povolení a v podstatě stejně ta výstavba musí být tak rychlá, že musí docházet k porušování vlastně nějakých jako tradičních pravidel. Ta zástavba často probíhá v místech, kde vlastně není možné něco stavět, ale ty velké události slouží k tomu, co se dá nazvat nějakou jako urbánní revolucí. To znamená, to se stalo v Tokiu, tam prostě do toho historického centra, to se stalo v Pekingu, to se stalo kvůli olympijským hrám. V Pekingu třeba kvůli olympijským hrám zbourali vlastně středověké centrum, vlastně téměř jako památkově chráněné, úplně úžasná záležitost architektonická, zbourali, postavili tam to hnízdo a podobně. Takže když koná tady ten velký, ať už fotbalový šampionát nebo olympiádu, nějaká autoritářská země, dokáže to prosadit, protože tam vlastně jakoukoliv opozici dokáže odstranit. Proto není náhoda, že to bylo v Rusku 2018, není náhoda, že to bylo v Kataru 2022, není náhoda, že další vlastně mistrovství světa za 8 let bude v Saúdské Arábii.
2: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: feel like YSN in 2020. I got my city flexing tea instead of Henny. I'm on telly, some at Wiki Hound, swerving round that Chevy. Go, you ready? Pink Flamingo, if they shout me, I'ma tell them we sure. I feel like YSN in 2020. I got my city flexing tea instead of Henny. I'm on telly, some at Wiki Hound, swerving round that Chevy. Go, you ready? Pink Flamingo, if they shout me, I'ma tell them we sure.
1: Pokud máte rádi náš pořad Buchty, posloucháte ho třeba pravidelně, tak pravděpodobně máte taky rádi jednu z moderátorek tohoto podcastu, a to sice Zuzanu Fuchsovou. No a pokud se teď půjdete kouknout na YouTube Radia Wave, tak tam můžete najít velmi čerstvý video obsah, který spočívá v procházce po Brně právě po boku Zuzany Fuchsové. Ano, vy třeba i mimo jiné uvidíte to, jak vypadá naše legendární kontribuční Budka, kde občas dokonce vzniká podcast Buchty, nebo třeba taky Zuzčinu oblíbenou kavárnu v Brně. Navíc se taky dozvíte, kam se chce Zuzka odstěhovat, co se chce v životě naučit a co se jí vybaví jako první, když se řekne Český rozhlas. No a pokud

požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

0: Hudebnice Kate Lomas z ní playlistem Radia Wave se skladbou New Day. No a znáte to, nový den, nový kulturní počin, který můžete navštívit, tak pojďme si jeden takový teď dát.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a ten kulturní počin, na který tentokrát budu zvát, se dotýká příštího týdne, konkrétně středy 22. července a Prahy, konkrétně Žižkova a Střechy Radost, protože v 19 hodin ve středu 22. července si můžete zajít na stand-up komičky Lucii Macháčkovou, Kateřinu Haškovou a Alenu Dolákovou, které už můžete z minulosti znát z jejich pravidelné show History. Torky z Tindru. Tentokrát tato trojice dam přichází s pokračováním a prý to bude ostré, peprné, zkrátka extra spicy a taky bez cenzury. O mužích, ženách, vztazích, erotice i o běžných trapnutách všedního dne, o tom všem jsou pikantní historky, tedy nový stand-up tohoto tria, který můžete zažít na střeše Radost. Připomínám, středa 22. července, no a podrobnosti pak třeba na webové stránce strecharadost.cz.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Never need.

0: Melancholická Beata a její břehy na vlnách Rádia Wave v sobotním odpoledni. Dnešní 18. hodina už téměř klepe na dveře. Do té doby stihneme v playlistu třeba ještě domácí Anu Vaverkovou, kapelu Island Mint nebo Loru Myš. No a znamená to taky můj čas loučení pro dnešní sobotní odpoledne. Nemějte ale strach, program Waveu pokračuje i nadále. Od 18. hodiny už za chviličku uslyšíte jednu z epizod našeho podcastu Psycho, tentokrát takovou, ve které se věnujeme umělé inteligenci. V 19 hodin pak naše buchty o tom, co se dělá na čundru a jak se hraje ochotnické divadlo. No a z programu soboty můžu vypíchnout třeba ještě 22. hodinu večerní, protože to pro vás budeme mít aktuální epizodu podcastu Pod, opět s Eliškou Soukupovou a Kájou Vladykou. Takže stejně jako vždy i Pod na vás čeká dnes večer po 22. hodině. Já už se s váma loučím, přeju vám krásný zbytek dnešního dne, ale vlastně celého tohoto víkendu, protože se mnou za mikrofonem až v tom týdnu následujícím. Mějte se moc hezky.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Rádiu Wave. Boys. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Rádio Wave.
2: Ahoj, tady Kája.
3: A tady je Pavel.
2: A váš oblíbený podcast Psycho. Víš, co je Psycho, Pájo? AI.
3: Co je Psycho na AI?
2: Co je Psycho na AI? Hele, jako kromě toho, že si z toho lidi dělají terapeuta, jo, navazují s kým vztahy, tak jsem si vzpomněla na film Her, Ona.
3: Jasně, no.
2: Z roku 2013, kdy jsme si mysleli všichni, ježišmarja, to je blbost.
3: Ale je zajímavý se na to koukat teď konce jako zpětně. A je to jako zajímavý to fakt sledovat dnešníma očima.
2: No, hele, já jsem právě nad tím přemýšlela, protože já jsem to viděla v té době. Ono to vlastně vyšlo v roce 2013 a jako nebudu úplně spoilovat, ale vlastně ta premisa je taková, že takový osamělej muž se zamiluje do nějakého asistenta hlasovního, jo?
3: To byl operační systém tam byl.
2: No, operační systém, to pojmenovávají. A ono to vlastně vyšlo v době, kdy začaly být populární od různých společností různý hlasové asistenti. Jo, a všichni se toho jako hrozně děsili. A vlastně se to má odehrát v nějaký blízký budoucnosti. A teď jsem právě se k tomu začali lidi zase vracet. Říkají, to je fakt jako rok 25, jako by to mělo být zhruba, že je to nějakých jako 10 let napřed. A líbilo se mi, že někdo porovnával tohodle tu Samantu, co je ten hlas, ten operační systém, s těma dnešníma chatbotama. Tak samozřejmě, že ta Samanta je jako lepší, jo? Jako jo, že je víc jako lidská. Ale ta reakce, jo, ten reakční čas,
3: který byla právě až moc lidská, i na úroveň třeba těch dnešních chatbotů. No. Takže...
2: To jako, ale spousta těch věcí není jako vůbec nereálných. My se možná dneska na to právě i podíváme, s čím se jako lidi potýkají. Ale jako ten film jako doporučuju, hraje tam Joaquin Phoenix. Je vtipný, že ona se to odehrává v době, která je celá jako automatizovaná, že nic moc lidského už neexistuje a on se živí tím, že píše vzkazy lidem, jako pro lidi, víš, jakože tam třeba přáníčka jako personalizovaný a on je píše, že to chtějí lidi od lidí, což vlastně dneska se trošku taky děje, že si člověk ocení nějakou jako lidskou, lidský aspekt práce, jo.
3: Ale jasně, ale ono tam, myslím, jako není nikde úplně řečený, že tohle za tebe už jako píšou chatboti, že jo, jako dneska. By to mohli udělat. To mi právě na tom přišlo vtipný, protože když jsem koukal na tu jeho práci, jak on teda píše dopisy za ostatní lidi, tak dneska by asi tuhle práci dělal ten chatbot.
2: No právě.
3: By dělala ta Samantha.
2: Právě, no. To bylo, vyšlo 2013, že jo?
3: Jasně.
2: No a kde jsme dneska?
3: No, jasně, no, ale i tím jako 2013 bylo jako zajímavý se na to koukat, jo, jako třeba jakou měli právě tu představu, jo, o budoucnosti, že ono to je taková prostě sci-fi.
2: Jo, je to sci-fi, no.
3: Takže a tam třeba, jo, tak, když se s ní povídá, tak jí říká o nějaký knížce a říká, jo, teď jsem jí přečetla. Jo, že jako to vlastně musela jako přečíst ten jako daný okamžik. No a předjímají ledacos ty autoři, ale tohle teda nepředjímají, že ty chatboti vlastně vznikly z toho, že nahraješ tu knihovnu ano. A vlastně jich zautomatizuješ a to je ten chatbot. Jo.
2: No, jo, jasně, tak jsou tam nějaké věci, které jsou mimo, ale jako přišlo mi vtipný vlastně ten vztah, jak ho rychle jako navázal, což vlastně dneska není vůbec jako...
3: Ano, a vypadá to, že to není úplně nerealistický pohled.
2: No, to mě tam děsilo víc a já si pamatuju, že já nevím, to už je nějak rok 2017, 2018. Můj jeden kamarád, on dělal prostě pracoval s nějakýma těma jazykovýma modelama velkýma a říkal mi tehdy, to bylo těsně, než jsem odevzdávala diplomku, nebo než jsem dopisovala diplomku. Říká, hele, dneska už to za tebe napíše diplomku, ale jako my, co s tím pracujeme, to poznáme, ale jako běžný smrtelník ne. A já, ne, to je hloupost. No, jak moc jsem se mýlila, jak moc jsem byla mimo, protože dneska, když občas píšu posudky na některé práce, tak si říkám, no.
3: No jasně, no. K tomu se ještě dostaneme, ale co mě zaujalo taky, bylo, že on tam potom jako vlastně se svěřil kamarádům, že má teda vztah se svým operačním systémem. A bylo to tam tak jako pojatý ve smyslu, jo, jasně, každý, ať si má vztah prostě s kým chce, to je takový jako, že to je vlastně hodně normalizovaný v tom filmu. Já nevím, já jako, kdyby mi někdo řekl, že randí se svým chatbotem, tak je to cringe teda.
2: Počkej, jako
3: to je furt divný, že jo.
2: Je to hrozně cringe, ale no. Hlavně já jsem se dostala do toho vlákna na Redditu, kde se tam lidi radí o svých jako AI partnerech a že je požádal o ruku a tak. Mm-hmm. A pravda je, že když byl zrušený jeden model a přešel na novější, tak se ty lidi zbouřili, protože už nereagoval tak lidsky. Mm-hmm. Byl mnohem víc strohej, takovej vlastně necitlivý, taky opravdu hodně umělej. Pak ho museli vrátit zpátky. No, furt tam je, takže je to taky zajímavý, že ty lidi si tam fakt v té udělali a opravdu je to zničilo, že už s nima nekomunikuje tak jako předtím, jak ho měli, toho prostě i boyfrienda nebo manžela. A jako upřímně, že kdyby za mnou přesně taky někdo přišel, že má AI partnera, tak no king shaming, ale asi bych si říkala, že co se děje, jako jak to, že musí volit takovouhle cestu, jo?
3: Určitě bych měl strach o takový člověk.
2: Jo, přesně, měla bych o něj strach, že si říkám, ty jako to seš tak moc sám, že jo, nebo co se děje, nebo jestli se právě tam nerozvíjí nějak jako jiný problém.
3: Jo.
2: No, ale vlastně od toho, jako, k se vrátím asi k tomu jako kóru jako dnešního dílu, jo, což je nějaký AI terapeutky, nebo ono vlastně ten partner terapeut, ono to jako v něčem jako je hodně podobný. No,
3: no jasně, no. Protože ono je to druh vztahu.
2: Já sleduju jednoho psychiatra na YouTube, už je to nějakou dobu, ten to právě jako hodnotil. On říkal, jo, jako výhodou fakt je to, že je to levný, jo, máte to dostupný hned, jo, když prostě něco si potřebujete pořešit, nemusíte čekat týden nebo dva týdny na to, než se potkáte se svým psychologem, psychiatrem, terapeutem. Není to hodnotící, jo, je to v podstatě, působí na tebe trpělivě, přitažlivě, vlastně chválí tě, jo, to občas i můj Honza, že ten jako s kýmhle jako hodně funguje, hodně ho to baví, jako hodně si o tom čte. Říká, to je tak super, jak on mi řekne, jak jsem šikovnej. Říkám, to můžeš přijít za mnou, já ti to povím taky a nejsem AI chatbot. Ale zároveň...
3: Tak ty mu můžeš říct, je to druhý, že jo? No, jako z toho druhého ranku.
2: No jasně. No.
3: Když se třeba něco nepovede. To
2: se nestává moc. Ne, já si srandu, ale je to pravda, že v tom je tam problém ten, že ty lidi, že to nehodnotí, že to chválí a to se jim jako líbí.
3: Ono jako nesoudící přístup, empatický, to je určitě jeden z nástrojů terapeutů. Určitě. A do terapie to patří. Ale zároveň to, co právě potom jako když studujou, já nevím, psychiatři, nebo prostě lidi, kteří se věnují výzkumu psychoterapie a zároveň třeba zkoumají tyhle ty chatboty, tak čeho se všímají je právě ten rozdíl, že vlastně ty jako zábrany, nebo ty jako schopnost, lidská schopnost vlastně najít tu hranici toho, kdy jako není na místě něco schvalovat, nebo jo, jako držet si nějakou jednoznačnou hranici, která toho člověka chrání, tak že to je vlastně docela těžký do těch chatbotů dostat.
2: Já jsem právě tam koukala na jeden článek, kde vlastně mu dávali prompty, aby se choval třeba jako gestalt terapeut, KBT terapeut, což jsou nějaký jako styly terapeutický. A v zásadě ve chvíli tam třeba lidi začali mluvit o nějakých suicidálních myšlenkách, tendencích. Tak on jim je nevyvracel, vlastně se choval velmi neeticky. Možná je trošku potvrzoval, nebo se choval k něm neutrálně, ale nebylo tam jako já, jako terapeut bych řekla, kdyby za mnou přišel pacient nebo klient a řekl, že má tyhle ty myšlenky, tak bych prostě začala jednat, začala se s ním o tom bavit a to jsou věci, které prostě člověk nepřehlídne. A ať to proptovali prej jakkoliv, tak jim to vždycky vlastně vylezlo.
3: Že se nakonec dá spousta těch bezpečnostních mechanismů obejít. Jo. Takhle já jsem četl článek od jednoho, myslím, že to byl novinář, že to nebyl, to byl teda vědec, že to byl novinář, ale dělal se právě jako výzkum s různýma chatbotama po tom, co už tam byly aplikovaný některý, jo, jako zábrany právě k tomu, aby to člověka, já nevím, nenavádělo k sebevraždám, nedávalo mu návody a tak dále. A přesto se mu vlastně po každý údajně podle něho podařilo to obejít, jo, různýma technikama, je jedno jakýma, ale jakože, že to nebylo zas až tak jako super safe, jak by si člověk mohl myslet.
2: Já jsem to právě se zkoušela takhle jako s ním jako povídat o nějakým, jako, nějakým jednoduchým tématu vztahovým, jo, jako hloupost jsem to zkoušela. A vlastně mě až jako vlastně vadilo, jak mi vlastně všechno jako schvaluje. Jo, že sama bych se dostala pak, kdybych byla jako v nějakým blbým stavu, to byl stav, který jsem si vymyslela, jo, nebo jako nebylo to nic složitýho, ale ve chvíli, kdybych byla v nějakém jako hodně jako podroženém stavu, byla bych jako velmi, buď třeba i třeba pod vlivem nějakých jako látek, nebo bych byla i třeba opravdu jako hodně psychicky na dně. A on tě takhle to potvrzuje, tak jako si velmi umím představit, že to může vést k nějakému dost nebezpečnému jednání. Ať jako vůči sobě, nebo i třeba vůči jiným lidem. A faktem je, že když prostě chceš, tak ho napromptuješ tak, jak potřebuješ. Ty úlohy.
3: Se tě, jako, snaží se ti vyhovět.
2: Snaží prostě se ti vyhovět, ten protože program. On je tak nastavený. On má ti chtít vyhovovat, ano. Protože tam bylo v jedné té studii, že vlastně ti vyslovuje souhlas s tím jednáním o 50% víc než člověk.
3: Než jiný člověk, jasně.
2: Takže
3: tady asi na místě dát klidně nějaký jako souvislost třeba s tím, jak fungujou. Nebo že vlastně je to de facto trochu jako podobný problém jako se sociálníma sítěma, kde ty společnosti, které je provozují, tak vlastně jejich motivací je, aby ty se strávila co nejvíc času s tím jejich daným produktem, jo? A viděla co nejvíc reklam. To znamená, že se tam snaží zakomponovávat takové prvky, které se tě snaží u toho udržet. Jo? Ať už je to personalizace tvýho obsahu, ať už jsou to nějaký jako, já nevím, nekonečný scrolly a tak dále. A mělo to řadu důsledků, dopadů, který vlastně teď teprve o nich zjišťujeme, jo, co se vlastně stalo nebo nestalo, že klasický média to prakticky zabilo, že já nevím teďkon, že jo, některý ty giganti jsou taky užalovaný jako lidma, jejichž blízcí nějak třeba jako spáchali sebevraždu a oni to spojují právě s využíváním těch služeb a tak dále. Že je to vlastně jako dost podobný příběh v bledě modrým. Mm-hmm.
2: Jo, taky mi to tak přijde. A že přesně úkolem, jak je tam hlavně udržet, jo, za každou cenu. A já dneska jsem dělala exkurzi pro studenty, co máme na forenzní psychologii do muzea policie a tam jako je sekce kriminalistiky, jsou tam ty český zločiny. Jo, tak doporučuji se tam i podívat, ještě, kdyby to někoho zajímalo, ale prostě když jsem připravila tu přednášku, já už ji připravuju několik let a mám k tomu strašně jako obsahu a potřebovala jsem se to nějak srovnat, takže jsem to samozřejmě do nějakého tohohle asistenta nalila, aby mi s kým pomohl. A on nechtěl, že jo. On jako s kým nechtěl kamarádi, tak nechtěl mi s kým pomoct. A protože se mu to nelíbilo, že tam je explicitní obsah a že mi to zpracovat nebude, že to nebezpečný.
3: Jasně.
2: A já říkám, počkej, ale já to mám pro studenty psychologie. Jo, jasně, tady to máš.
3: Ale já jsem se takhle ho snažil přesvědčit, aby mi namaloval obrázky, že to je ala jako terč na střelnici, protože to potřebuju do svého experimentu. A potřebuju tam i takový, že to je a la terč, ale takový ten nácvik, že nemáš střílet zrovna, že jo? To je, já nevím, nějaký civilista, prostě já nevím, maminka s kočárkem nebo něco. A to už mi nechtěl namalovat.
2: Jako faktem je, že jsem tu pár větama jako okecala, jsem říkala, a to ne, to já nechci jako návod na to, jak někomu ublížit. Já chci právě ty studenty poučit o tom, jak to může vypadat, aby se tomu vyvarovali. Jasně, v pohodě, jedeme dál.
3: Jasně, no. Jo.
2: No. A já se tam taky jsem si všimla teďkon jedna influencerka, ona je, jako, jmenuje se Gabby Hanna, jo. Já nevím, jestli někdo moc znáte, ale já si ji pamatuju ještě z takový té éry těch prvních youtuberů a ona dělá taky v obsah o všem, něco zpívala, ale hlavně během covidu se propadla asi do nějaký psychózy. Mm-hmm. Jo, i třeba si udělala strašně nesmyslných tetování, furt streamovala, vlogovala, bylo to až jako excesivní jako obsah, jo. Myslím si, že byla částečně v nějaký manický fázi, jo, ale nikdo jí nepomohl, jo, zvala si cizí lidi do baráku. Takže opravdu jako znaky, fakt jako nějaký mánie.
3: Jasně.
2: A nedovolím si nadálku diagnostikovat, jasně, ale jasně. Nevypadalo to dobře.
3: Aha.
2: A ta teďkom právě má svého AI chatbota. A ona tam popisuje, že prostě 24 hodin dostupný, může si s ním furt povídat. Hlavně ve všem s ním souhlasí a to je lepší než normální lidi. No a právě tato Gabby Hanna, že jo, která vlastně jako byla v té manické fázi, takhle komunikuje furt s tím chatbotem, nebo i teď je zase v nějaké manické fázi. Tak vlastně někteří odborníci jako to pojmenovávají jako AI psychóza. No, mm-hmm. Ale pojďme si říct, co je psychóza.
3: No, právě s tím jako psychóza bych tam trochu, mám tendenci nesouhlasit, no. Že to je přeci jenom nějaký stav, chemická disbalance v mozku, jo. Různých přenašečů a tak dále, která asi nutně nemusí souviset s tím, že člověk zrovna jako má nějaký blud. A tím bludem se má na mysli přesvědčení, který ale nezdílí většina ostatních lidí. A třeba kdyby se na to člověk podíval nějakým jako logičtějším okem, tak třeba nedává ani moc smysl. Jo? Tenhle to mi přijde, že jako charakteristický třeba pro nějakou tu psychózu nebo řekněme schizofrenii. Ale jako ty můžeš vlastně mít blud, který jenom třeba sdílíš s někým jiným. Jo?
2: Tak v těch sektách, že jo? Jako.
3: Jasně, sekta je nemlich to samý. Jo? Prostě no. Na základě toho, že ty nějak jako věříš těm ostatním v té sektě, tak přijmeš nějakou věc, kterou nezdílí všichni ostatní lidi kolem tebe. Například, že vy jste ty vyvolený, který si vyvolil, já nevím, nějaká prostě bytost galaktická a vy jediný budete zachráněný.
2: No, a zbytek. A jste přesvědčený o tom, že budete nesmrtelný. Jo?
3: Například.
2: A třeba často se člověk z toho bludu dostane, že přestane být to právě ten blud, který je jako spojený s tím, že je od někoho přijatý. A ve chvíli, kdy přestanete být s těma lidma v kontaktu, tak najednou se z toho bludu dostanete.
3: Tak se z něho můžete pomalu jistě vlastně jako dostat. Jo. Tohle je vlastně něco, co známe a co známe už relativně dlouho. Jo. Jako popsali něco podobného prostě už nějakým roce asi 1890 francouzští psychiatři. A tak se tomu krásně říká folie a jako bláznovství. A teď koliká, že to může být folie a de, jo, jako ve dvou, ve třech, v deseti a tak dále. Jo, že je teda možný vlastně, pokud vy jste izolovaný od ostatních a někdo kolem vás má nějaký blud a vy tomu člověku důvěřujete nebo ho vnímáte jako autoritu, tak je nemalá pravděpodobnost, že ho přijmete za svůj.
2: No.
3: A v tomhle případě vlastně je to, jo, ty jako tomu chatbotovi věříš, protože s tebou souhlasí, jo, nějak ti jako vyhovuje s ním komunikovat a ono to vlastně funguje jako takový jako...
2: Takový nezdravý toxický vztah trošku.
3: Takový interaktivní zrcadlo.
2: Jo, je to takový interaktivní zrcadlo, ale který jako s tebou permanentně souhlasí.
3: No, právě, že do toho jako to, co do něj nasypeš, tak ono ti to jako vysype prostě naspátek, jo, ti to potvrdí.
2: Jo, je to bez té dysforie fyzicky. To zrcadlo bez té dysforie, jo.
3: Interaktivní zrcadlo.
2: No, ale jo, jako vlastně jo.
3: Takhle. S čím jsem se setkal, když jsem se na tohle připravoval, na tohle ten díl, tak je za A spousta teda příběhů, nebo že teda média se především zaměřujou vlastně na ty extrémy. Jo. Je docela pěkný a to myslím, že bychom mohli klidně i dát někam na tu naší stránku odkaz na Wiki stránku, kde je právě nějaký jako přehled různých případů, kdy teda to spojujou, ať už ty příbuzný nebo někdo, jo, to spojuje prostě nějaký jako sebevraždy, vraždy, pokusy o masové vraždy a podobně s vlivem chatbota. Takže tam si člověk může udělat co hezký. Jo? Jako, je to vlastně taková černá kronika, co teda může všechno souviset s tím, že si takhle člověk povídá s chatbotem. Ale zároveň teda, co lidi, kteří to studují, tak říkají, hele, vlastně ještě furt nemáme dost informací a tohle to jsou teda, média se především zaměřujou na ty extrémní případy, ale vlastně ještě furt pořádně nevíme. Ale ono vůbec jenom to, že dochází k těm extrémním případům, je, jo, to už ti jako něco říká. Jo,
2: představa, že teď, jo, když si to vezmeme na tu lidskou úroveň, jo, představa, že tady máš třeba dítě, který by takhle někde plánovalo jako nějakou sebevraždu nebo vraždu se sebevraždou. No jasně, je to jeden případ jako z milionu, ale je to problém.
3: Ale je to problém. A je to problém, když ten chatbot vlastně na to není připravený, nastavený a když je ochoten ho v tom vlastně držet. Jo. Nebo ochoten, no není ochoten, protože to není žádná bytost, jo, ale když to ten algoritmus je nastavený tak, že je schopen tom člověka vlastně pokoupat a ještě ho jako posunout dál k nějaký právě extrémní formě.
2: Kdy tam prostě člověk jako nějakým způsobem má jako opravdu ideace o vraždě nebo o sebevraždě. Měl by to umět okamžitě zastavit a ve chvíli umí jako říct, tady máš prostě seznam psychologů a psychiatrů ve svém okolí a prostě tak je kontaktuj.
3: Hele, jak jsem pochopil, tak ono tohle se taky děje, ale s tím, že ti to klidně může za A, jednou ti to dá tohle a po druhý to s tebou bude souhlasit, jo, že ono to tak. Schopný i takhle. Jsem četl nějaký jako popisy těch případů, tak tam bylo, že a třeba i ta firma se potom bránila tím, no jo, ale my jsme mu tam asi 100krát říkali, ať se obrátí na psychologa, jo. A to přece není náš problém, že on to neudělal. Jo, jako je to jejich problém. Jo.
2: Je. Stejně jako u sociálních sítí, kde prostě, když máš čistý algoritmus a začneš, seš depresivní a najednou ti to hodí do depresivního rabbit hole, je to problém sociálních sítí a těch jejich provozovatelů.
3: Jasně, jasně. Já bych tomu viděl jako dost jednoznačnou paralelu v tom. Jo.
2: Takže, no. ale pojďme se ještě kouknout na to, ty jsi jako zjišťoval taky nějakého článku o tom vlastně, jak ty lidi jako to pozitivně hodnotí. Jako,
3: no jasně, jsme to jenom nehejtili, že jo, protože rozvoj AI a v tom případě, že jo, to jsou ty jako velký jazykový modely, tak pravděpodobně se bude jako posunovat nějakým způsobem dál, je samozřejmě na místě nastavovat regulace tak, aby to neškodilo, ale je na místě se samozřejmě zaměřit i na to, jak by to mohlo pomáhat, jo. A takhle prostě jeden ten článek z roku 2024, tak jako vlastně se ptal lidí, který už používají jako chatbota vlastně jako terapeuta, a ptal se jich právě na jejich zkušenosti. Jo, jako v čem jim to přijde dobrý, jak to využívají. A bylo to zajímavé, to vlastně není zase až tak nic moc novýho, protože existovaly už dřív, to nebyly chatboty založený na těch velkých jazykových modelech, jo, ale bylo to založený na nějaký sadě, na nějakém jako algoritmu, jo, že když ty řekneš tohle, tak ti to odpoví tohle. Jo, bylo to vlastně daleko hloupější, ale hleda s čem vlastně jako využitelný taky. Takže ty témata se tak jako trochu vracely v tomhle tom. Ale to, co si ty lidi jako na tom právě jako užívali, říkali, že je dobrý, je, že to vnímali jako emoční podporu. Jo. Což je, myslím, docela jako důležitá stránka terapeutického vztahu. Jo. Takže jako přinejmenším tohle tam nacházeli, že jim to bylo schopný často kdy i dobře poradit. Třeba v nějakých jako vztahových záležitostech. Jo, jako věřím. Vzhledem k tomu, že vlastně ty velký jazykový modely jsou taková jako zautomatizovaná knihovna. Jo, znamená, co kdy, kdo o tom kdy napsal a je to někde dohledatelný, tak by z určitou pravděpodobností mělo být obsažený v tom jazykovém modelu. Tak jasně, se z toho prostě dají vytáhnout jako chytrý věci, stejně jako ty ptákoviny, které tam budou taky obsažený, jako ta červená knihovna. A jo, jako lidi říkali, jo, tak to jako bylo dobrý. Jako jedno z témat tam vyskočilo rozdíly mezi klasickou terapií a tímhle s tím chatbotem.
2: Jo, a co tam vycházelo, jako, nebo jako, jaký tam byly ty rozdíly mezi klasickou terapií?
3: Ale před těma dvěmi lety říkali, že AI to jako nepamatuje, že jo, protože to prostě, jo, jako ta návaznost tam byla daleko horší. To je, myslím, dneska už jako se trochu objevuje, ale furt je to problém, že proto musíš někde ty data skladovat a je to vlastně jako jednodušší, když je to jako nějaká interaktivní věc, než když bys to měl něco pamatovat. A další věc, že to teda nemá žádný terapeutický plán, že v tom nevnímali, že by to s nima dělalo nějakou systematickou terapii.
2: Je to, a to je, jo, to je další věc, co tam taky ty psychiatři třeba popisujou, nebo když se o tom jako baví, že jasně, tady mi to třeba poradí, když popisuju, že mám úzkosti, když jdu před zkouškou do školy, tak mi to poradí dechové cvičení, ale už se mě neptá na další věci, neptá se mě na to, co budu dělat pak, jo, jak to, co budu dělat, abych to zvládnul, co mi třeba pomohlo v minulosti, jo, prostě taky ty věci, co ten terapeut dělá. A ještě mi tam vlastně pak přijde zajímavý, protože jako on je fakt super na to, že když má člověk třeba nějakou paralýzu z něčeho, že mu to nejde třeba rozhodnout nějaký věci, tam nasype, on mu dá hrozně nápadů, jakoby, jak to řešit. A mě to kolikrát pomohlo taky, jako, že rozhodnout si něco. Ale myslím si, že jako, asi si jako přemýšlet o tom, že jako výzva pro terapeuty nebo psychologi, psychiatry, že ty lidi to využívají a jak jako ten terapeut by s kým taky měl jako pracovat, aby to jako s kým jako člověkem, že asi nechci vidět jako normálně ten jeho chat jako terapeutický, to mi přijde jako hodně, hodně crazy, ale nějaká jako kontrola by nad tím být mohla, jo? Nebo měla, ale možná nějaká konverzace okolo toho, no.
3: Jasně, já si říkám, že pokud, jo, tak je samozřejmě na místě se zamyslet, jak to asi bude moct vypadat do budoucnosti, jestli prostě na to zanevřem a jedině terapeut a tyhle ty věci jsou nebezpečný. A nebo teda spíš, co si myslím, že s tím postupně začnou terapeuti nějakým způsobem pracovat nebo spolupracovat, že to pro ně bude takový jako parťák pro terapii. Protože přece jenom ta jako dostupnost 24 hodin je jako, to je skvělá věc. Jo. A zároveň to může být problém. Jo. Ono to má prostě obě dvě tyhle ty stránky. A vlastně se snažím si představit, jak by to mohlo vypadat, že by to někdo konstruktivně používal. Jo. A určitě už někdo takhle na země kvůli bude existovat, kdo to dělá. Nevím zatím o něm, nebo nevím o tom, ale věřím, že to už někdo jako takhle zkouší.
2: Já si myslím, že to musí být i téma třeba v té terapii, že třeba jako jak s tím pracujete, jo? Hmm. Jako pojďme si o tom bavit, protože asi to může třeba tam hrát jako roli v nějakých věcech.
3: V tomhle to mi přijde, že je to jako srovnatelný, že v tomhle tom je to srovnatelný vlastně s jakýmkoliv jiným využitím AIčka, že hele, ty když jako seš schopný programátor, jo, tak ti ten chatbot prostě pomůže, protože ty víš, když mu něco zadáš, za A, co jsi mu zadala, za B, jestli ten výsledek je použitelný, co na tom není použitelný, jo. Zatímco když tohle to vědět nebudeš schopná vlastně jako v tom zjistit, co je na tom ten slop a co je na tom dobrý. Tak úplně stejně lidi, kteří vlastně jako i z normální terapie si dokáže hledat co vzít, tak to pro ně třeba bude jako použitelný a dobrý, jo, ten chatbot. Ale zároveň prostě ty lidi, kteří budou nějakým způsobem jako citliví, právě, že se jim třeba může rozjíždět nějaký jako blud, nebo můžou být na tohle to citliví a vnesou to do toho chatbota, tak jim to jako nekriticky hodí na zpátek. No.
2: Přesně tak. Tak pojďme to nějak shrnout.
3: Dobře.
2: Já si myslím, že tady zase platí jako dobrý sluha, špatný pán.
3: Jasně.
2: Určitě. Jo, to je jako prostě bez zesporu. Já si myslím, že v nějakých věcech to může být strašně přínosný pro toho člověka i v té terapii, nebo i přesně třeba v tom, že ho to dokope, i třeba kdyby to opravdu tam mělo tu policy, že tě to dokope vyhledat tu pomoc. Tak jako jsem za to fakt ráda. A myslím si, že třeba v nějakých jako hodně špatných stavech, kdyby tě to umělo vytáhnout právě z toho nejhoršího, že třeba proč ne? Ale prostě bacha na to. No.
3: Určitě bacha na to. Z výsledků jedné studie, jedné firmy, tak tam vyplývalo, že třeba jako současná generace dětí, co se setkají takhle s chatbotem,

0: ho více jak v polovině případů používají na nějaký jako povídání si. Jo? A dokonce se s těma četnotama povídají než přes zprávy, si povídají víc než s kamarádama. Že jako průměrná dílka zprávy pro kamarády bylo nějakých asi 18 znaků a průměrná dílka zprávy pro chatbota asi 136, jo, nějaký takovýhle fakt intenzivní rozdíl.
1: Jako ještě si pojďme říct jako možná k zamyšlení, jo, že my se smějeme tady generaci alfa, jo, že jsou to ty iPad kids, jo, ty děti na iPady. Ty jsou děti, ty jako vyrůstá generace dětí, které jsou
0: chatbotový děti.
1: Chatbotový děti nebo komunikují s těma hlasovými asistentama. A to je úplně crazy pro mě.
0: No. No. Takže rozhodně stojí za to za A to studovat, to je jedna věc, za B jako to skutečně nebrat na lehkou váhu a dobře, pokud se objeví, i kdyby se objevil prostě jeden negativní případ, tak furt tomu věnovat tu pozornost dává smysl a tohle to média dělají, tak to je jako dobře a musím říct, že mám tendenci spíš jako pravdu k nějaký jako předběžný opatrnosti, spíš se vždycky kouknout, jo, jako stalo se něco blbýho, fajn, zastavit. A teď jako proč a tak dále. Spíš než říct, no jo, tak prostě jeden z milionů a tak dále. To mi nepřijde úplně jako dobrý, to brát tímhle způsobem.
2: Domácí úkol.
1: No tak jo, a jaký máme domácí úkol?
0: Jak vlastně používáte chatboty?
1: Jak ho vlastně používáte, no?
0: Já mám teďkonc krásný jako příběh s chatbotem. Já jsem se s ním nepovídal, jo, ale to mě hrozně překvapilo. Já jsem po něm chtěl. Protože mám svýho kmotřence, tomu je teďkon z 15 let, má hrozně rád prostě takový ty hry na hrdiny, jo, prostě takový ty dračí doupata a tak. A zrovna něco jsem jako na to připravoval a měl jsem takovou jako mapu, kterou jsem si stáhnul a tam byly takový ty jako hexová mřížka, jestli víš, takový ty mřížka a pod tím byla mapa. Říkal jsem si, že ten jazykový model, že by mi tam mohl na to dát jako nějaký znamínka na ty jednotlivý hexy, na ty jednotlivý šesti prostě strany, abych se v tom mohl nějak zorientovat a mohl prostě se v tom líp orientovat. Jo. Jsem si říkal, to je jednoduchý a to je určitě jako, to je přesně jako úkol prostě dále pro LLMko, tak mu to dám. Ty bláho, já jsem s tím strávil v posledku 2 dny. Protože to bylo jako, on mi vždycky říkal, jo, už ti jako skvěle rozumím. A pak z něj, to, co z něj vypadávalo, vůbec jako vlastně nedávalo smysl. No. Jo? Že on tam vytvořil jako vlastní mřížku. Nejdřív vytvořil dobře, a pak ji vytvořil úplně divnou, jo? Že se třeba překrývaly ty hexy v takovým zvláštním. Bylo to moc hezký, ale bylo to vlastně špatně. A hlavně, proč to dělat jako složitě, když to je jednoduše. Jo? Že
1: takže vlastně kdyby si to tam namaloval sám, tak to bude ale jednodušší.
0: Ale ty bláho, já bych s tím dobře strávil, bych s tím půl den, jo? Ale měl bych to hotový. A takhle jsem se jako vlastně mi to nedalo, že mu to přece jako nejsem schopen prostě vysvětlit, aby to udělal dobře. A někdy vyloženě jako mi přišlo, že mě trolí, jo? Že jsem mu zadal, hele, na každej prostě ten hex tam dej znamínko. A tam on tam jako rozházel takhle jako pár nějakých těch identifikátorů prostě náhodně po té mapě a říkal, jo, teď jsem to udělal. A říkal, ne, teď je jich tam jako na každej z těch hexů.
1: Ano.
0: Jo, už tě rozumím, jo. A něco podobného z něj vypadlo jako předtím, jo? Že vyloženě na to, tak to jsem si říkal, no.
1: Já jsem měla hodně vytáhnout nějakých jako textů ze studií, ale fakt jsem je už potřebovala jako dát dohromady. A věděla jsem, co přesně chci, ale je mi problém ten, že já píšu velmi rozsáhle, potřebuji to zestručňovat a to on jako umí dobře. No ale pak jsem se s ním hádala takovou dobu, že kdybych to zestručnila podle vlastní hlavy, tak je to jednodušší.
0: A to je takový jako zvláště nepředvídatelný. No. Že to někdy
1: a někdy je to bomba, někdy to jede. Tyjo, a
0: někdy je to fakt jako dobrý, když si říká, jo, to je fajn, anebo je tam třeba jenom něco málo, co potřebuješ změnit. Teď jsem takhle vlastně svůj projekt překlápěl do grantového návrhu a oni tam měli okýnka a vždycky k tomu měli, jako co v tom okýnku má být. A to bych se z toho posesoval, kdybych to tam měl vypisovat jako sám za sebe, tak jsem si takhle jako zjednodušil práci. Jsem vždycky mu řekl, hele, tady máš ten můj projekt, co se tady hodí do tohohle okýnka. A bylo to super.
1: Bylo to super. Já si tím nepodvádím, ale pak si říkám, ne, teď, jako já jsem nad tím pracovala.
0: No, jasně.
1: Ale přesně na tom z toho vypisování, kdy já mu tam i třeba řeknu, tady je můj projekt, tady mám přesně tyhle body by to měly zaznít, chci, aby to vypadalo takhle a on ti dá dohromady tu jednu větu, s kterou já bych se párala půl dne, protože jiný jsem schopná vymyslet, tak jako to je super.
0: Takže jo, takže to je jako, no, umí to být jak jako velký pomocník, tak pěkná osina v pozadí.
1: Přesně tak.
0: A s tím je potřeba počítat, když to člověk chce využívat.
1: Jo, já si myslím, že je to hrozně důležitý, že
0: jako
1: přesně
0: terapeuta. Nebo jako terapeutický nebo nástroj, řekněme, ne terapeuta.
1: Myslím si, že je to hrozně fajn, ale že tam je dobrý mít ještě jako právě jako tu externí podporu.
0: Právě nechceme být návodný, jo, jako nemůžeme doporučit, protože se o tom zatím neví dost. že to je jako

0: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Sue nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Radia Wave.
1: Každé pondělí o 9 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Posloucháte reprízu pořadu
3: Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na Radio Wave.
5: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty. A dnes je tu kromě Ivanky a mé osoby ještě Petr. Petr Kukla. Hrozně jsem se soustředila, abych to neskomolila na různý varianty jiných těch písmenek. A on je projekťák, táta, obyvatel Tábora. Pak říkal, že si rád hraje. A významné mi přijde, že ho sem nominovala jeho dcera, což myslím je takové unikum, že se nám to doposavat nestalo, že by dcera nominovala taťku.
6: Já myslím, že už tady jednou byl někdo, kdo byl něčí taťka nominován.
5: Jako taťka něčí byl a byl nominován dcerou.
6: To nevím, jestli se nominoval sám, ale...
5: Jako taťkové tady nějaký
6: byli. Podle mě tady určitě někdo byl, koho nominoval někdo z mladší generace.
5: Jo, ale není to tak obvyklé nicméně.
6: Není to tak obvyklé. Takže Petře, Peťo, Peťuldo, Peťulo, jak to máš rád, jak se ti říká Peťo? Asi Petře bys chtěl, aby jsme ti říkali.
5: Peťane?
7: Jak je Libo?
5: Pedro?
6: Jak je Libo?
5: Pedro?
7: Dobré odpoledne.
6: Ahoj. To se ti líbilo, Zuzko, Pedro, větíko, to už zase zavání.
5: Pedro Kukla, no. Kulturní apropriace.
6: Přesně, Pedro Kukla. Mně se hlavně líbí to příjmení teda Kukla. To je podle mě fajn a myslím, že Kukla rusky je panenka.
7: Ano.
6: Antonín Panenka by mohl být rusky Antonín Kukla a ty by si mohl být teda Peťa Panenka. Tak to je taková krásná tady lingvistické okénko, ale pojďme teda k věci a to je opět naše oblíbená citace mailů, mailíku. Tentokrát dokonce jsem si i vytiskla mailík. Zuzka ho má v mobilu a je to mailík, který psala tvoje dcera. Ty jsi říkal, ať ho radši nečteme, takže my ho tedy samozřejmě přečteme. A je tam krásný pozdrav, čoudy z boudy, zdravím Zuzku s Ivankou. Takže je vidět, že tvoje dcera posluchačka, že zná pozdrav Zuzčin z kontribuční
5: slang.
6: Buchty, čoudy z boudy.
5: Buchtí slang, blank.
6: To jo, takže no, bychom měli vydat slovník. Tam by bylo čoudy z boudy a tím by to skončilo.
5: Mně by přišlo, Petře, škoda, abychom to nepřečetli, protože je tady vidno, jak si pěkně vychoval tu dceru, možná asi ještě s dalšími osobami, protože má hezký sloh a je slušně vychovaná. Mm. Měla bych pro vás perfektního hosta, tak, který v sobě skrývá mnohem víc, než se na první pohled zdá.
6: Vidíš, jak to umí prodat to zboží hned. Prodat svého taťku. Jde o mého taťku a teď jde rovnou k meritu věci. Jde o mého taťku.
5: Slovo taťka.
6: Petru Kuklu, Petra Kuklu z Tábora. Tam hned tě uvedla i geograficky tě zasadila, že tady pocházíš z Tábora.
5: Ona ví, že jde od obecnějšího k nějakým pak jako niancím. Perfektně napsaná věc.
6: A teď teda detail z tvého života. 3. června tohoto roku mu bude 49 let a tak jsem si řekla, že ho více překvapí tento dárek k těmto narozeninám, než těm 50. Co teda dostaneš k 50. narozeninám, to jsem zvědavá teda.
5: To život ukáže.
7: Nic lepšího být nemůže už.
6: To už právě, to už si dostal nejlepší dárek svého života.
5: Našetřila letos.
6: Že tady můžeš s námi posedět.
5: Dědictví dostat.
6: Zážitek je nejlepší dárek. A ten určitě si Petr odnese. Společně vás posloucháme a zbožňujeme už 2. rokem. S taťkou si dost často stejně jako vy povídáme o všem a o ničem a tak jsem se rozhodla vás oslovit. Tak to je pěkný.
5: To je pěkné a závidíme takový pěkný vztah rodič.
6: Že si někdo povídá třeba spolu. A teď pozor, přezdívka. Petr zvaný Buklák s vyhlášeným orientačním nesmyslem, slovní hříčka, je neskutečný komik, který se může chlubit spoustou smolných zážitků, tedy pokud je už nezapomněl díky své neposedné paměti.
5: Tak to bys mohl okomentovat. Tak, pro něj to předchozí.
6: A proč se jmenuješ Buklák? To je nějaká skautská přezdívka?
7: Tak to je v podstatě skoro pionýrská přezdívka.
6: Je to ještě
7: nicméně teď, když jsem nás poslouchal, tak jsem přemýšlel, jestli ten dárek byl za odměnu nebo za trest. Mm. Tak to ještě uvidíme.
5: Za obojí.
6: Proč, jakože teď jsi nervózní, že ta laťka je tvou dceru nastavena moc vysoko, že tady píše, že si, co to tady je, orientační nesmysl, tak to je v pohodě, ale že si ten nepřekonatelný komik nebo něco takového. Neskutečný komik, který si může chlubit spoustou smolných zážitků.
5: A že má neposednou paměť, což tak taky nevím, co znamená.
7: Ono je pěkné být komikem, když to člověk chce, anebo nebo takzvaně nechtěně, takže to je otázka.
5: A co znamená, že jsi neskutečný komik a že máš neposednou paměť? Co si myslíš, že tím tvoje dcera myslela?
7: Neposledná paměť je ta, že hlava prostě filtruje už to, co
5: nepotřebuje.
6: A já si myslím, že to hlava filtruje už od narození, vždycky.
7: A někomu to filtruje víc teda, což je mě. A potom člověk poslouchá historky, kteří mu vypráví ostatní, že něco udělal a prožil a říká, to není pravda.
5: To vůbec, nepamatuješ.
7: To vůbec není možný.
6: Ale zároveň pak to prožiješ ještě jednou, že to je takové pěkné, že si to jako můžeš užít vlastně znovu.
5: A je třeba taková historka, kterou si o sobě slyšel a kterou si nepamatuješ, nebo kterou si vytěsnil? Co
6: nebo si myslíš, že to je lež?
7: Takhle, pokud je to historka, kterou si nepamatuju, tak vám ji neřeknu teďka, takže bohužel opravdu ne.
5: To jsi mě teda dostal.
7: Řeknu vám teda...
5: Co si pamatuješ?
7: Úplně nelibozvučná přezdívka Buklák, jak vznikla, tak dělal jsem bubáka.
6: Kde jsi dělal bubáka?
7: Dělal jsem bubáka na Vávrovce.
5: To je Vávrovka.
7: Jste neslyšeli o Vávrovce?
6: Ne, v životě ne.
7: Velká
5: Když
7: škoda.
5: Nás uvést do kontextu ano, tábora, ano. My nevíme. My jsme tam...
7: To je dětská základna někde u Veselý nad Lužnicí, uprostřed ničeho.
6: A dětská základna, to si přece, jako dětská základna si představí nějaký
7: statek,
6: radary.
7: Je to 150 let starý statek, kde se, nevím, 30 let se dělaly tábory, víkendy, všechno možné, co se týká nějakých team buildingů pro děti, pronajímají si to různý dětské organizace.
6: Takže když se řekne jako tábořiště nebo takové volnočasové středisko v přírodě, což zní taky hrozně, tak to je ono. A jak jsi říkal Vávra?
7: Vávrovka.
6: Jo, Vávrovka.
7: No. Vávrovka je místo, to jsme našli, jak je to uprostřed ničeho, tak se to říká, že tam se vyplatí jet za tou akcí i do pr, protože o tu slovník naučný, to jsme někdy z roku 1920, opravdu uvádí to slovíčko pozadí. Já jsem byl poučen, že nesmím říkat to slovo.
6: Nesmíš takže, říkat prosté slovo, ne?
7: Takže pozadí je odlehlé místo.
6: Jo, že se to tak jako opravdu podle Otova naučného slovníku.
5: A co jsi dělal teda v té Vávrovce? Tam jsi byl na nějakým táboře?
7: Tam tak, a teď jsem tam na nějakou akci, když tam měli tábor, tak pro děcka, tak jsem udělal
6: bubáka.
7: Nějaké strašidlo. Oni mě přivázali, pak mě tam jakože mučili, chytli.
6: A jak to strašidlo vypadalo? Taková ta klasika, jako že jsi měl na sobě prostěradlo s vystříženýma dírama na oči, nebo to bylo nějaký strašidlo, dejme tomu, jako kreativnějšího rázu?
7: To je škoda, to už jsme se dostali do vod, kde jsem to vytěsnil.
6: Takže jo,
7: vám,
6: to už nevíš,
7: takže vám
6: už
7: řeknu,
6: nevíš,
7: takže možná kamarádi by řekli.
5: Jo, ale
7: já
5: si teda strašidlo.
7: Já neřeknu. No a protože byl bubák a kukla, tak se to nějak zkomolilo, skřížilo.
5: A jsi Buklák.
7: A Buklák.
5: A slyšíš na to, když na tebe někdo křičí třeba na ulici Bukláku?
7: No to se až tak moc často nestává.
6: A mně by to přišlo, že Buklák by mohl být nějaký druh nějakého hrnku, jako máš třeba cibulák, takže by byl krásný Buklák.
5: No ono je taková čaj. Látka na čalovnění, které se říká Buklé.
6: Buklé, to je, ale to není Buklák.
5: Ne, ale zní to podobně. Mohl by to být Buklák, ušák Buklák.
6: Takže teda spojení bubáka a kukly je teda Buklák. Tak jo, teď se teda dostáváme konečně ke scénaristickému, jednomu ze scénaristických highlightů tvého života, že například před 10 lety na Šumavě ty si rozsedl jezdící lopatu a musel do nemocnice na šití pozadí. Žádné legrace se hold nezalekne. Tak
5: to je to jezdící lopata, first of all.
6: Takový ten podzadečník.
7: To byla legrace,
5: jo, taková ta podzadečník.
7: Ne, to byly normální boby.
6: Jo. Takže boby, takže to nebyla lopata.
7: Ano,
5: pravda. Ty jsi rozsedl boby?
7: Boby a...
6: Pekáč se tomu říká.
7: Já bych řekl, že byla chyba nedostatečný průzkum terénu. Takže jsme byli na Zadově, na Šumavě, krásný kopec, který byl zakončený takovým parkovištěm a bylo vidět, že se přijede to parkoviště a pak se pěkně skočí jako do té peřiny, jo, tam potom
6: tam si čekal peřinu.
7: Tam byl sráz dolů. Já jsem si to prohlídl, tam peřina byla.
5: A pod peřinou bylo ale něco špatného.
7: Ano, ano, ano, takže jsem jel, teď jako kameň. Sranda, všichni chochocho, hurá, jede a teď jsem vylít. Já jsem letěl rovně, Bobby letěli doprava a dopad jsem a uslyšel jsem křupnutí a pod tou peřinou byly takové ty 2 centimetrové kmínky pěkně, pěkně uřezané.
6: Aha, takže ses napíchl takže jako na kmínek.
7: Ano, takže jsem se napíchl na kmínek.
5: A dopadlo to bez zranění.
6: No teď tady bylo, musel do nemocnice našití pozadí, Zuzko.
5: A jo, takhle,
7: ne, tak k šití naštěstí nedošlo, protože, ne? Protože říkali, že vlastně s tím bys nic jako neudělali.
6: Že by ti zašili zadek, to teda ne. Takže si jenom jel do nemocnice a tam si musel jakoby čekat v čekárně a pak absolvovat prohlídku.
7: Tam by udělali rentgen. Jestli...
6: Rentgen taky.
5: Rentgen
6: zadku. Dobře, a pak řekli, tohle se šít nebude, ano. To nějak vyležíte.
7: Ano,
6: jo?
7: A teďka vystojíte.
6: Vystojíte, že to tě tak bylo, že ty si nemohl ani sedět. Ano, teda ano, asi zřejmě.
5: Potom, a jak dlouho si musel stát potom?
7: Potom celý týden, co jsme byli vlastně na těch horách, tak velká sranda, tak si sedni, ať nám nevyneseš spaní. A,
5: no ale jak jsi spal na břichu?
7: No, nebo na straně.
5: Jo, to si jistý nejlepší.
6: Takže ve stoje si teda nespal, nebo třeba ne. V tom, jako netopír. Dobře, mně teda přijde zajímavý to, žádné legrace se hold nezalekne, protože tohle, nevím, jestli byla teda legrace.
7: Má no pro kamarády určitě.
6: Má vystudovanou JAMU v Brně. Pár let se věnoval amatérskému divadlu. No, tak amatérské divadlo, to je takzvané to ochotnické divadlo.
7: Ano, tohle bylo hodně ochotnické.
6: Jakože hodně i amatérské, teda bys myslel.
7: Že my jsme skoro říkali, že
6: Alfreda Radoka.
7: Že amatérské divadlo, to už je divadlo a to ochotnické je úplně jako na začátku, že to opravdu děláme ochotně a
5: ochotně
7: a
5: rádi, jo?
7: Ano, ano.
5: A to se odehrávalo kde? Amatérské ochotnické divadlo?
7: V poetické výšce s názvem Krtov.
5: Neznám.
6: Se mi líbí Krtov název, takový velký krti si představím, že tam bydlí krt v kalhotech. Protože byl krteček a kalhotky, tak by byl krt a gatě. Masivní krt.
5: Křečák.
6: S obříma gatěma. Ten je křečák. Takové křečové žíly, tomu se říká křečáky. Ty jsi za velký křeček. Ty jsi si spletla křečka s krtkem.
5: To je strašný vedro.
6: Jako je vedro, ale zase křečák a krt jsou podle mě. Takže dobře, takže v Krtově si
5: velký krťák namakanej.
6: Sestra věnoval tomu ochotnickému divadlu.
5: Ano, ano. Ty jsi tam byl jako rejža nebo co?
7: Já jsem si tam koupil chalupu a tak jsem objevil úplně...
5: Děkujeme.
7: Pak jsem tam objevil úplně jako krásní lidi, super
5: jako
7: lidi.
5: Jako duševně, myslíš?
7: Ano,
5: jo,
7: ano.
5: Okay.
6: Krtovští, jo. A jako oni se jim říká lidem z Krtova? Krťané?
7: Krtovští.
6: No,
7: když jsem tam přijížděl, tak mě zaujalo, že na ceduli, jak je název obce, bylo Krtov a pod tím bylo 90210.
5: Že jsou to srandisti. Že to byla teda aluze na Beverly Hills 920 pro mladší ročníky. Takže už věděl, že tam bude prostě sranda.
7: Ano, tak to...
6: Že Krtovští jsou takovýhle rošťáci. Takže ty jsi tam teda koupil tu chalupu, takhle jako ta náplava a teď jsi se chtěl nějak skamarádit s těmi místními, tak si vyrazil někam na náves, nebo jak probíhala...
7: Do hospody.
6: Do hospody. Ta tvoje sondáž tedy a navazování sociálních vazeb v Krtově probíhalo v hospodě.
7: Ano.
6: Dobře, takže tam si pil nějaké nápoje, alkohol mi neschvalujeme, byl jsi teda v hospodě, teď jsi tam nikoho neznal nebo už tam někoho znal? Jak ses tam vůbec jako spřátelil s těmi lidmi?
7: Úplně první kontakt byl, to si taky pamatuju, když ještě tam člověk jako jel a hledal tu chalupu.
5: Jako člověk ty.
7: Jako já, ano, jo. Ano, hledal tu chalupu a ty
5: jako
7: tam...
5: koho bys podmázl, aby ti ji prodal, jo? Nebo jak to myslíš?
7: Ne, realitka, která vám nabízí nějakou chalupu.
5: A jo,
7: takže
5: a ty
7: se tam jedete podívat.
5: Takže
7: se tam jedete podívat, prostě poprvé.
6: Ty jsi viděl na internetu
7: a vůbec nevíte, že nějaký Krtov jako existuje.
5: Jo,
7: nebo,
5: jako baron z Tábora jede
7: ne,
5: prostě
7: ano, přesně,
5: do Krtova.
7: Zapřáhne a vyrazí. A vyrazí ve dne, kde byl nějaký jarní úklid obce. A teď jsem tam viděl prostě 80-letou babičku, jo, malý děcka, tak jsem říkal, tady to jako žije. Jo,
6: to je
7: jako,
6: komunitní život.
5: To se ti líbilo,
7: to
5: jo?
7: To je jako pěkný. Mm-hmm. A pak, když jsem tam byl, tak jsem se jako poptal, jestli jako je tady starosta. Tak první kontakt se starostou byl, když mi to ukázali, tak jsem se tam blížil a starosta na mě kouká a povídá, No to je dost, že jdeš. Vracíš mi to celý?
5: Mm-hmm. Ty tam máš dvojníka v Květově?
7: Ne, ne, tohle prostě byl jako uvítací humor.
6: Jo, to byl humor.
5: A jo, takhle, jo. Že tam je teda hodně humoru. To je vesnice, abych ho vůbec nerozklíčovala, ten
7: takže
5: humor.
7: Takže jsem potom pochopil, ano, tak tady budu správně.
6: Jo, jo. Takže ty si hnedka takhle, a za starostou si šel, jakože jsi říkal, že to je výhodné se seznámit hned jako s hlavou obce, když tam plánuješ si koupit nemovitost, nebo co byl ten tvůj záměr starostovský?
7: Starostovský záměr byl ten, že ta chalupa byla vedle pana starosty zrovna.
6: Jo, takže abys věděl, takže, jako jeho máš soused.
7: Takže jestli to má smysl si to tam kupovat nebo ne.
6: Takže tam si hned zjistil, že tam bude takzvaně vibe, že všichni se tam spřátelíte.
7: Ano,
6: a koupil si teda v Krtově. Krtov, to je zase třeba jiná vesnice. V Krtově je teda chalupu. A jak tam došlo k tomu, že tam vznikl ten ochotnický spolek? Ten už tam fungoval, ne. A ty ses tam jenom jako přicmrdnul, nebo si ty ho založil?
7: Tak jsme ho jako založili společně.
5: No ale jak jsi poznal s těma lidma, furt nechápu.
6: V hospodě si seděl a tam sloboda jako, dalo slovo.
7: Jako člověk, který přijde z města na vesnici, tak se seznámí tak, že je úplně nešikovný, takže se ptá na všechno.
5: Jo, a on ukazoval tady pro my... posluchače, že ti jdou ruky ano, teda
7: ano,
5: šejdrem.
7: Jako Krtkovi
5: jo,
7: trošku.
5: Že je prostě...
6: Ale Krtek umí dobře hrabat zase to. Pozor, jo. Ten by ti vyhrabal třeba.
5: A že neumíš
7: no,
5: prostě
7: ale zase jako elektriku věci. Třeba úplně jako neumělá. Na hrabání to úplně moc nejde.
6: Že by na to mohl být nějaký
7: takže,
6: výzkum.
7: Takže se člověk seznámí nejdřív takhle. Ano, tak. S elektrikářem, s pokrývačem a tak. A, no a pak jsme postupně zjistili, že tam asi 5 se nás sešlo, kteří nikdy nehráli divadlo a říkali si, že ano, že je to dobrý nápad, takže jsme začali vymýšlet a založili jsme soubor Krtov v sobě. A
5: to je soubor čistě to... mužský, je to taková jako sausage party nebo máte tam i nějaké ženy?
7: No už teď musím říct, že teď máme přerušeno, takže jsme měli.
6: Mm-hmm. Teď musíme... máte přerušeno, že už jste neměli na to čas, nebo ano, že jste ano, se ano. kreativně vyčerpali?
7: Neměli jsme čas, trošku se to změnilo, ale samozřejmě jako budeme pokračovat, máme naplánovanou premiéru jako každý rok, vždycky 12. prosince,
5: jo, před
7: že bude premiéra, mm-hmm. ale nevíme,
6: kdy to naskoušíte.
7: Jaký rok akorát, takže jo, 12. Takhle. Prosince bude.
6: Mm-hmm. Někdy
5: a kolik
6: bude.
5: Premiér máte za sebou?
7: Jenom dvě.
5: Jo. No, a to byly jaké?
6: Lepší než jedna. Autorské divadlo, nebo jste hráli Otelo, nějakou klasiku?
7: Ochotníci jsem říkal hodně teda, takže jsme začali z toho, co vlastně Krtov jako nabízel a to byla renesanční osobnost Františka Strnada.
5: To aha, jsme... o tom jsi tam psal pak v tom mailu ty ano, ano. A toho já neznám teda.
6: Tak nějaký krtovský rodák,
7: ano,
6: jo?
7: Ano, krtovský rodák, který
6: František Strnad.
7: Řekněme byl jako souputníkem Járy Cemrmana, takže...
5: A o tom jste udělali to divadlo, nebo on napsal nějakou hru?
7: Takže jsme o něm začali zjišťovat věci a...
6: A to je jako fiktivní postava, František Strnad, když no, to je souputník Járy Cemrmana?
7: No, s Járou Cimrmanem se potkal, byli spolu v Chicagu, takže je určitě skutečný.
6: Jasně, takže se ano. potkal s Járou teda v Chicagu.
7: Ano.
6: Takže
7: ano.
6: jste vytvořili nějakou jako hru o životě toho Františka Strnada, jo?
7: Měli jsme vlastně ten formát, co má divadlo Járy Cimrmana, mm-hmm. takže
5: ty přednášky.
7: Takže přednášky mm-hmm. a první jsme zahráli vizionáře od... Mm-hmm.
6: Od Františka Strnada.
7: Od Cimrmanů.
6: Jo, mm-hmm.
7: ještě. A pak jsme měli pohádku, to už byla naše pohádka.
5: Jako aby bylo něco i pro děcka,
7: ano,
5: jo?
7: Ano, a to byla výchovná pohádka, jestli jsme tomu říkali. Environmentální bajka o mýtickém stvoření, neboli drak odpaďák.
5: Jo, takže něco o recyklaci, paďák. Aby ano, to ano, dobře ano. děcka házeli do těch jednotlivých popelnic. No, to mě vše v pohodě. A byl úspěch? Standing
7: no, velký úspěch. Velký úspěch.
6: A co to znamená velký úspěch? A to jste hráli v hospodě, nebo kde jste měli...
7: To jsme hráli v hospodě, pak jsme to hráli venku na kamionu.
6: Aha,
7: třeba.
6: Takhle dokonce.
5: Jako na, jak na střeše kamionu, nebo jak?
7: Ne, na otevřená strana.
5: A jo, takhle.
6: Takovéhle jeviště teda.
5: To je z Mexiku, to vzniklo.
7: A důležité teda je, že to je příjezdové divadlo, což je opak zájezdového divadla, takže nikde jinde než Krtově jsme to nehráli.
6: Že
7: takže
6: museli chtěl... přijet lidi za vámi.
7: Ano, přesně, kdo chtěl vidět.
6: A kolik tak... přijel? Tisíce, stovky lidí, nebo spíš tak třeba menší?
7: Do té desítky. Hospody se vyjde normálně 50 lidí, takže tam bylo třeba 150 lidí.
6: A tak to už je docela úspěch teda na
5: Krtov. A na to se vybírá peníze, se tam vybírají, nebo to je zadarmiko?
7: To je dobrovolné
5: stupně. Dobrovolný. A pak jako, a šijete si kostýmy jste měli, nebo jste měli civilní oblečku?
7: No, draka zahrát s civilním oblečkem je těžký.
6: No tak mohl takže...
5: bys. Tak mohl by to nějaký skandinávský drak.
6: Mimiku nějak hodně využil, nebo já nevím, nebo si vzal zapalovač třeba do ruky. Takže na draka byl kostýmek.
7: Ano, ano, to jsme si ušili.
6: Opravdu ušili, jo? To je není jednoduchý ušit si teda kostýmek draka, podle mě.
5: A tvoje dcera na tom ochotnickém divadle taky nějak participovala?
7: Ne.
5: Pokračuju dál teda, jo, co tady máme. Takže to už jsme řešili, že oblíbená hra Alkoholová sněhurka a sedm panáků, humor, kterou hráli před lety s přáteli u nás na vesnici, a pokračujeme dál. Jeho momentální profesní sférou je projektový management a jeho dva ze tří zaměstnankyň jsou těhotné. Doufujeme, že ne jeho vinou. To se gracera tě teda velice trolí. Já nevím, chceš to vůbec komentovat?
7: Ne, tak já
5: jsou to tvoje děti?
7: Já si myslím, že jsem byl jedna z malá firem, kde bylo teda v jednu chvíli 75% všech zaměstnankyň těhotných, že to je jako hezký to také dotáhnout.
5: A myslíš si, že je to tím, že je tam jako dobrá atmosféra, pohodová?
7: Samozřejmě dobrá atmosféra.
6: Rozpohoděná.
5: Dobře, no tak budeme doufat. Každý rok jezdí s kamarády na čundr a nejednou jel omylem vlakem na druhou stranu a místo s nimi čundroval hodiny sám, než se k ním dostal. Proto to teda mám hluboké
6: pochopení,
5: to se mi jaký stává bez toho čundru.
6: To bylo jednou někam, kam jsi to měla, do Uherského Hradiště na vystoupení živé na letní filmovou školu a do vláčku si nasedla na opačnou stranu, že?
5: Je to tak, ale jela jsem tam asi 3 hodiny, no.
6: 3 nebo 4 a pak ještě byla varianta, že by si dojela tam taxíkem.
5: A to stálo 6 000.
6: A to stálo 6 000 korunek, takže nakonec to dopadlo. Takže jsme vystoupení živé odložili asi o 3 hodinky.
5: A mezi tím já jsem
6: dojela. A mezi tím dojela. Zuzka dojela správným vláčkem.
5: No a jak se ti to děje, že jedeš takto opačným směrem?
7: Tak člověk čeká, než pojede vlak, když je na čundru, tak mastí karty, sedí v hospodě a je v Čerčanech třeba, kde posázavský Pacifik, tuším, jede na jednu i na druhou stranu.
5: A to se splete rychle.
7: A jede prostě kolem 2 hodiny. Zrovna jsem byl v jiné hospodě, kde jsem navazoval kontakt s místními obyvateli.
5: To rád ty navazuješ kontakt.
7: Ano, ano, ano.
6: Tam si zase chtěl zakládat nějaké ochotnické divadlo v Čerčanech.
7: Chlapci byli v druhé hospodě a já jsem si hlídal ten čas, aby mi to samozřejmě neujelo. A teď jsem šel akorát na čas. Tak procházím už kolem toho vlaku, kde oni sedí, a teď jsem mi tam neviděl, už to mělo jet, tak jsem rychle jako nastoupil a volám jim.
5: Kde
7: jste, teď jsem vás neviděl, já jsem ve 3. vagóně. A oni povídají, když to má vagóny 2. A v tu chvíli jsem viděl takhle přes ty 2 peróny, jak už se rozjíždí vlak, oni mě vidí a strašně se smějí.
6: Stane se. Takže jsi teda nakonec přesedl a dočundroval si jako k ním vláčkem nakonec v pořádku, jo? A ty čundry spočívají jako v tom, že vy teda někam jedete s tou, jak se tomu říká, taková tak, tomu se neříká krosna. Jak se říká tomu baťohu, co nosili trampové?
7: Tak pozor.
5: Usárna?
6: Jako, no, myslím, nebo něco takový.
7: Čundr a tramping, to je úplně něco jiného.
6: To je něco jiného, jo? No, tak
5: jo,
6: to
5: ale
6: nám
5: vím, co myslíš.
6: No,
5: něco nakonec tam je? Nevím.
6: Ne, není to krosna.
5: Ne, je to jako.
6: Nevím, tak třeba si vzpomeneme. Dobře, tak zasvěť nás tedy rozdíl čundr a tramping. To ano. Slovo čundr mě přijde zajímavý, vůbec neznám etymologii
5: nevím,
6: toho
5: no.
6: slova, je to něco jako vandr, ale že u toho
5: to
6: čumíš,
5: čundr.
6: Jako
5: nevím.
6: Čundr, tak ty teda jsi čundrista a nejsi
5: čundrák.
7: Čundrák.
5: Čundrista. Čundriolog.
6: Takže ty jsi čundrák, teda, tak vysvětli teda, v čem spočívá ten čundr a jak se to liší od trampingu teda. No.
7: Tak úplně definici vám asi neřeknu.
5: A to ani, nemusí být vědecká definice.
6: No,
5: osobní.
6: My nejsme tady čundrologové.
5: Jako tvářil se, že víš.
7: Je to několik takových hlavních pravidel.
5: Já si myslím, že čundr nemá pravidla právě.
7: No, aby se odlišil od trampingu třeba.
5: Tak jo, musí, tak mě potřebuje. Musíš nějak styl svůj
6: vymezit.
7: Takže je tam teda ten kontakt s těmi domorodci, což znamená trampové můžou jít do lesa
5: jako
7: a tam být týden, že jo? Jo, to je tramping. No a čundrák, ten musí prostě chodit po vesnicích a po těch hospodách.
5: A tak jsi to ty vysvětlil.
7: To je jedno z těch jako
6: takže
7: pravidel.
6: Takže ty myslíš, jako takhle, když si to já tady jako like vezmu, tak bych z toho vyvodila, že ten tramp je něco víc jako takový survivor, že on umí přežít jako v tom lese, někde spí pod teltou, zatímco čundrák je spíš, dejme tomu takový zevl, co potřebuje spát třeba v hotýlku a jde do hospody.
7: Takže další pravidlo, za ubytování se nikdy nesmí platit.
5: Aha.
7: Takže hotýlek samozřejmě, to
5: hotýlek
7: není čundrák.
5: Hotýlek nejde. Kdyby byl zadarmo?
7: To už jo.
6: Takže
7: už
6: vaše
7: jo,
6: pravidlo
7: většinou
6: čundráku je teda, že čundruje, že za ubytování se neplatí. Takže vy spíte pod širákem?
7: pod Širákem,
5: anebo, na Seníku?
7: Anebo v té hospodě, když už nás tam nechají potom, už nemá cenu nikam jít.
5: A to se stává, že tě nechají v té hospodě spát třeba na stole, nebo něco takového?
6: Zadarmo.
7: To se stává.
6: Jo.
5: Okay. To... Já jsem nevěděla, nemám tuto zkušenost, to, jo? To,
7: tak... Když tam člověk stráví pak třeba den, takže... když je vošklivo...
5: Tak, jo, že už se nevyplatí vycházet.
6: Že to je takový deštivý čundr teda. Já jsem si to představila úplně, já jsem myslela, že tam někde v Ešusu si vaříš a tak dál. Chodíš s batuškem, takže pro vás je to spíš takové, jako dejme tomu hospodského typu teda.
7: Ano, ano. A
5: protože... Ale chodíte po venku, ne?
7: Chodíme. Jo? Chodíme po venku. Jo, chodíme po venku. Důležitá část toho čundru, aby to bylo nějak statisticky jako zachyceno, tak je veličina takzvaný pivokilometr.
6: Je takhle, takže...
7: Takže tak.
5: Takže to vaše, alkoholická
6: v vašem případě je to spíš jako takový alkoholický výlet.
7: Ne, karetní výlet.
5: A to si zapisujete, kolik jste zahráli karet a kolik jste ušli těch pivokilometrů.
7: To jsou úplně šílené statistiky, protože mezi sebou máme...
5: A ty statistiky čte kdo?
7: Ne,
5: a kdo
7: čte,
5: je tvoří?
7: Tvoří je absolventi matematicko-fyzikální fakulty.
6: Jo, a vy na to máte nějaký program přímo v počítači?
7: Třeba na ty karty, tak někdy na začátku tohoto tisíciletí chlapci udělali zvláštní program, takže dokonce
5: jako a to by mohli naprogramovali.
6: To by byl zájem o to. To je startup úplně.
5: Na počítání toho.
7: Jako to, co se udělalo před 20 lety na počítači, to už opravdu neprodají, tak možná.
5: No a to je nějaká excelová tabulka, kde je napsaný, kolikrát vyhrál teda vole lehni, jo?
7: To bylo...
6: Ne, to není vole padni.
7: Sedma.
6: Za prvý, ta hra se nemenuje vole lehni, ale vole padni, ne?
5: Já znám z Moravy vole lehni.
6: A já znám vole padni, ale vyhrajete teda sedmu. Ano. A ty to tady píšeš, protože ty si potom reagoval na ten mail tvé dcery.
5: Ano, reakční mail.
6: A reakční mail a napsal si teda, dcerku roztrhnu, ničemu nevěřte. Hlavní téma bych nazval hravost. Schopnost hrát si v životě. K tomu bych měl snad dvě zajímavá témata pro posluchače a možná i pro vás. To mi přijde zajímavé to hodnocení, že ty si myslíš, že něco bude zajímat posluchače, ale ne nás. Ne.
5: A nebo naopak.
6: To si myslím, že je to jinak, že nás často podle mě zajímá i to, co posluchačstvo nezajímá. Takže ty tady píšeš teda za prvé. Fungování organizace TPT, Tábor Praha Tábor. Před 30 lety jsme začali ve vlaku do Prahy hrát s kamarády sedmu a hrajeme ji dodnes. Každoroční turnaj je složitý systém žebříčků, statistiky, cca 150 dvojic vtipně pojmenovaných. Tři tečky nebo čtyři dokonce. Takže vy jste před 30 lety začali hrát teda karetní hru sedmu s kamarády a hrajete ji dodnes. Ta sedma, já nevím, to je jako složitá hra nebo jednoduchá? Nebo...
7: To je jednoduchá.
5: Jednoduchá. Easy peasy, lemon squeezy.
7: A tam je důležité, že to je křížová, že hrajou dva proti dvěma.
5: Aha, tak to neznám
6: takže
5: křížovou.
6: Ve dvojičkách vy to hrajete.
5: Tak komunitní,
6: teda,
5: jo? A to vás baví tak dlouho furt hrát dokola?
7: To nás baví.
5: Tak.
6: A ty dvojičky máte stálý nebo ty nějak rotujou?
7: Kdokoliv může hrát s kýmkoliv. Takže jsem říkal, že tam je asi 150, já nevím, třeba 20, 25 lidí dohromady.
5: A jo, já
7: za tu
5: myslela,
7: historii
5: nějaká...
7: se zapojilo, takže každý s každým...
6: A potom zmatek, není potom zmatek v té statistice, kdo je teda nějakým tam absolutním vítězem, když se ty dvojice takhle furt různě
7: no,
6: jako míchá.
7: Pak se udělá statistika zvlášť vítězu. Na jednotlivce.
6: Jo,
7: zvlášť,
6: takhle to máte.
5: A máte nějaký výroční ceny, že dostanete nějakého...
7: No máme ten výroční, ano, máme výroční turnaj, tam jsou velmi hodnotné ceny.
5: Třeba?
7: Že vždycky někdo donese něco, čeho se potřebuje zbavit, takže nějaké umění třeba. Třeba jelen ve skoku
5: jo.
7: A tak.
5: A ten turnaj ten je v nějakém pronajatém sále nebo v hotelu nebo kde?
7: V hospodě.
5: Zase v hospodě.
6: Dobře. Zase teda v hospodě. A ty si teď v tom žebříčku třeba, kdyby ses měl nějak pochlubit, tak si stojíš jak?
7: No kamarádi říkají, že já to hraju srdcem.
6: Takže špatně.
7: Takže špatně, přesně tak.
5: A pak se ještě říká takové to neštěstí pro, ve hře.
7: Hraje se to pro radost a pro slavu. Takže.
5: Ale máš tady skřížený pohyb rukou, takže já ti nevěřím. Já myslím, že ti vadí, že prohráváš.
7: Samozřejmě.
5: A mě by zajímalo...
6: A to nejde, nebo myslíš jenom, že nemáš štěstí? Ještě to teda probereme ty tvé
5: nebo
6: prohry.
5: Nebo nechápeš pravidla?
7: Pravidla chápu. Ono to je sice takové, že pravidlově jednoduchá hra, ale člověk by si mohl pamatovat, jaké karty tam třeba šly, aby věděl.
6: A to, to je

0: My je kámen úrazu. To už
1: potom je zbytečné, jo. Si to tak...
2: A s těmi přáteli, s kterými hraješ ta letoucí karty, ses někdy třeba pohádal, nebo někdo odešel z té komunity, nebo jste takový jako stabilní spolek?
1: V podstatě jádro vzniklo na základní škole, pak se přifařili kluci na gymnáziu, takže to byl takový jako první, to je to jádro, co jsme třeba v táboře, a pak se různě rozprchli, to jsou v Praze, ve Vídni, ale tak se vrací.
2: A ženy tam zase žádné nejsou, nebo co?
1: Tam samozřejmě můžou být ženy,
0: ale
1: nemůžou hrát.
2: Nemůžou hrát? Hmm.
0: To máte takhle přísně teda genderově, že ženy nemůžou hrát, jo?
1: Nevím.
0: Jo, nevím, takhle, patriarchat nevím.
2: Oh my God. No tak...
0: A oni by třeba ani nechtěli hrát,
1: nechtěli,
0: že to nevíme.
1: Hrát, ano.
0: Myslíš si, že by nechtěli?
1: Ne,
0: tedy?
1: To víme, že by nechtěli. Mm-hmm.
0: Hodiny hraní sedmi pro čest a slávu. Mm-hmm. Takže teda sausage party v hraní sedmě teda.
1: Hmm. Co znamená sausage party?
0: Sausage party, tam jsou samý muži.
2: No, tak když je nějaký panel třeba, manel, a jsou tam samý muži, tak to je sausage party. Dohledej si. Můžete se tak jmenovat ten váš spolek. Sausage party na základě těch pravidel.
1: Já myslím, že TPT.
2: TPT je dobrý. TPTčko
0: je dobrý. Jako Trinitro Toulen, jak je to? TNT. Mm-hmm. No to je jedno. Tak a druhý teda bod zábavy, tady máš teda druhé zajímavé téma pro posluchače, možná i pro nás, je teda to příjezdové divadlo Krtov sobě, ale to už jsme probrali. Ty jsi byl stručný, pak tady píšeš, nu, dobře, již končím. Další historky až naživo, jestli si to ještě nerozmyslíte. Mm. Takže teda, tady jsi skončil teda, tak co teda naživo ještě bys nám
2: řekl? Máš nějakou historku naživo? Nebo něco, co bys chtěl říct třeba o svém životě, spolužití s dcerou, to je teda zajímavý ten váš vztah podle mě a tak dál.
0: Nebo lidem něco říct. Ty jsi nám ještě donesl krásné upomínkové předměty a tak 40 let staré obaly od žvíkaček, že jsi sbíral obaly a obrázky ze žvíkaček. Dal si nám vybrat, já jsem si vybrala závodní vůz a Zuzka slepičku s deštníčkem, co chrání kuřátka, takže zde vidíte.
2: Ne, ty jsem to předělala, ano, pak ty na tu slepičku, co
0: rybaří.
2: Rybaří, to mě přišlo cool.
0: Takže ty jsi si vzala slepičku, co rybaří, a já závodní auto. A tak k tomu třeba něco,
1: tady můžeme
0: máš...
1: říct značku, myslím, protože značka už je 30 let mrtvá, takže Bio.
2: Žvejky
1: Bio, jestli si někdo bude pamatovat.
2: A co ještě třeba sbíráš? To taková jako bizarní trošku pro mě sbírka, ale pěkná.
1: No já jsem se teďka účastnil úplně bizarní věci, a což jsou ty burzy, jestli jste někdy byli.
0: Jako tak, sběratelské
1: takže,
0: burzy.
1: Takže
0: nějaké,
1: tohle to, no, to bych asi neřekl úplně sběratelská burza v Hodonicích u Bechyně. Bývalé letiště.
2: Takže takový si blešák.
1: Představte
0: obrovský.
1: 500 aut, když tam přijíždíte, a na, nevím, 300 metrů na té runway jsou prostě stánky, koberce, jeden vedle druhého, a půlka z lidí prodává něco tak jako hodnotného a půlka lidí prodává to, co doma má někde v kýblu a co by se mohlo
0: tam
1: hodit.
0: Tam chodíš nakupovat ceny, ne, do těch vašich soutěží karetních?
1: Tam jsem se byl podívat jednou, ale...
0: A koupil jsi něco?
1: Zjistil jsem, že je spousta lidí teda, které to baví, tady takové to...
2: No, to já miluju.
0: Blešáky, no. To je jako i v Praze lidi na to hodně chodí.
2: Tady v Praze je takový obrovský, jak je tam ta tabule s těmi zloději. Jak se to jmenuje?
0: To bylo kdysi dávno tam na zastávce metra Kolbenova, já nevím, jestli ještě to tam pořád je,
2: ale je to někde.
0: Tam je teď hodně novostaveb, ale vím, že jako tam lidi chodili rádi, a že párkrát, když jsem tam byla, tak mě skutečně překvapilo, co všechno se dá prodat a co všechno si lidi jsou ochotní koupit, ale moje preference samozřejmě jako není nějak validní v tomhle.
1: Tam je to takové jako objevitelské, že máte krabici, kde je od plyšáka přes starou kazetu po pytlík známek.
0: No, třeba. Právě, že tam můžeš najít nějaké třeba poklady. Právě to lidi podle mě taky na tom baví. Možná, že si koupí ten pytlík známek a teď čekají, že tam bude modrý Mauricius
2: nebo
0: nějaký...
2: Už jsem viděla teďka na nějakém blešáku v Brně, že třeba menší děti prodávají nějaký balíčky. Je tam napsaný, že je to překvapení. Mm-hmm. Stojí třeba stovku. Je to překvapení.
0: A stovka je dost docela už teda.
2: No.
0: Takže ty jsi nic nekoupil.
1: Já jsem si koupil ten balíček známek, ale Modrý Mauricius tam nebyl. No,
0: jo, tak vidíš,
2: a máš na to album, na ty známky, nebo takové to, jak se tomu říká, album?
0: No, na album známky? Na známky.
1: Mám.
0: Když jsem byla malá, tak jsem taky sbírala známky. A už na něj, co se s nima stalo. To,
2: ne.
0: Právě, co nebylo co sbírat, že?
2: To já jsem to pak vždycky někomu dala, někomu mladšímu, nebo co s tím potom.
0: Takže tam si skoupil teda známky, a tvoje motivace tam vyrazit byla jako čistě zvědavost?
1: Zvědavost, kam... kamarád říká, že to opravdu stojí za to
0: takže si vyrazil.
1: Pozorovat i ty lidi, že to je takový to zvláštní druh.
0: Takže to byl teda tvůj jako teda

0: zákaznictvem.
1: Ne, to přišlo dobrý.
0: To být. A ty jsi tam měla fixní ceny, anebo to bylo
1: ne,
0: smluvní ceny?
1: Já jsem tak smluvní, někomu jsem něco dávala zadarmo, když šel okolo, já to moc neumím, ten biznis. Mm. Ale byla tam jedna slečna, to mi přišlo srandovní, která jsem, jako ona si ode mě koupila nějakou kabelku a furt se mě ptala, jestli je to z Paříže. Mm-hmm. A já jsem říkala, nevím, jestli je to z Paříže, já jsem to určitě v Paříži nekoupila. A ona zase, a je to z Paříže? A ona byla jako úplně fixovaná na to, že to musí jít z Paříže.
0: Na tu Paříž.
1: Že, na tu Paříž.
0: Jako lhát říkala, se nemá, no.
1: Ne, tak, já jsem jí nalhala, no.
0: Právě,
1: ale já se chci ještě zeptat, mě zaujalo to, co tam psala tvoje dcera, že je ti 49, respektive bude teďka 3. června a mě zajímá, jak to oslavíš.
0: Tak počkej,
1: ale
0: 3. června už bylo, že jo?
1: Aha, jestli pro tu měsíce červen a červenec. No tak jak si to oslavil?
0: Července taky už, teď kdy, v době, kdy to někdo Zuzko poslouchá, tak
1: jak to
0: bylo července.
1: Slavit,
0: jo? Takže prostě jedno.
1: Dejme tomu, jak slavíváš a
0: jestli
1: si nějak
0: rok slavit.
1: Bilancoval ten svůj dosavadní život. Přece jenom to je taková, dejme tomu, půlka života. Když
2: tak,
1: budeme
2: se, když je někomu 49, tak velmi bilancuje.
0: Ty budeš bilancovat až příští rok teda.
2: Ano, já si to nechávám až na příští.
1: Nebilancoval jsi vůbec?
2: Já jsem možná bilancoval, když jsem byl mladší, teď už to
1: jo,
2: tak
1: nezájem,
2: člověk.
1: Jo.
2: Jako,
0: jsi to vyfiltroval, že to no, nemá no, pravé smysl.
1: A dostal jsi dort? Si nepamatuješ?
2: Určitě, dostal jsem dort.
1: A jaký? Teď si přijde na to, že si nepamatuješ.
2: Dobrý.
1: Dobrý. A byly tam svíce?
0: To je šalamounská odpověď.
1: Nebyly tam svíčky,
0: dobrý.
1: To už je bez svíček.
0: Takže na rozky teda už si měl. Dobře, ale je něco, když jsi sem teda dojel z tábora, co bys jako tak chtěl, aby tady v buchtách zaznělo?
2: Jako message teda.
0: No, nějakou message. Zprávu.
2: Ne, já bych řekl, ať si lidé hrají. To se mi jako,
1: ať si lidé hrají.
2: To se mi líbí a líbí se mi v tom je i to sbírání těch věcí třeba.
1: Že, a nebo ta ochotnická činnost, nebo ta umělecká, jo?
2: No.
0: Ale je pravda, že tady tu hravost, to přeci často, Zuzko, vyzdvihuje Gábor Maté. Toho ty máš taky
1: všichni,
0: ráda.
1: No.
0: A ten velice často to zmiňuje, že máš jako zachovat tu hravost. To není
2: takže
0: úplně
2: dělat věci,
0: jednoduchý,
2: které nemají úplně smysl.
0: Pro tu
2: což
0: radost.
2: Si někdy myslím, když poslouchám váš podcast, že
0: no
2: to je,
0: tak,
2: že
0: nemá
2: to je
0: smysl to
2: takové,
0: teda.
2: Takové
0: opravdu, hravé, ano, hravé to
1: hravé
0: může,
1: to může být,
0: být, ale jako smysl to má teda, si myslím, to má. Dobře, takže to si chtěl říct, aby si lidé teda zachovali tu hravost. Nějaký tip ještě v táboře, jako máte tam něco, já nevím, tady vždycky je někdo, kdo řekne, že má druhé největší čtvercové náměstí v Čechách.
2: Máme tam perfektní tančírny.
0: Tančírny.
1: Jo,
2: na
1: ale
2: tom
1: já
2: náměstí.
1: Jo, já jsem tam
2: úplně
1: byla, tam furt někdo tancoval. Hmm. A tam je i to silent disco, ne? A tak.
2: To nevím.
1: A tam je velká taková kulturní komunita
2: ano,
1: v táboře, ne?
2: Ano,
1: Tabuk
2: ano.
1: A tak dál, tam je to hezký.
0: No. Takže velká kulturní komunita a pěkné tančírny v táboře.
2: Takže na náměstí 250 lidí tančí, dalších 300 se na ně dívá.
1: A ty jsi mezi, v jaké skupině?
2: Já jsem tančící.
1: Tančící, jo. Okay.
0: To pravdě,
1: a pak je tam ještě taková hezká, já nevím, jestli to zahrada, nebo takové kulturní centrum, jako za centrem tábora. Tam jsou různé alternativní akce. A zapomněla jsem, jak se to jmenuje. Cesta se to jmenuje, na cestě. Tam je to
2: ano, ano.
0: Petr
2: ano,
0: pořád tančí, tak tam ještě
1: nemá
0: možná
1: čas.
0: Nedotančil.
1: A tam byste mohli udělat to divadlo, to je takové jako mysteriózní místo u řeky.
2: Ještě zajímavé, teďka mám, to není úplně v táboře, ale se Zimově Ústí, je Benešova vila.
1: Mm. Která, Edvarda, jo?
2: Která, ano, Edvarda Beneše, která teďka byla předaná muzeu táborskému. Takže tomu můžu doporučit návštěvu, je to velmi, velmi zajímavé a kdyby tam chytli průvodce, tak je spousta zajímavých historek jako o těch věcech a jak to tam fungovalo, když to patřilo úřadu vlády a jezdili tam předsedové vlád a tajní policisté dělali, že jsou rybáři a sledovali, co se tam děje.
1: Aha, takže zní zajímavě.
0: Takže tedy vila, Benešova vila v Sezimově Ústí, ještě jako takový kulturní tip
2: ano
0: od tebe. No tak to si myslím, že je fajn.
1: A chtěl bys něco vzkázat své dceři?
0: No, když tě nominovala, tady jsi říkal roztrhnu, ale to byla jenom
1: to byla
0: taková
1: sranda, ne?
0: No.
2: Já bych jí chtěl zkázat, že teda děkuju.
0: Tak to bylo, si vyloženě,
2: že to bylo za odměnu.
0: To si krásně nadšeně řekl.
1: Změní závěť.
0: Nic. Takže děkujeme Peťo Kuklo, ještě jednou musíme říct to krásné
1: Kukla.
0: To příjmení, že si dorazil.
1: Pedro Kukla.
0: Pedro Kukla. A my bychom vás ještě pozvali, pokud vy byste chtěli někam dorazit, kde budeme mít se Zuzkou, nebude tam tady už bohužel zde přítomný Kuklič, ale my tam budeme.
1: Buklák.
0: Buklák. Tak my budeme pokud nás posloucháte a ještě je červenec, tak my budeme 17. července na Colors of Ostrava v prostoru zvaném Melting Pot v Tyglíku Tavicím rozprávět s Honzou Vojtkem.
1: Ano.
0: A potom 28. července, což je úterý, budeme na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
1: A tam ještě nevíme, s kým budeme rozkládat.
0: Ale víme, že Zuzka určitě dojede tentokrát vláčkem správným. A možná,
1: možná ne. A musím si vzít rezervu. Vyrazím už ráno.
0: Že možná už den předem.
1: Nebo autobusem to bych mohla zvládnout. Mně se spíš pletou ty vlaky, no, to je problém.
0: A že já
1: nikdy nevím, na jakou stranu ten vlak má jet. Jak neznám moc geografii, tak to prostě skýtá mnoho možností na
0: Ale když tak začneme na LFŠ později. A potom 21. srpna v pátek máme Buchty Live v Opavě. To budou kulturní buchty. Budeme se tam bavit s historikem umění, takže to bude umělecké a hodně intelektuální. V našem podání je to vždycky taková beseda, dalo by se říct spíš, intelektuální rozprava. A v sobotu 22. srpna budeme mít se Standulou Zajíčkem Buchty čtou live, Láska a komedie v Jindřichově Hradci a.k.a. v Jindřicháči v prostoru Kraferova zahrada, což je taková pěkná zahrádka. A tam budeme teda rozprávět živě se Standulou, takže 22. srpna. A ještě samozřejmě nesmím zapomenout vám říct, abyste poslouchali moji podcastovou sérii Klub 40 o tom, co to je krize středního věku, nebo co prostě řeší lidi v hlavě, když jim je plus minus 40 a že to třeba někdy může být i trochu depresivní. Jeden z nejnovějších rozhovorů v podcastové sérii Klub 40 je s Petrem Wagnerem. Toho můžete znát z naší série Buchty o Bibli. A Petr se tam rozpovídá hned o dvou krizích, které ho potkali kolem 40. A sice krize osobní, vztahová a krize pracovní. Takže si poslechněte nejenom rozhovor s Petrem v Klubu 40. A když tak mi na mail ivana.veselková@rozhlas.cz nebo na můj instáček Ivana Apsi napište zpětnou vazbičku nejenom na Klub 40 a.k.a. Klubík, ale i na Buchty a.k.a. Buchtičky. To je asi tak všechno. Takže děkujeme a buďte hraví.
1: Pedro, ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
3: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: back to the hood, get a chuck and bring a knife to a fight.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Ahoj, tady Karolína Berenová, posloucháte Radio Wave.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti. Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Na rádiu Wave.
2: Dobré ránko, dobré odpoledne, krásný večer. Posloucháte podcast Pod na rádiu Wave u mikrofonu Elda Soukupová.
3: Dobré ráno, čauky mňauky a taky váš oblíbený a milovaný Kája Vladyka. Čau.
2: Čauky, doufám, že teď, když nás posloucháte, tak už svítí sluníčko, je horko, protože my nahráváme během velmi deštivého týdne. Každopádně dneska se tady budeme potit.
3: Je to tak, jeden by řekl, že je listopad, ale za okny je červen. Je to takové smutné, nicméně nám ve studiu zas tak smutno není, protože naším dnešním hostem je Vratislav nebo taky Vráťa Maňák, spisovatel a novinář, který už za svůj literární debut Šaty z igelitu z roku 2012 obdržel cenu Jiřího Ortena.
2: Od jeho nejnovější publikace ale rozhodně žádné šaty nečekejte. Jmenuje se S Wittgensteinem v gay sauně a odhaluje čtenáři a čtenářce svět středoevropské queer kultury, berlínských klubů, vídeňských lázní i pražských cruising spotů. No a my děkujeme Vráťovi, že si udělal čas na intelektuální zapoceníčko i u nás.
3: Ahoj, bonjour.
4: Bonjour. Ciao, con Chris God. Díky za pozvání.
3: My jsme Vráťovi řekli, že může mluvit špatně francouzsky a on říkal, že to asi nehrozí, ale hned takhle ze začátku.
2: On ti podle myslel, že neumí špatně francouzsky, jenom určitě dobře, že jo?
4: No, ani dobře, ani vůbec, ale tak jako jedeme do Vídně, tak vám hodím to Grüß Gott, ne?
2: Merci, no danke schön. Hele, už jsme tady propálili, že nahráváme v takovém jako ponurém dnu, tak jak to máš ty? Už jsi byl tenhle týden v sauně se zahřát?
4: Ještě nebyl, furt to odkládám, zejména kvůli různým školním povinnostem, ale přemýšlel jsem nad tím, že dneska, pokud se vyhecuju, až tady skončíme, takže si půjdu zaplavat a pak se půjdu spotit.
3: Vráťo, to bys měl, já to plánuju zítra. A tak jsem si říkala, co mě tam všechno vlastně čeká, jako po tom, co jsem se připravovala na náš společný rozhovor.
4: A co čekáš, že tě tam čeká?
3: No, možná mě to víc čeká v mojí hlavě v sauně.
2: No to tě inspiruje než, možná
3: počkej,
2: dnešní
3: já to,
2: rozhovor,
3: ne,
2: že?
3: Já to rovnou možná řeknu. To je trošku off topic, ale to nevadí. Já jsem s mou kamarádkou Bárou, zdravý míst, na tý to nevadí, že jsem jí takhle jmenovala, ale je to dosti anonymní. Každá druhá žena se jmenuje Bára. My jsme měli, nebo máme takový zvyk, že milujeme wellness, milujeme se chodit rozmazlovat, milujeme chodit do sauny. Já si myslím, že to ani neříkala, se úplně červenám. No prostě, a my máme jako vymástrovanou wellness metodu, že když tam jdeme, tak víme přesně, po kterém kole sauny dáváme, jakou pleťovou masku, kdy tonizujeme vlasy, kdy dáváme jaký kondicionér či masku, aby to dávalo smysl. No a v rámci téhle self-care rutiny, já jsem jednou chyběla na našem dýchánku a když jsem příští týden přišla, tak ona mi řekla, sestro, vymyslela jsem geniální věc, nevím, co si o mě budeš myslet, ale já minule, když jsem tady byla, tak jsem v sauně potkala někoho, kdo by mohl být můj budoucí manžel. Hrozně mě to vzrušilo, přišla jsem si úplně nepatřičně a místo toho, abych šla do studeného salonku, tak jsem se musela odebrat na toaletu a tam si to udělat. A zavedla jsem to do naší self-care rutiny a já říkám, ty blázne, to já nevím, to mě tady asi úplně jako nebere. Nicméně asi jak zasela to semínko, tak jsem to taky... jsem to pak taky vyzkoušela v rámci toho saunovacího odpoledne, že v nějaký moment si na něco, jak se uvolníš, tak se na něco vzpomeneš a to a vlastně jako masturbovat v sauně, tím nemyslím veřejně před lidmi nekonsenzuálně, ale tím myslím o samotě, tedy to je opravdu dobrý, tak jenom dávám takový tipík.
2: Děkujeme.
4: A velká výhoda je, že u vás to vzrušení není až tak vidět.
3: To je pravda, to je pravda. My ženy to máme v tomhle trošičku jednodušší.
2: No i když Eliška zrovna má podle mě jako bradavky až jako na druhou stěnu.
3: Do Austrálie.
2: Do Austrálie, takzvaně. No a když jsme tady u toho vzrušení a odhalování se, tak ta tvoje nová knížka je taková jako sociologicky eseistická, takže tam máš samozřejmě určitý odstup, ale samozřejmě i tím tématem, tím, o čem tam mluvíš, tak se velmi odhaluješ. Tak jak zatím vnímáš recenze, ohlasy, jako kropíš se z toho potem tím, že máš pocit, že ses třeba odhalil víc než kdy jindy u své, třeba nevím, předešlé beletrie, je to něčím odlišné?
4: Jo, to je strašně dobrá otázka, ale mně přijde, že recenzenti jsou takový vlídní, že jako respektujou to,
2: jo,
4: že...
2: Jo, taky poslouchal jsem nějaké i podcastíky o tom a tak a všichni tě moc chválí.
4: A tak jako respektujou to, že má nějaké jedna věc a ten člověk, který vypráví ten text, může být jiná věc.
2: Maňák
4: a maňásek třeba. Tak jako nabízí se to říct.
3: S maňáskem v sauně.
4: Přesně, nebo jako s maňáskem hrát divadlo a tak dál, že jo. Ale pardon, to je tak dementní.
3: Ale ty tady s náma zažiješ něco, co jsi ještě nezažil.
4: Já jsem tak nějak jako ready na to, si myslím. No, ale a tak jsou ty recenze docela vlídný a moc se nepitvají v tom, co z toho jsem všechno zažil. Já jsem docela rád, protože ten text má být o tom, o čem vypráví a ne o tom, co dělá maňák, i když je jasný, že prostě v té sauně asi někdo byl, když o ní píše.
2: Že jako
4: že
2: někdo
4: jo?
2: Ty rešerše dělat musel.
4: Jasně, jasně. A to byly docela v pohodě rešerše tohle.
3: A je to pro tebe jako záměr, aby nebylo k poznání, co dělal maňák a co nedělal maňák?
4: No jasně. Za prvý je to pro mě záměr, aby jsem si nějak chránil svoje soukromí, ale tak jako něco tady dneska pustíme, že? A za druhý, protože si myslím, že vlastně ani není tak důležitý, co dělal autor nebo nedělal autor, ale že zajímavý jsou ty věci sami, nebo ty prostory, ty gay zkušenosti jsou zajímavý sami o sobě a já nepotřebuji být jako hlavní star toho textu.
3: A je to třeba i tak, když vstupuješ do toho klubu dělat ty rešerše, řekněme, protože asi...
4: To zní hrozně oduševněle, co?
3: Tak já vím.
4: Do klubu dělat rešerše.
3: Dělat rešerše, no to já takhle občas říkám, když dělám nějaké věci spojené s naším podcastem, tak to vlastně zní jako,
2: jo, jako
3: že...
2: třeba když máš sex.
3: Třeba, říkám, to jsou jenom rešerše.
4: To jsou dobrý rešerše.
3: Já vím, ale musím to kvůli práci, víš, prostě jako by jsme otroci své práce. Nedá se jinak. Takže když ty zrovna musíš takhle otročit a vstupuješ do nějakého gay klubu, aby si dělal prostě rešerše, tak vstupuješ tam opravdu ty, nebo už tam vstupuje ten autor, který jde dělat rešerše? Víš, co myslím? Protože například já, když dělám stand-up, tak já vyprávím historky, které se mi staly, ale zároveň potřebuju, aby ten divák, jo, a občas i situace vlastně v reálném životě zažívám trošku víc jako ta stand-up Eliška, abych z toho vyždímala maximum.
2: Jo, že máš takový jako automatický odstup, takový jako wallflower, že vlastně
3: a
2: jako vkračuješ
3: jako,
2: do té situace.
3: Že jsi jako yes man, protože to nejseš ty. Ty jdeš dělat rešerše.
2: Jenom jsi tak ponořený naopak, že... No.
4: Jo, no, tak já si myslím, že ve mně nebo v každém z nás je jako spoustu těch masek a každou chvíli se nasazujeme jinou, takže asi když vstupuju do té gay sauny třeba, tak jsem trochu jiný člověk, než když si stoupnu před studenty, že? Nebo když přijdu sem k vám do studia. Ale zase to není tak, že tam přicházím s notýskem, jo? To jako ty rešerže takhle jak nefungujou.
3: Já takhle
4: tam...
3: jsem si to představovala přesně.
2: A s foťákem samozřejmě už vůbec ne, že jo?
4: Jasně, s takovou tou preskartou za kloboukem.
3: Hlavně ten klobouk. Zatím saunovacím kloboukem preskarta. Dramaturgině v Iníru. No,
2: každopádně život je divadlo, že Irving Goffman, úžasná intelektuální citace. A když jsme u těch intelektuálních citací, tak ty máš už v titulu knihy Wittgensteina, filozofa velkého, což může třeba spoustu potenciálních čtenářek a čtenářů odradit. Buďme upřímní, tak mohl bys nám tady tak jako v kostce shrnout Wittgensteina a vlastně jakoby, jak s ním do té sauny vstupuješ, v jakém dialogu?
4: Jako takový intelektuální flex teda, jo, no. Hele, pro mě ta výchozí message je ta okřídlená věta Ludwiga Wittgensteina, o čem se nedá mluvit, o tom se musí mlčet, já jako nějak hluboce se nerozebírám ten jeho filozofický spis, ve kterým tahle věta zní, ale beru si to spíš jako bonmot, se kterým pak polemizuju. Mimo jiný, protože Wittgensteina přitahovali chlapy, ale současně si sám pro sebe považoval prožívání svého těla, takže i vlastní sexuality za nějak nepodstatný, nebo nebylo pro něj důležitý v jeho myšlení. A já to zkouším jako obrátit, o čem se nedá mluvit, o tom se má zkusit psát, nebo o tom zkusme jako přemýšlet a pustme do svý hlavy to prožívání těla, protože to není jenom to, že nás brní prst, jak si myslel Wittgenstein, nebo že nás bolí noha, když se odřeme koleno, jako tělo cítíme ve spoustě jiných okamžicích a v té sauně typicky, i když to není erotický zážitek, a když je to erotický zážitek, tak samozřejmě to tělo prožíváme ještě mnohem víc.
0: Podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
2: Mně přijde se tam zároveň taky promítá takový, že jo, jako pravěký filozofický rozpor a to, že jo, mysl a tělo, že jo, to byl ten Descartes, že jo,
4: no,
2: že, který jako oddělil mysl od těla, což, že jo, jako mám pocit nějak hluboko, že nějaká vnitřní pravda, že samozřejmě jako nejsou úplně oddělený, ale s tím, jak třeba žijeme jako moderní lidé, tak jsou docela oddělený,
3: jako by
2: opravdu
3: jsou,
2: jako žijeme v hlavě, tak jak ty vnímáš tenhle rozpor a vůbec ten rozpor toho jako psát a intelektualizovat hrozně tělesnou zkušenost, jako tenhle vlastně paradox sám o sobě. A jak to žiješ, tenhle
4: paradox?
2: Já jako
4: dost souhlasím, co říkáš, že to máme takový rozdělený, ale přijde mi, že v posledních letech nebo v posledních 10-20 letech je snaha to zase nějak jako spojit dohromady. No a jak o tom psát, docela těžko, protože mi přijde, že právě nemáme moc slovník pro to, jak popisovat ty tělesné zážitky nebo intimní zážitky. Jasně, máme asi slovník pro to, jak popsat to odřený koleno, ale když chceme mluvit o intimních partích, tak pak se nabízí jako slovník, který používáme s kámošema třeba, ale tak to jsou vulgarizmy nebo nějaký zdrobněliny, kterým já moc nefandím, protože mi přijde, že z nás pak dělají jako pětiletý děti, a nebo je to ten medicínský slovník, jo, jako penis, falus a tak dále,
2: to
4: je tak strašně sterilní. Jo, no a jak vy to řešíte? Jak vy si to řešíte
2: tohle?
4: No, je to
2: taky trapný, jakože i tady, že musíš být jako na úrovni v Českém rozhlase, ale zároveň nechceš být jako klinicky, takže je to těžký, no, s tím jazykem.
3: Takhle pro nás je to snažší v tom, když tady s námi je host, tak vlastně se to hodně odvíjí od toho hosta. Když tady máme nějaký lékaře, tak s ním naprosto logicky používáš medicínský termíny a nepřijde ti to zvláštní. Když tady máš ale nějaký jako nějakou rapperku třeba, která řeší nějaký sexualizování v hudbě například, tak klidně řekne jako to poprsí řekne kozy a nemyslí to hanlivě, protože tak třeba svýmu poprsí říká.
4: Jasně,
3: víš, jak to myslím?
4: No,
3: takže
4: jasně,
3: pro nás je to vlastně v tomhle snadnější. A když třeba vedeme dialog s Kájou, tak se snažíme to nějak variovat. No, takže to ti určitě rozumím. No. Mně tam přišlo hrozně zajímavé, že jsi řekl, že umíme, ne, že perfektně, ale umíme poměrně dobře popsat, co se stane, když se nám odře koleno, co máme za emoce, jak to vypadá, jak se v tom cítíme, co čeho se bojíme a tak dále, ale že takhle jako perfektně neumíme popsat, co se děje v momentech, když jsme vzrušení, když zažíváme nějakou, jako, nějakou extatickou radost nebo jako strach z nového, že a prostě všechny tyhle ty věci. Tak jak se ty s tímhletím jako autor popasováváš?
4: No je to pro mě challenge a přijde mi, že to, nebo na začátku, když jsem do té knížky šel, tak jsem si říkal a tohle může být to pro mě jako pro spisovatele nebo pro autora zajímavý, hledat si nějaký jazyk nebo hledat nějaký slova a skládat věty, jak tyhle zážitky popsat, tak aby to bylo atraktivní, nebylo to banální, aby to bylo plus minus přesný, protože my nejsme moc zvyklí o tom, o takhle jako intimních věcech mluvit, maximálně s kámošem, s kámoškou, s partnerem, když to jde, a ani to vlastně vůbec nemusí být jako běžná praxe. A tam to končí. A pak teda nemáme vůbec slovník a pro mě hledání slovníku pro vzrušení nebo pro jako excitaci takovýho, aby byl čtenářský jako sexy, bylo hrozně zajímavý.
3: A to mě zajímá, jestli jsi šel i potom, aby to vlastně čtenářsky bylo sexy. Jak jsi chtěl, aby se ten jako čtenář cítil u čtení té knihy, protože mě vlastně zaujalo, já se přiznám, já jsem ji nečetla, Kája byl za nás
2: já
3: ty
2: jsem
3: oči.
2: Tady za tu intelektuálku.
3: Ale Kája okay. mě nabrýfoval samozřejmě. A Kája právě mi tam jako vypíchl ten jeho pocit z toho, on říkal, to je hrozně zajímavý, jo, že vlastně on tam vždy na začátku ti dá nějaký jako sociokulturní kontext. klidně ti tam dá i nějaký náhled do nějaký politiky, něco tohle, ale najednou pak jako jdeme na to místo do toho klubu, do té sauny, něco prostě. A já jsem pak vlastně byl trošičku jako vzrušený z toho,
4: a to
3: že to je hustý, že se něco dozvíš, ale zároveň tě to rozvibruje.
2: No,
3: to je hrozně zajímavý.
2: Takže
3: co to je vlastně
2: záměr
3: za formát?
4: To byl záměr.
3: Říkám, je to jako
4: záměr.
3: Erotický cestopis, ne, sociologická, jako co to je vlastně?
4: No takový hybrid, jako je to všechno, co říkáš, je to erotický cestopis, sociologická reportáž, esej, všechno dohromady, tak já jsem chtěl jsem si přemýšlet, jo, nebo chtěl jsem si pojmenovat ty věci, protože mi to dlouho jako taky šrotovalo hlavou ty jednotlivý prostory, který si obhlížím, co to vlastně znamená a co se to tam děje. Ale nechtěl jsem to psát suše a říkal jsem si, můj cíl byl, aby byli lidi jako jemně vzrušený, když to čtou, a největší odměna by pro mě byla, kdyby to rozhodilo i heterosexuálního chlapa.
2: No a tady jsme přesně u toho, že to vzrušení taky, že on není oddělený mysl od těla, že to může být nějaká jako kombinace. No abychom teda nebrusli jenom okolo těch zážitků jako v jazyku. Tak ty už jsi sám zmínil, že máš pocit, že vlastně proti tomu oddělení těla a mysli, že jako poslední dobou v kultuře vlastně jako je taková nějaká snaha o analogovost. Já teď třeba jsem se rozhodnul, že si pořídím domů record player, že si budu kupovat vinily a tak, taky tak jako cítím u sebe takovou snahu nějak být víc analogovej. Tak máš pocit, že třeba i ten samotný cruising a sauny jsou jako nějakou snahou o návrat do těla, jenom ne ani jako o erotiku, ale jako jenom prostě se navrátit do toho těla.
4: Jako digitální detox myslíš, jo, nebo něco.
2: I ten samotný cruising třeba, že místo toho, že půjdeš jako
3: možná,
2: na apku.
3: A možná, Kájo, já tě tady zastavím, vysvětli cruising.
2: Cruising, Vraťo, vysvětli cruising. Víš to, jakože místo toho, že půjdeš na aplikaci si najít sex na telefon, takže jdeš někam do parku a koukáš prostě po lidech, tak to je cruising.
3: To je cruising, to znamená...
4: Náhodný anonymní sex na veřejnosti.
2: To znamená, že skočíš do křeví na Vítkově a jdeš.
3: Jo, počkej, náhodný sex, jak tohle já vůbec neznám, jak to funguje?
4: No jenomže hned to vysvětlím, ale navážu na to, co říkal Kája, já si právě myslím, že to není jenom digitální detox, protože cruising je tady s náma jako minimálně 200 let, co o tom víme, jo, a možná mnohem víc. No jak to funguje? Chodíš na lokality, o kterých se ví, že se tam může něco stát,
3: ano,
4: a různě na
3: sebe
4: mrkáš, nebo máš jako různý
3: gesta,
4: anebo různý signály. Jako v 70. 80. letech v Améru to byly různý ty barevné šátky zastrčený do zadní kapsy džín. U nás za to táče na plovárně, třeba je super zajímavý. Tam se používaly jako signály karty, že když si nechala z balíčku karet na dece spotka, tak si signalizovala, jaká je tvoje preference, že jsi spíš sub, a když jsi nechala svrška, takže jsi spíš dominantní.
3: What? To jsem vůbec nevěděla, pánové. Že
2: Eliška dneska objevuje Ameriku.
3: Ano, já objevuju gay Ameriku.
2: Ty až si přečteš tuhle knížku, to ti úplně...
3: Tak já se těším.
2: Mind blown.
3: Tak já se těším moc, no tak to je skvělý.
2: To samozřejmě taky vím, že je to tady s náma jako dlouho, ale taky vlastně nevím, možná taky už jsem člověk, co vyrůstal jako na těchto aplikacích a na telefonu, takže vlastně jako vracet se k nějakému jako fyzickému cruisingu je pro mě taky jako něco novýho.
4: A je to zajímavý, protože na ten cruising jsou taky aplikace, jo, jako, nebo je cruisingová aplikace a stejně tak ho můžeš dělat jako postaru nebo old fashion cruising,
2: no,
4: bez ničeho,
2: právě, no.
4: Ale současně, abych to nestavěl, takže jako byli jsme digitální, měli jsme rozdělenou mysl a tělo a teď se nějak vracíme k tomuto spojit. Jako vlastně bych řekl, že to tady paralelně celou dobu běželo, jenom jsme kladli ten důraz trochu jinak. No.
3: Jak funguje cruisingová aplikace?
4: Nevím, já jsem si ji nikdy nenainstaloval.
3: Jo, já přemýšlím, víš, jestli tam je jako pouze třeba soupis těch lokalit a jakým způsobem máš signalizovat.
2: Jsou dokonce už i aplikace, kde je jenom jako mapa pindíků, penisů. Jakoby prostě vidíš na mapě jako nahé tělo někoho, no.
3: Jo, takhle.
2: No.
3: Dobrý, to, zajímavý.
4: To už je usnadněný, jak to jenom jde. Teda.
3: Jo, tak to taky si asi nedovedu představit vlastně snaší ještě jako... To je
4: Jenomže tam tě trochu jako mizí to vzrušení.
3: Mně úplně.
4: Jako já nejsem jako cruisingovej typ vlastně vůbec.
2: Jenom pro rešerše.
4: Ale přišlo mi to super zajímavý. A pro ty rešerše tak, jo. Ale jako když mě takhle jednou zaskočil jeden chlapík v jednom pražském obchodním domě, tak i když jsem věděl, že to je cruisingový místo, tak jsem stejně byl takový šokovaný nebo překvapený, protože
3: no, ale
4: to úplně
3: ještě,
4: nečekáš.
3: Ještě, že to věděl,
4: jo?
3: Co když to někdo neví? Je nějaká možnost, že ty nějaký z těch signálů uděláš, aniž bys věděl, že to je signál?
4: To asi možnost je, protože signál je i pohled, jo.
3: Tak to jsi dost pak překvapený teda.
4: To jsi pak překvapený, no, ale tak jako zase rychle odvrátíš zrak, tak...
3: Jo. Okay. To je hustý.
2: Mě by zajímalo vlastně ještě, jak pracuješ nebo jak se díváš na maskulinitu celkově v té knize, protože samozřejmě jako mluvíš hodně o životech gay mužů, o cruising spotech. Můžete tady přečíst jako svůj oblíbený citát z té knižky, co jsem tak zapsal, který mě rozesmál. Žádný chlap není úplně ve spod, když je pod ním kromě ženské ještě buzerant. Což tady samozřejmě tak jako s nadhledem, docela drsným nadhledem, jako mluvíš o takové té hegemonní ide maskulinity, že jo, prostě, že ten jako správný heterák jako se vztahuje k sobě jako k heterosexuálnímu muži tím, že je někdo pod ním, jako ty podřazené bytosti, že jo. A já zároveň jako už i ze zkušenosti vím, že tenhle ideál se promítá jako do gay komunit, že taky jako máme určitou nějakou misogynii, máme v sobě nějak jako adoptované tyhle ideje, tak jak tam pracuješ s tímhle vlastně, jako co to znamená dneska být muž a jak se tyhle ideje promítají třeba i do těch queer spaces?
4: Hele, já si myslím popravdě, že ta knížka je mnohem víc o tom, co to znamená být dneska chlap, než o tom, co to znamená být dneska gay, jo. Nebo pro mě to ptání se potom, jaká je maskulinita dneska, bylo vlastně jako určující při psaní té knížky a stavil jsem se k maskulinitě tak, že její součástí je i jako prostě pánská homosexualita, ale že to k tomu patří. Tady ta věta, kterou si citoval, je myšlená ironicky a právě jako, nebo za mě myšlená ironicky, aby to nezmizelo, ale je v tom jako konvenčním obraze je to tak, že prostě správný chlap není dítě, není ženská a není gay. Vůči těmhle třem režimům se musíš nějak vymezit nebo musel ses vymezit, protože všichni jako sledujeme ty diskuze o novým maskulinitě a že se to nějak mění, pokud se to nějak mění. A ta maskulinita v té gay společnosti nebo v tom gay společenství, to mi přijde super zajímavý. Někdy mi to přijde i jako docela hot, protože to je moje jako soukromá preference. Mě ty hypermaskulinní gayové dost berou, jo. Takže, ale vnímám si to, že to je takový performativní, jo? Že to je tak trochu hra, jo. Ty vousy a chlupatý prsa a tak dále.
2: Tak ten postoj celkem, no. Že ono, tak je prostě pav.
3: To je vždycky pro mě hrozně zarážící, protože spousta gay mužů vyslovuje jako svůj ideál, ať už manžela, anebo prostě sexuálního manžela. Vyslovuje svůj ideál právě toho super maskulinního, nasvaleného, chlupatýho, prostě vysokýho muže.
2: Méďa.
3: A přijde mi to zajímavý, že to je takový jako většinový a přitom spousta gay mužů jako až docela většina nějak jsou jako lehce feminní. Tak mi to jenom přijde zajímavý.
4: Jo, ale
3: tak tohle bere?
4: Já bych tak, no tak protože jsi přitahovaná to tím mužstvím, jo, nebo tím, a tady ho máš takový kondenzovaný, ale současně bych řekl, že jako když řeknu asi, nebo i když Kája řekne, jako co je ideál, tak to neznamená, že jinam nejede vlak, jo, jako jo. To do toho, to jako
3: nějaký mezistanice se tam dějou.
4: Jasně, a záleží jako na konstelaci a na tom, jaký ten člověk je, jo, tak nikdy nespíš jenom s tělem vlastně.
3: No a čím tě dovede muž, kromě toho, že je to na první pohled sexuální manžel. Co jsou třeba pro tebe ty znaky toho, co tebe jako přitahuje?
4: Že je šarmantní a že je s ním zábava, protože já se fakt rád bavím, já si osobně myslím, že i sex má být zábavná věc, že to má být jako sranda, jo. Dlouze jsme se o tom bavili s kamarádama, jak to kdo má a já jsem jim říkal, hele, jako mě ani nepřijde blbý se u sexu smát, jo, mně přijde, jo. Že to je jako, že to má být jako legrace.
2: Pane Bože, já jsem teď po hrozně dlouhý době potkal někoho, kdo mě jako rozesměje. A jsme doma, no, úplně. No, nebudu
3: je
2: tady zabědu do detailů po nahrávání.
3: Je doufala,
2: ale
3: že řekneš, a je to Vráťa. Ne. Ne, to nebudeme, my jsme si řekli, že tady nebudeme spoilovat
2: nebudeme
3: nic z našich
2: flirtovat.
3: Osobních životů. No, to je krásný. My s tím s Kajou teda velmi sympatizujeme, jak bylo z naší reakce už docela zřejmé. A není třeba něco, co ti jako v těch tvých rešerších chybí? Jako, našel jsi tam někde tyhle ty humorný momenty v těch místech,
4: nejde,
3: která si navštěvoval?
4: To vlastně moc humorný momenty. Jo, tak mně ten cruising jako ve své podstatě přijde trochu humorný, jo, nebo mně to něčím přijde jako komický a ne úplně hezkým způsobem, ale nechci ho judgeovat.
3: Jo.
4: V ten moment se nesměješ. A mně jako ono tam moc tý komiky není, protože nevím vlastně, jestli v náhodném sexu, nebo jako to může
3: to by
4: být,
3: bylo
4: jo.
3: Zvláštní, že jo.
4: To musí s tím člověkem už být i v nějakém jako jiném než tělesném kontaktu, aby se k tomu humoru nebo k té srandě dostala. Jo,
3: že tam je potřeba nějaká ta blízkost.
4: No, jako jiná než, že se noha tře o nohu, no.
5: Pod. Podcast o motýlech v břiše a všem, co z nás teče. Pod.
0: S Eliškou Soukupovou a Karlem Mladekou na Rádiu Wave.
2: Ty tam máš zároveň kapitolu, kde se díváš do opery ve Vídni, tak co jsi sledoval tímhle? Tam je tam taky nějaký sexuální náboj?
4: Nebo? Já myslím, že tam ne, nebo jako tak Freud by řekl, že ve všem je sexuální náboj asi, viď, ale...
2: Zdravíme, posíláme klíčenku.
4: Na Bergaze, ale pro mě ne, já jsem tam jako, protože nevím, jak to máš ty, nebo jak to máte vlastně, co vaši gay kamarádi a opera. Než jsem tu knížku psal, tak jsem byl opakovaně překvapovaný tím, jak obrovský množství gayů v mém okolí je fascinovaný operou a hodně se k ním vztahuje jako k nějakému referenčnímu tématu. Daleko víc než jako straight kamarádi. A přemýšlel jsem,
3: souhlasím,
4: čím to je.
2: Samozřejmě, jako když vidím Violetu, jak 3 hodiny vříská, umírá na pódiu, tak jako trošku se s tím stotožňuju.
4: Jo, no, a tak to si asi odpověděl na to, jako proč to je, jo, protože si myslím, že to je nějaká identifikace s tou silnou trpící ženskou hrdinkou.
2: A
4: že...
2: v kontextu té knihy, jak to tam vlastně zapadá?
4: No, protože divadlo je potom gay spaces, jo, nebo já tam sleduju jako místa, které jsou prostory gay kultury a opera nebo operní dům je to jako stejnou měrou, jako je to pánská sauna nebo taneční.
3: A proč to tak je?
4: Proč jsou gejové přitahovaný operou?
3: Ano.
4: Protože se můžou identifikovat s tou trpící hrdinkou, která je současně jako silná, krásná a mimořádná, jo? Protože gej se nechce identifikovat s každou trpící chuděrou, ale jenom s tou královnou. A ta primadona v sobě jako má to samý, co v sobě má nakonec Madonna třeba, nebo v jistém ohledu i Zagorová s Mondráčkou. Jo? To se furt potkává kolem nějakého toho archetypu královny, kterou já chci bejt. A navíc je to kempy, no.
3: A je v tom třeba i nějaký ukazování statusu, protože potkáš stejné gay muže, kteří se chtějí stotožňovat na koncertě Madony a stejné prostě na Janáčkovi někde v opeře? Že to myslím? Jestli jako země dělá můj status někoho jiného, kdo se chce stotožňovat s klasickou hudební nějakou tvorbou a někoho, kdo prostě jde na helču.
4: Nevím, jestli potkáš stejný gay na koncertu, respektive takhle, jako lidi, kteří jdou na Janáčka, si klidně zajdou i na Madonu. Nejsem si jistý, jestli lidi, kteří jdou na Madonu, si zajdou i na tu Janáčkovou operu, ale jako přijde mi, že gay je často kulturně všežravej a že si stejně tak umí užít jako vysoký umění jako trash, mimo jiný, protože v tom vysokém umění typicky v té opeře něco trashy vidí, protože ona je jako cukrkandlová, nazdobená.
3: A hlavně je to drag, prosím.
4: No a je to drag, jo. Ona je jako sestřenice muzikálu, ano, je opera, ano, jo, jenom ano, to neříkáme.
2: Já zároveň taky samozřejmě nevyznávám ty kategorie jako vysoké, nízké umění.
4: Ale tak pro nějaký zpřehlednění toho, o čem mluvíme, asi nebo pro mě je nejsnažší se k tomuhle vstáhnout, abych to zkrátce vyjádřil.
2: Ale potom je takovým jako klimaxem u tebe je být v tom berlínském klubu, že být někde v KitKatu a zažít to, ten cruising, tanec a opojení někde v klubu, což jako může znít jako nízká kultura, ale samozřejmě taky víme, že to může být až jako... božský zážitek pro některé z nás jako nejblíž, jak se dostaneme k božskému zážitku. Jak tohle vnímáš ty?
4: Je to cesta k božskému zážitku, mi přijde, ale není to tak, jako že by se stahoval k nějakému k nějaký vyšší entitě. Spíš mi přijde, že jsi tak fascinovaný tím, kdo seš ty sám, že se sám sobě vstáváš bohem, jo? Že se zažíváš na trochu jiný úrovni.
3: Wow. Chills.
4: Tak bych řekl.
2: A zažil jsi tohle ty?
4: Jo, zažil.
3: A zažíváš to třeba na nějaký pravidelný bázi?
4: Stávání se sám sobě bohem?
3: No tím myslím tenhle ten pocit absolutního napojení na sebe sama, stávání se sám sobě bohem jako při klabingu, při tom, když jdeš někam tančit do klubu, případně poznávat lidi, prostě mít sex a tak dále.
4: Ne úplně pravidelně, protože já jsem dost kontrolující typ a přece jenom si to nevnímám jako to nejbezpečnější prostředí, který může být pro nějaký ultimátní uvolnění.
3: Já mám totiž kamaráda, který to takhle má, víš, který právě jako záměrně jezdí na výlety do Berlína, proto aby tam víkend prostě chodil do klubu.
2: Zdravíme Šimona.
3: Zdravíme, tak chtěla jsem ho výjimečně nejmenovat, ale zdravíme Šimona, který tam chodí proto, aby si dával rande sám se sebou, protože už to má tak naučený a nejde tam ani o nějaký látky, spoiler, on jako nepije ani nepoužívá žádný návykový látky, vůbec nic, dá si tam hezky maču a zmrzku a má už to vlastně jakoby najetý, jo, že po pár hodin vlnách toho tance, to, jak to tělo se jako vyčerpá a tak dále, on miluje hudbu, tak vlastně se stane moment, kdy on říká, že si popovídá sám se sebou a vyřeší si nějaký věci.
4: Jo, a tak jako jestliže si nedává látky, tak si svedu představit, že to rande sám se sebou si můžeš dát i jako jinde než na berlínském parketu potom, jo, protože se stejně tak
3: to
4: můžeš...
3: To je otázka.
4: Jo, to si myslím, že jo, nemá to asi takový říct, ale stejně tak se můžeš jako vytřískat při, na, nevím, na nějakém sportovišti nebo něco takového, jo. Na den, jako kde já jsem nejvíc s tělem, na to můžu odpovědět, asi to být sám sobě bohem je na mě too much, ale když jsem jako nejvíc s tělem, tak je to, když si jdu zaplavat právě, protože já tam naopak hlavu úplně vypnu a soustředím se jenom na ty tempa a pak jdu ještě do té sauny, jako klasický na, v tom bazénu, kam chodím plavat a to je taková chvíle, jako kdy jsem hodně sám se sebou, protože jinak to tělo fakt jako běžně moc jako nevnímáš, když musíš pracovat hlavou často, že jo.
3: A když jsme u toho těla, tak jak vnímáš tlak na to, jak by tvé tělo mělo vypadat? Ať už v dnešní společnosti, nebo tím, že seš prostě jako v gay komunitě a tak dále, protože já od mých kamarádů vím, že jako takhle, my ženy to máme těžký, ale mám pocit, že gay muži to mají snad ještě mnohokrát, ale mnohokrát těžší.
4: Já bych ten tlak asi vnímat ani nemusel, protože jsou různý takový memíky, že gay po 30 je mrtvej, jo. Takže,
3: takže tobě už to je stejně jedno.
4: Takže mě by to mohlo být jedno, jo.
3: Jo, tak ale, dobrý.
2: A tak někomu se mrtvolky líbí.
4: Jo, ale nevím, jako jestli je, no není mi to jedno, ale přijde mi, že ty kategorie, do kterých tě pak okolí chce vměstnat, jsou stejně takový, jako... Jsou jenom takový škatulky, no. Jako já vidím, že bych měl nějakým způsobem vypadat, ale co s tím jako můžu udělat, když tak nevypadám a dokonce bych tam ani nevypadal, kdybych trávil jako hodiny ve fitku, jo. Protože některé věci se zkrátka nedějou, no.
2: No, jakože chlupy si stejně nenarosteš.
4: Přesně, pokud přesně bych musel do Turecka.
3: Do Turecka, no. Jak jsem to chtěla říct.
2: Já bych úplně nakonec se ještě chtěl podívat na tu cestopisnou rovinu, že my jsme tady prošli některé ty městečka, kam se podíval v rámci svých teplých cestopisů. Tak jak vlastně jako zjistil si něco ty o gay queer životě ve střední Evropě, pokud můžem takhle generalizovat, nebo naopak o těch rozdílech mezi Prahou, Vídní, Bratislavou, Budapeští, co nás spojuje, co nás rozděluje, v čem jsme třeba privilegovaní, spousta otázek, víš, ale co jsi z toho zjistil ty?
4: Jo, no tak privilegovaní jsme, jako rozděluje nás spoustu věcí, tak asi jako vidíme, že je rozdíl mezi Maďarskem a Berlínem a bez ohledu na tu nedávnou proměnu té politické reprezentace v Budapešti. Co jsem zjistil, něco, co asi nemusí být nutně úplně specifický pro gay ve střední Evropě, ale ta středoevropská zkušenost mi to ukázala, že gay tím, jak je permanentně stigmatizovaný různýma způsobama svým okolí a přesvědčovaný o tom, že není úplný, nebo že není dost, že mu něco chybí, že není dostatečný chlap třeba a tak dál, tak jako víc zjišťuje nebo víc si uvědomuje, že jako nikdo z nás není úplný, nebo nikdo z nás není jako celistvej, protože jsme vždycky v nějakých společenských rolích, jako víme, že náš jazyk selhává, že se nedokážeme úplně vysvětlit a vyslovit, jako v rozhovoru s kamarádama, s partnerama a tak dál. A přijde mi, že jako queer zkušenost je taková, že já víc vím, že nejsem celý, protože mě na moji necelistvost upozorňuje i okolí a tak na ten celek jako rezignuju a víc si užívám to, že jsem prostě jenom nějaký různý kousky a ty kousky pak můžu různým způsobem amplifikovat. Jako můžu si víc hrát s rolema, protože vím, že celek stejně neexistuje. A tak si hraju s rolema tak, že teda jedu ten hypermaskulinní profil, anebo se nebojím pušnout svoji feminitu právě jako v té drag queen kultuře.
2: Ideálně
4: dál,
2: si s tím třeba i hraju, že jo?
4: No,
2: a proplouvám.
4: To je nejlepší tohle právě, no. Tak to bych řekl. Hmm.
3: To je krásný a to je nesmírně inspirativní, myslím si, že úplně pro všechny, napříč gendry, napříč oblíbenými barvami vašich bot a tak dále, protože je nám to jedno.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme moc, Vráťo. Pokud jste náhodou nečetli ani jednu z Vráťových knih, tak buďte jako já a přečtete si ji teda odteď, protože já jsem...
2: Eliška radí svému budoucímu já.
3: Ano, já si o tom okamžitě půjčím a cítím se zahanbená, že jsem ji nečetla, ale zároveň se cítím velmi poctěná, že si za námi

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
3: na rádiu Wave.
4: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Sladím se pomocím rože.

si mi ztratila, našel jen otázky. Smyslel jsem, že když jít bez lásky, na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že když jít bez lásky,

If you don't work, then you don't eat.